0: Rádio Junior.
1: Kakao se rozlilo, moc a moc se zlobilo. A Ludmila plakala nad tou louží kaká. Pardon, řekla Ludmila.

že pejsek uvařil koťátku. Povídám, povídám druhou, jak princ byl žebráka sluhou. Povídám, povídám třetí, že Sněhurka má 7 dětí. Povídám, povídám čtvrtou,

trenku, kde ti dá štěstí svojí navštívenku.

0: ptakopiska jmenuje se
1: Takopisčátko.
2: A štěňátko Klokana jmenuje se
1: Klokaňátko.
3: A štěňátko Ježury
1: Ježurátko.
0: A štěňátko Kasuára
1: Kasuárátko.
2: A co štěňátko?

0: se Tučňátko.
1: A štěňátko velryby jmenuje se
0: Velrybátko. A štěňátko Albatrosa. Albatrosátko.

0: indikátor.
1: Co?
0: Ne.
1: To ne, to ne.
0: Má zuby, takže ješkátor.
1: Ježulátko.
0: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Prostě ješkátor.
1: Hele, a co? Ješkoláček.
0: Ješkoláček. Ješkátor.
1: Ne, ne, ne.
0: Ješkátor.
1: Ne. A ješkolačka.
0: To je jasné. Ješkátor říkám.

0: tomu se chytáš. Velký hlupák si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej té rybě vyřídit, že chci všechno, rozumíš, všechno.
0: Ryb.

ženu necky, potom zámek, věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla.

0: Junior.
1: Možná na ty fousy.
2: Hele, mám vidro.

vlastně dost smutný, že všímáme si toho pouze za krizí. Snad aspoň někdo z nás to vnímat bude chuť mít, až slunce zas vysvitne a

0: kam se řídí naše dne, kdo s námi mává.
1: Ranní restart
2: s Petrem a Karlem.
3: Dobré ránko, holky, kluci, je 6 hodin a vy posloucháte Ranní restart Radio Junior a znova po prázdninách s Petrem.
4: A Karlem, krásné, dobré ráno, holky, kluci, to je neuvěřitelné, ale neuvěřitelné se stalo skutečností, my jsme tady.
3: Ano, neuvěřitelné, Peťa dneska vstal na první budík.
4: Na první budík, zazněl první tón, chci ti říct, od kapely Mac 21 a Peťa byl, vystřelil pomalé i strenek a... Tady střelil a byl tady dokonce v 5 hodin a 30 minut, já nevím, ale zkrátka jsme odpočatí na vás, jsme připravení.
3: Přesně tak.
4: A dneska i krásné téma.
3: Já nevím, jestli se to dá brát vůbec jako téma, ale protože to jsou jakoby naše klasické rána tohle.
4: Jsou to klasické rána, zase bych si tolik nefandil. Ale jaké je naše dnešní téma, Karlíku?
3: Dnešní téma je vtipné ráno, holky,
4: vtipné
3: kluci.
4: Vtipné ráno.
3: Takže si budeme říkat vtipy, nějaký hádanky budeme imitovat taky.
4: Budeme imitovat, ale zkrátka odstartujeme to dnešní pondělní ráno, jak jste na to byli zvyklí. Trošku nestandardně, trošku možná víc, než bychom měli, ale vy jste na to už od nás zvyklí a zkrátka. Hele, potřeba je se pořádně probudit. Jak hlavně, jak vy, tak i my. Takže ano. My se tím taky probudíme. Takže to odstartujeme a dáme si, ježišmarad, to je věta po dvou měsících.
3: Dáme si
4: zprávy.
1: Radio Junior.
2: Minutové zprávy.
4: Je pondělí 7. září a je 250. den roku a do konce roku zbývá 115 dní.
3: Svátek dneska slaví Regina, takže všem Reginám přejeme všechno nejlepší k svátku. No a dneska slaví 60. narozeniny bavič a imitátor Zdeněk Izer.
4: Všechno nejlepší.
3: Všechno nejlepší. Peťo, co sport?
4: Jdeme na to a dáme si formule. Velkou cenu Itálie vyhrál po startu z 19. místa Kimi Antonelli z Mercedesu a závod v Monze ovládl jako první domácí pilot od roku 1966. Druhý byl jeho týmový kolega George Russell a třetí Max Verstappen z Red Bullu. Mm-hmm. Tohle byl malý náhled do Itálie. V Itálii je asi teplo, ale jak to bude tady, Karlíku?
3: Peťo, hele, dneska bude zataženo až polojasno. Naštěstí nám ale dneska nebude vůbec pršet. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 10 stupňů až do 24 stupňů Celsia. Takže co si budeme, takový klasický podzimní den, cesta do školy, cesta na Sibiř a potom cesta ze školy, cesta přes Saharu.
4: Takže co si oblečte, to je otázka. Já bych dal plavky a na to třeba nějaký oteplováky.
3: Ano, přesně tak.
4: To byly zprávy.

0: 6 hodin, 6 minut a vyladíte vaše oblíbené rádio, a to Rádio Junior, ranní restart s vaší oblíbenou ranní dvojicí.
1: S Komajzem.
0: A s Carlosem.
1: Oh yeah.
0: Já se vrátím, je to takový jakoby návrat po těch prázdninách, jo?
1: Ano. Tak když... Ty jsi vlastně ještě nevysílal od prázdnin, ne?
0: Já jsem nevysílal od prázdnin, já jsem ukončoval moji Kanadu, což teda bylo jako perfektní normálně, mm-hmm. Já jsem úplně připravený. Fakt mám takový plán, že příští léto na 2 týdny odletím do Kanady.
1: Jenom na 2?
0: No, protože tak u mě je to komplikovaný, když mám 3 týdny volna o prázdninách, tak třeba ještě ten týden, nevím, třeba zalívat terasu, nebo něco takového.
1: No jasně, řekni, já ti budu zalívat, jenom musíš dát jako to, mě totiž nikdy nevydřel ani ten kaktus.
0: No,
1: takže...
0: tak jo, tobě rozhodně moji terasku jako nesvěřím, ale uschly mě, byly ty 40, uschly mě kytičky, takže ale bylo to smutný návrat z Turecka, když jsem se vrátil, ale... Abych navázal, jo. Tak když se třeba po těch prázdninách vrátíš nebo do školy, jo, když jsme byli takové 5., 6. třídě, jo.
1: Ano.
0: Tak najednou nepoznáváš ty lidi, ty spolužáky, protože přes ty prázdniny prostě tam Pepa Dvořák vyrostl, víš.
1: No jasně.
0: Anička se ostříhala, víš, tam má takový věci. Já musím říct, že tady se žádná změna jako nestala, ty jsi nevyrostl.
1: Nevyrostl a asi
0: vlastně máš pořád stejný.
1: To bys byl překvapený, co? Kdybych najednou se vrátil s dalšíma vlasama.
0: Já jsem si měl
1: vzít paruku.
0: No, to bych měl těžký ráno. Víš, že starším lidem se nemá dělat takovýto věci po ránu.
1: Starším lidem?
0: No jasně, tak už to. A hlavně já jsem teďka se koukal do kalendáře, že se ti blíží takový jako osudový milník, kamaráde.
1: Nech to vejít.
0: Je to hrozný milník.
1: To je etapa.
0: Je to etapa, přátelé, protože Karlíkovi bude 20 let. Takže už tam zmizne to teenager, jo? Takže už tam nebude to teen a už se očekává od těch lidí, že žijou takovým životem spořádaným. Teďka o mě vyšel článek Petr Komínek, ač mu nebylo ani 20, tak žije jako usedlý pán.
1: Fakt jo.
0: No, takže žiju jako usedlý pán.
1: To tě neznal ten člověk, podle mě.
0: Nemáš ten pocit, že jako usedlý pán?
1: No, když si vezmu, jak často jezdíš a jsi rozlítaný jako i kvůli práci a to. A...
0: No to ano.
1: Ale tak hele, když máš tolik práce, kolik máš ty, že jezdíš prostě na všechny představení, tady prostě po celé České republice a všechno.
0: No jo,
1: tak
0: ale
1: nevím, co znamená usedlý, jako že každý se pak rád vrátí, že jo, na tu svoji terásku.
0: Dá si kafíčko,
1: čajíček.
0: Espresso, no.
1: Tak. Nějakou snídaní pořádnou, nebo prostě obídek, večeři.
0: Nějakou fajnovou dietní krabičku v mém případě.
1: Nebo, přesně.
0: V mém případě. No? No, takže ale 20 let, kamaráde, ale nás to jako taky čeká, no, jakoby jsme teďka už v tom ohroženém prostě, že už tam je jenom ta jedna přesmíčka a už nám bude 20, jo, a pořád nemám pocit, že jsme toho jako prostě schopní, no.
1: Je to hustý, no.
0: A hlavně, co to, tak hlavně Karlík už ani nechodí do školy teď.
1: No, nechodím, no, já jsem odmaturoval happy a jsem teďka jako free, no, mám gap year.
0: Cože máš?
1: Gap year.
0: Co to znamená?
1: Nevím, abych to přeložil. Mezerníkový rok? Rok mezera. Hele, Bůh ví, třeba se podám znova přihlášky na vejšku, nebo taky ne? Uvidíme.
0: Ty bláho.
1: Ale to je téma potom jiný. Hele, Peťo, mě hlavně, co teďka zajímá? My se vidíme poprvý tady. Poprvý tady a vlastně poprvý pořádně, protože na natáčení jsme se viděli jenom tak halabala. Já jsem si tam přijel tenkrát jenom na jednu scénku, takže ty jsi tam točil víc, takže jsem tak jako moc...
0: My jsme se toho řekli hodně jako Michal a Kolda.
1: Ano.
0: Ale jako Petr a Kája, to jsme si toho moc neřekli. To je pravda.
1: My jsme si ani jako Michal a Kolda neřekli vlastně ani jednu větu, hele.
0: A jo, vlastně neřekli.
1: Ty jsi na mě jenom ukázal a já prošel.
0: Ukázal. Ale ono je to ukázání někde stačí, ono i malý ukázání může změnit celý osud dvou lidí.
1: Ano, přesně tak. No každopádně, Peťo, jaký bylo léto, prosím tebe?
0: Já hrozně nevím právě, takový hrozně intenzivní, takový jako rychlý. Mm-hmm. Jo, byl jsem v Turecku na dovolený, to bylo skvělý, tam jsem fakt jako by žil takovým usedlým životem.
1: Usedlým životem?
0: No, že jsem, já jsem zjistil, já vlastně nevím, já miluju jako by jezdit k moři, mm-hmm. Ale já mám strach z moře, jsem zjistil, že vlastně já na každý dovolený, a mě to jako by až teďka jsem si to jako uvědomil, že já do toho moře vlezu třeba jako by za ten celý týden třeba jako 3x. Mm-hmm. Ale jenom první 2-3 metry, jo, a hážu si žabky.
1: Jo, jasně.
0: Protože mám strach, co je tam dál. Já jsem strašpitel. Takže mám radši ten bazén. Takže jsem byl hodně u bazénu, mm-hmm. Hodně se mazal, jo, mm-hmm. Opalovacím krémem a 50, protože jsem takový hodně citlivý. Mm-hmm. I tak to nepomohlo, jsem přijel jakoby spálený.
1: To chápu.
0: Jsem prostě hodně senzitivní člověk.
1: Tvoje pokožka je velmi senzitivní.
0: Ano, velice senzitivní, ale bylo to nádherný. Ale hlavně už se nám blíží Vánoce pomale, takže no, už se jako na to chystám.
1: Hele, moje mamka začala v srpnu, když jsem byl u babiček, tak mi začala psát, co chci k Vánocům.
0: PSP.
1: A já byl jako, co to je PSP?
0: PSP musíš.
1: PSP?
0: PSP k Vánocům. Ponožky, slipy, ponožky.
1: OK, dobře, ano, to samozřejmě, to je taková ta klasika, hele, mě kouše, začínají mi ponožky docházet většinou, ano. Mi přijde,
0: ano,
1: vždycky se mi z pračky vrátí jenom jedna.
0: To je pravda,
1: mm-hmm.
0: To jsme taky řešili.
1: Ano, to jsme řešili.
0: A pořád mám ten problém, zase mám tam prostě nějakou bílou erární ponožku.
1: Já toho problému začínám mít víc, protože třeba bílý krátký ponožky, tak jsou kolikrát jako špatně od sebe rozeznatelný. A teďka já jsem měl jako několik jedných ponožek prostě,
0: aha,
1: vždycky po jednom, ale z jiného páru. Že třeba jedna byla jako nadkotník lehce, druhá podkotník. Takže včera já jsem měl, že mi z jedné boty, z levý boty čouhal kus ponožky,
0: aha,
1: a z pravý to vypadalo, že vůbec nemám ponožku.
0: No, tak jako prostě můžeš říct, bylo dlouhý léto, herci moc nepracovali, tak jsem se musel trošku jako dát do pohody. No, ale hele, vidíš, to je důkaz toho, že řešíme ponožky, tak dává smysl, že nám bude 20.
1: To je pravda, no.
0: A jaký bylo tvoje léto a podobně, to si řekneme po písničce.
1: Ano, po písničce.
0: Písnička, tak zpívej, ne?

0: Holky, kluci, 6 hodin a 15 minut, za chvilku 16 minut. No a vy posloucháte vaši oblíbenou rozhlasovou dvojku, Komajze.
1: A Karlose, neboli čtvrt na sedm. Prostě
0: čtvrt na sedm, ano.
1: Ježiš, to je čas tohle.
0: A teď jsme, v kolik jsme stávali.
1: No, kolik se stávalo?
0: Ty bláho, já jsem měl odvrči, takže já jsem měl trošičku zajíždku.
1: Zajíždka.
0: Vstával jsem, tyjo, 4:10?
1: Blé, no.
0: Ty?
1: Já 4:50.
0: To jsi měl krásný, no.
1: No, ale pořád, jako je to takový...
0: Jako furt, hele, cokoliv je před tou pátou, obecně, cokoliv je před šestou, tak je takový, no, nechce se mi.
1: No, já než skočíme na tvoje letro, tak já jenom řeknu do éteru, že teďka nás ladí můj kolega a teďka spolu točíme film a oni skončili ve 2 ráno z natáčení.
0: A teďka tě ladí?
1: On je pořád s hůrou, on se chudák učí do školy. Jo, protože prostě to je těžký život herce, který studuje nějakou jako nehereckou školu. Takže zdravíme Alana Gajdoše. Alánku, dobré ráno.
0: Dobré ráno, Alany.
1: A přejeme ti krásné učení. Takže to je takový jenom, že my si stěžujeme na to, že jsme stávali ve 4:10, 4:50, ale tady někdo ještě vůbec nešel spát a ani spát nepůjde, což je jakoby
0: Je to crazy, no.
1: Je to crazy. No ale co tvoje léto? Já vím, že jsi užíval africké pláže.
0: Tak, hele, tak já zabřednu rovnou takhle k tobě, jak jsi říkal, já jsem do toho moře vlezl, tyjo, my jsme do toho moře vlezli tak 2x asi jenom.
1: Taky.
0: To moře zase nebylo tak skvělý, bylo za prvý strašně teplý, ještě teplejší než ten bazén a ono v těch 40, když se chceš schladit a jdeš do vody, která má přes 30 stupňů, tak je to takový prostě super, no tak si jdu zaplavat, protože jsem tady. Zkusím to, musel jsem samozřejmě zkusit, jestli jako slaná ta voda, tak jsem si vzal
1: a to.
0: No byla, no.
1: Takže bylo to moře.
0: Bylo to moře, no ale potom bylo i nečistý, když jsme tam byli po druhý. Vyplavený řasy, všechno, takže jsme se radši bavili u bazénku.
1: To chápu.
0: Já jsem se teda nemazal, taky jsem na to dojel velmi rychle.
1: Jsi jaký senzitivní?
0: No takhle, jako ono, tamto africký slunce, když se nemažeš, tak to není ani o tom, jestli seš nebo nejseš senzitivní, to máš jistý.
1: To je pravda. A není vůbec zdravý se nemazat, přátelé.
0: Přesně tak, hele, já jsem se namazal vždycky svoje tetování, protože tam je to trošičku toho se bojím. Ale...
1: No to chápu, tvoje meduzy, no.
0: No přesně, ale jinak jsem se to, měl jsem záda spálný samozřejmě všechno, ale bylo to nádherný.
1: To je vždycky ale nepříjemný. No.
0: Bylo to krásný, byli tam fajn animátoři celkem, s nimi jsme se taky pokecali.
1: A odkud byli animátoři?
0: Hele, byli někde tam jako z okolí té Džerby, no.
1: Okolí z Džerby.
0: Nevím teda, jako neříkali odkud, oni úplně anglicky tak jako neuměli. Třeba jako pan Katastrofa. To byl člověk, který pomalu použil jenom tohle slovíčko.
1: Pan Katastrofa.
0: Pan Katastrofa, ano. A chodil za náma, kecal si s náma. Jeho angličtina byla taková, jakoby takže, ruce, nohy.
1: Takže vás viděl a řekl, Katastrofa!
0: No, já jsem se k němu přihlásil jeden den na lukostřelbu. Takže jsem střílel z luku.
1: Střílel z luku?
0: Já jsem střílel z luku.
1: Kriste, pane, no tak to hele, ty budeš točit nějakýho prince, že trénuješ?
0: Hele, zkušenost je zkušenost, takže já už jsem na to ready, no.
1: No, asi střílel z luku a on, katastrofa!
0: No, jo, no, katastrofa to byla, no.
1: To je krásný, ale k tomu moři a tomuto, já si myslím, že celkově to je prostě problém resortu, že to prostě chce, a já se k tomu hrozně chci dostat, že to prostě chce jako letět někam, jako přes Airbnb, no, prostě na vlastní pěst.
0: Ano.
1: A mít prostě, nevím, třeba jako na Bahamy, jo, a mít tam nějakou tu svoji jako plážičku, že to jako by není v rámci toho resortu.
0: No jasně.
1: Ale opět to neřeší můj problém, sice bude hezký moře, ale...
0: Ale jestli, že tam budeš mít bazének, tak stejně skončíš v nějakém finále.
1: Bazénu, protože bazénu mě nic neohrožuje.
0: Ale tak ve finále na druhou stranu, přesně ty Bahamy a tak, kdyby ses tam vydal, tak hele, tam máš většinou takovou tu průzračnou vodu, fakt, kde vidíš, takže tam bys třeba jako věděl, že ti nic neohrožuje, když jako koukneš pod sebe a vidíš tam přesně ještě
1: no,
0: to dno.
1: Ale nevíš, odkud cokoliv připlave prostě. Teďka tady máme podat expedici Sever, se koukám na náš banner a je tam velká velryba. Prostě i ta velryba může připlavat.
0: To je pravda, no.
1: Prostě mám fakt z toho jako respekt, mám strach, ale pozor, já mám strach jako ze slepíše, teď jsem zjistil,
0: fakt?
1: Jak točíme hodně v lese, tak prostě tam Daria Pavlovičová mě řekla, že viděla slepíše a já jsem od té doby prostě měl nohy nahoře. A já si zjistil,
0: dobře.
1: Proč. Hele, přátelé, pokud ladíte někdo a je vám třeba kolem 11. roku života, tak to je ten jakoby nejvíc, takový ten největší jako rok, kdy jste jakoby nejvíc ovlivnitelný, jo? A já jsem tomhle roce viděl Harryho Pottera a Temnou komnatu.
0: Oh. Tak to chápu.
1: A od té doby prostě mám problém, jo. Zároveň i v ten rok prostě zaskočila kost v krku tátovi na Vánoce a od té doby taky já nejím ryby z toho důvodu.
0: Hezky.
1: Prostě jsem tady v tom
0: chápeš.
1: Trošku mě mrzí, že jsem třeba v tom, nevím, roku jako nezačal dělat jogu nebo nezačal třeba dělat nějaký jako sport, víš. Že bych byl tím jako ovlivněný a byl bych teďka prostě pan namaste, to se úplně nestalo. Takže jsem prostě pan, mám tak z hadů a kaprů. A vlastně i ti kapři mě vlastně dělají jakoby strach. Jo? Kapr se nezdá, ale je to prostě nebezpečný.
0: Holky a kluci, představte si, že bychom startovali ráno plus minus stejná energie jako vždycky, až na to, že Peťův hlas bude znít takhle.
1: Ano, bude absolutně v klidu, ale to se stane, přátelé, protože nás čeká od nového roku nová rubrika, která bude, já nebudu prozrazovat.
0: Neprozrazuj nic.
1: Ale bude to intenzivní a bude ze mě trošku takový pan namaste.
0: Takže vlastně dostaneme tvoji jogu, tvoji joginskou éru.
1: Ty víš, o co jde?
0: Plus minus, jo.
1: Jo, tak dobrý, tak jako budu namaste, ale nebude to úplně to. Ale ano, budu vás vést a vy budete vést nás, přátelé.

0: Rádia Junior.
1: Maminka k Pepíčkovi.
2: Můžeš mi říct, kdo snědl všechny višně z dortu?
3: No já ne, mami.
2: Nelži, já jsem našla ve tvém pokoji pecky.
3: Jo, tak ty nemůžu mít boje, protože já jsem ty višně snědl i s těma peckama.

0: si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu mojrozhlas.cz.

0: Ale my jsme tady, je po půl sedmé minutka, my jsme tady a žijeme.
1: Žijeme.
0: Jo, žijeme.
1: Žijeme a jsme hlavně.
0: A jsme, ale?
1: Někdo byl.
0: Někdo žil a někdo byl. Neboli žil byl.
2: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili byli.
3: Žil byl jednou jeden dramatik a prezident Václav Havel. Jak se z někoho stane prezident nebo prezidentka? Většinou si ho zvolí sami lidé nebo parlament, ale jak se člověk dostane k tomu, aby se o něm vůbec uvažovalo? Musí mít nějaké speciální školy nebo dlouhou praxi v politice? Odpověď je jednoduchá. Nemusí. Prezident Václav Havel dokonce chvíli pracoval jako dělník v pivovaru. Narodil se v roce 1936 do bohaté pražské podnikatelské rodiny. Jeho život ovlivnilo dospívání v socialistickém státě. Když mu bylo 11 let, moci se totiž chopila komunistická strana. Ta znemožnila podnikání a taky omezila soukromé vlastnictví. Vše mělo být takzvaně všech, tedy státní. Kdo třeba vlastnil nějaký velký dům, továrnu, podnik, zámek a tak podobně, přišel o to. Tomu se říkalo znárodnění a týkalo se i Havlových. Lidé se začali hodnotit i podle třídního původu. Cenil se zejména dělnický původ. Za to děti bývalých podnikatelů nebo třeba šlechticů to měli horší. Dokonce se kvůli tomu nemuseli dostat na vysněnou školu nebo získat dobré zaměstnání. Dnes to zní neuvěřitelně, ale bylo to tak. Komunisté u nás vládli přes 40 let a přísnost režimu se během té doby měnila. Byla to složitá doba. Václav Havel vzpomínal, že se kvůli svému původu nemohl dostat na běžné denní gymnázium a tak se nejdřív stal chemickým laborantem. Po práci chodil do večerního gymnázia a získal maturitu. Až později během krátkého uvolnění poměrů mohl dálkově vystudovat dramaturgii. Časem si našel práci jako jevištní technik v divadle. Už od mládí psal články i divadelní hry. Mezi jeho nejznámější díla patří Zahradní slavnost nebo třeba Audience. Situace v zemi se trochu vylepšovala, ale to v roce 1968 rázně utnula okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Havel otevřeně kritizoval režim, který je postaven na strachu lidí a v roce 1977 se stal jedním z prvních mluvčích Charty 77. To byl dokument, který upozorňoval na porušování lidských práv u nás. Pro úřady byl nepohodlnou osobou. Lidé tenkrát nesměli jen tak říkat a dokonce ani číst, cokoliv chtěli. Některé knihy byly zakázané a lidi je museli schovávat, aby je u nich policie nenašla. Zakázané byly i Havlovy divadelní hry. Osobám, které proti režimu protestovali, se říkalo disidenti. Často je sledovala tajná policie neboli státní bezpečnost, zkráceně STB. Byli zatýkáni, vyslýcháni i vězněni. Mělo to odstrašit i jejich přátele. Václav Havel například dlouho pobýval mimo Prahu na statku v osadě Hrádeček. Příjezdové cesty ale hlídala STB. Někteří jeho přátelé pak vzpomínali, jak se za Václavem tajně plížili v noci přes les. Za své názory, označené úřady jako podvracení republiky, strávil Havel zhruba 5 let ve vězení. Kolem Václava se sdružovalo mnoho významných lidí, umělců, novinářů nebo třeba filozofů. Zažívali i pěkně napínavé chvíle. Pověstná je například historka o automobilové honičce, ve které Havel a jeho přítel herec Landovský jako v akčním filmu ujížděli policii pražskými ulicemi. V roce 1989 se Václav Havel stal jednou z hlavních osobností sametové revoluce. Spolu založil Občanské fórum, tedy skupinu lidí usilujících o ukončení komunistické vlády a zavedení demokracie. Na konci roku 1989 byl zvolen prezidentem Československa. To se v roce 1993 rozpadlo, Slovensko se osamostatnilo a Havel byl zvolen prezidentem České republiky. Z úřadu odešel až začátkem roku 2003. Jako prezident se zajímal o lidská práva a snažil se, aby se naše republika přiblížila západním zemím. Hodně se zamýšlel nad morálkou a hlásal, že pravda a láska vždy zvítězí nad lží a nenávistí. Uměl si udělat legraci, a to i sám ze sebe. Když se podepisoval, připojil vždy ke svému jménu i malé srdíčko. Byl oblíbeným prezidentem u nás i ve světě. V roce 1989 byl dokonce mezi nominovanými na Nobelovu cenu míru. Ale i Václav byl jen člověk. Měl pověst přelétavého milovníka žen a bohémského umělce. Jeho životní opora, manželka Olga, to s ním určitě neměla lehké. Jeho druhou ženou se později stala populární herečka Dagmar Veškrnová. Jako prezident musel přijímat i složitá rozhodnutí. Když například v Jugoslávii vypukl ozbrojený konflikt na území Kosova a docházelo k násilí a vyhánění obyvatel, vyhodnotila organizace NATO, že selhala diplomacie a je nutný letecký vojenský zásah. Havel to podpořil. Jeho kritici mu to dodnes vyčítají a Havlovo tehdejší vysvětlení shrnují do posměšného termínu humanitární bombardování, které má vyjádřit rozpor mezi snahou chránit lidská práva a tím, že nálety ohrozily nevinné lidi. Havel z bombardování samozřejmě žádnou radost neměl, jen to považoval za menší zlo než nečinnost a přihlížení utrpení. Kritiku sklidil i za rozsáhlou amnestii, tedy odpuštění trestu zločincům po nástupu do prezidentského úřadu v roce 1990. Amnestie se netýkala nejzávažnějších trestných činů a připravili odborníci. Na svobodu se ale tehdy dostali nejen političtí vězni komunismu, ale i spousta opravdových kriminálníků. Když v 75 letech Václav Havel zemřel, měl velký státní pohřeb za účasti významných světových státníků i desítek tisíc českých občanů. Jeho rakev byla při průvodu doprovázena potleskem a cinkáním klíčů, symbolickým odkazem na sametovou revoluci, během které se na náměstích také cinkalo. Něco takového by ho asi v době, kdy pracoval jako dělník v pivovaru, ani ve snu nenapadlo. Historie holt někdy člověka zavane tam, kam sám nečeká.
2: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách. Ranní pomsta.
4: Oh yeah, holky, kluci, 6 hodin 39 minut, no a my jsme se dostali k tomuhle, z tomu.
0: Ano.
4: K téhle pasáži.
0: Jsme zpátky i s touhle pasáží. Takže já otevírám červenou obálku.
4: Otvírej.
0: Ta už je taková porozpadla, ale tady koukám, že se někdo snažil to spravit. Otevírám. Ahoj Kájo a Péťo, zdraví vás Terka.
4: Čau Tery.
0: Ahoj Terko. Dneska je vtipné ráno, proto prosím předveďte každý 3 uvedené druhy smíchu. Zasmějte se jako... Tak Kájo, jsi tady první.
4: No dobro.
0: Zasměj se jako... Pozor... Jako jemná víla z animáku.
4: Dobře.
0: Ježiš, tak to je hrozný. Tohle je jemná víla. Dobře.
4: Ježiš, no tak pojď, co tam máš ty?
0: Já mám zlý čaroděj, který právě někoho proklel.
4: Tak to máš jednoduchý.
0: Dobrý.
4: Jo, to je...
0: No, chytám hrozný kryč, ach jo. Dobře, pak máš tady. Nesmělá tetička Květa, která přišla k někomu na návštěvu a zrovna pije kávu. Ukaž nám, jak se směje nesmělá tetička Květa. Dobrý, ale... Dobrý, ještě jednou. To je dobrý, jo. Ježiš. Puberťačka, která dostala obrovský záchvat smíchu.
4: No tak pojď, Peťo.
0: To je ten grdole. Pane bože, jo, krásné ráno. Hej, pokračujeme.
4: No pojď.
0: Máš tady svůdného plavčíka, který mrká na krásnou slečnu. To je podobný jako ta nespělá tetička. Takže dám ještě jednou svůdného plavčíka, který mrká na krásnou slečnu. Dobře, ano, cítím se jako krásná slečna v tento okamžik.
4: Jo? Mhm. Tak něco dělám dobře nebo špatně.
0: Ach, dobře, tak. Já mám tady, ale tohle se mě líbí, tohle ke mně sedí. Mlsoun, který zrovna dostal plný talíř koblih.
4: No, pojď, no.
0: Krásný.
4: Jo, to už je všechno naštěstí.
0: Je to všechno, jo, jsme skončili. Ale já bych teďka si dal ještě, vytáhl bych si, každý si dáme nějaký ještě poslední smích, který nás bavil nejvíc. A klidně si vyber i třeba z nich a já třeba i z tvých. Mm-hmm. Tak to odstartuj a ukončíme ranní pomstu nějakým posledním smíchem, který
4: mě
0: tě
4: bavila
0: nejvíc.
4: Tetička ještě.
0: Tak si dej
4: nesměl tetičku květku.
0: Nesměla tetička květa, která přišla k někomu na návštěvu a zrovna pije kávu. Krásný, já potom vidím takovou tu tetu z Harryho Pottera, jak pak odletěla.
4: Jo.
0: Ano, krásný, ano. Dobře. A já si dám jemnou vílu z animáku.
4: No, pojď, no.
0: Takže mějte krásné ráno.
4: Ano.
0: A smějte se jako třeba jemná víla, nebo jako nesmělá teta květa. Už tě vypni.

0: Novinka hitparády Rádia Junior.
1: Tanči, tak se jmenuje žhavá novinka od 14-letého Jonyho, který byl ve středu hostem klubu Rádia Junior a naše povídání rozhodně stálo za to. Jonáš Morávek nám prozradil, jak se svou kapelou chystali na jejich největší dosavadní koncert a co vše na něj museli připravit. Koncert se konal 4. září a vyvedl se parádně. S Jonym jsme ale hodně probírali i školu, konkrétně nástup do 9. třídy. Tím, že Jony studuje na víceletém gymplu v Nové Pace, tak mu odpadá stres s přijímačkami. Nakonec zůstane tam, kde je. Každopádně je to prý hudba, které se chce i do budoucna věnovat co nejvíc. V rozhovoru jsme probrali i jeho zpívání s Mirajem Navrátilem a Benem Kristovem, což byl pro něj neskutečný zážitek. No a taky spoustu letních festivalů. A dokonce došlo i na zpívání s kytarou naživo. Náš rozhovor najdeš i na YouTube kanálu Rádia Junior a dostaneš se k němu i z hlasovací tabulky k hitparádě. A teď už je tady Jony a jeho single Tanči.

0: No, no to...
1: jsme se oba dva nadechli, bylo to velice dramatický nádech, ale samozřejmě podstatný je, že jsme tady.
0: Ano, přesně tak, 6 hodin a 49 minut. No a my si asi, holky, kluci, pojďme říct, co nás a hlavně vás čeká dneska odpoledne.
1: Co vás čeká a nemine, tak začni, co vás čeká a nemine tak já a zkus to říct jak Eminem.
0: Eminem? Tak jo, no, tak jak to vás čeká, začnu...
1: Nemine, Eminem.
0: Velkou pohádkou ve 13.00, jo. Princ Dráček, pohádka o tom, že i drak může mít lidské srdce a v boji se zlem je přátelství silnější než ničivé plameny. Příběh vás zavede do království dobrý, kde čarodějnice Černucha unesla prince a zděšeným rodičům zanechala v kolébce draka s jasnou zprávou: váš syn se bude mít tak dobře nebo špatně, jak dobře nebo špatně se bude dařit Dráčkovi. Pohádka s klasickými motivy, beatboxem a taky současným zvukem.
1: Ty jo, pozor, takže drak bude dělat beatbox.
0: Tak to si o toho Eminema tak dlouho nebyl. Oh yeah. Hezky, Péťo.
1: To se dlouho učil. Dlouho?
0: Jo.
1: Mhm. Ale bylo to fajn, bylo to fajn.
0: Fajn, že jsi to užil.
1: Já jsem to hrozně užil.
0: Tak to je super.
1: Jo, jo, je to fakt. Pojďme se přesunout dál, trošku do hlubšího odpoledne, a to konkrétně do 17.00. A samozřejmě Klub Rádia Junior dnes s Klárkou Novákovou. A od 19. hodiny se k ní připojí i Markéta Vosková, což je spoluautorka a editorka pořadu Reparát. Linka důvěry může být škola místo, kam se děti opravdu těší, a co všechno se dá ve škole změnit, aby se tam nejen učilo, ale taky dobře žilo. O tom ví hodně právě Markéta Vosková, spoluautorka a editorka pořadu Českého rozhlasu plus Reparát, který hledá příklady škol, kde věci fungují trochu jinak. Takže o tom si budou povídat Klárka Nováková a potom Markéta Vosková společně.
0: Samozřejmě toho je mnohem víc. Třeba tady o 14:00 odpoledne už je nová pohádková školka. Ano. Máme tady i angličtinu s Rádiem Junior.
1: A hlavně výborná music od našeho hudebního dramaturga
0: Davida Janečky.
1: Takže laďte Rádio Junior, my máme radost, že ladíte, a poslouchejte dál i náš ranní restart. Pokračujeme a druhá hodinka nám pomale, ale jistě klepe na dveře.
0: Oh yeah.

0: gorgeous. Pick up the phone.
1: Ranní restart s Petrem a Karlem.
2: Druhá hodinka nám započala, ranní ptáče dál doskáče.
3: Oh yeah, baby, což bych o nás teda dvou neřekl, že jsme úplně ranní ptáčata.
2: No nejsme, ale dneska doskáčeme hodně daleko.
3: Dneska doskáčeme, ale tu první hodinku jsme přeskákali rychle celkem.
2: No to hele, jsme ukecaný, my víme.
3: Ano.
2: Ale chtěl bych říct, že to bude lepší, ale nerad slibuju věci, které nejsou reální.
3: Ano, hele, uvidíme.
2: Uvidíme.
3: Zatím, já bych zatím řekl, že dnešní téma vtipný ráno splňujeme dobře. Jako my jsme se nasmáli celkem dost.
2: No my jo, my se tady smějeme samozřejmě, ale je otázka, co naše posluchače, by to pak zase nebyly nějaký e-maily.
3: Že jako ty jsou trapný.
2: Ti dva fakt ne. Každopádně mějte dobré, krásné ráno. Dobré ráno, pokud nebo dobrou chuť, pokud právě třeba večeříte.
3: Obědváte, svačíte.
2: Cokoliv vlastně děláte, tak to dějte s chutí, protože je pondělí, nový týden nám započal, což je krásná věc. Je to týden nových zážitků a nových možností, proč se vám třeba může změnit život. Právě třeba díky tomuhle týdnu se třeba stane ve středu něco, co vám absolutně obrátí život. Třeba vám ve škole ta hezká holka v zadní levici prostě pošle psaníčko K nebo ne K, vydáte K.
3: Nebo a potom, ten hezký kluk.
2: Nebo ten hezký kluk z té zadní levice. Tam se vždycky mimochodem se dával já. Co směješ?
3: Nic, dobrý.
2: No to bylo to vtipný, máš pocit, že se jako zasměješ? Nebo
3: jo,
2: jakoby,
3: pobavilo mě
2: jo,
3: to.
2: Jo, tak jo, no. Tak pokračujeme. Takže třeba takový hezký kluk jako já pošle. Ježiši Kriste. Já se mám hrozně rád, já nevím proč, ale já fakt teďka jakoby mám pro mě problém hrozně sám se sebou.
3: Ale tak to je důležitý se mít rád.
2: Jo, ale já to asi přeháním.
3: Ne, no, nevím.
2: Však víš, jak přijedu prostě na natáčení autem, který mám podepsaný, pak mě oblečou župan s mým jménem a sjednu si na židličku s mým jménem.
3: Holky, kluci, vy co nás posloucháte pravidelně a víte, jak si tady Peťa dělal srandu z mýho župánku?
2: No,
3: tak teďka.
2: Počkej, je něco úplně jiného, mít župan na ulici a mít župan na filmu.
3: Ale ono, když tam to prostě, když už tam se...
2: Hlavně ty nosíš župan Veroniky Mackový.
3: To si nemyslím, prej byl volný a Verča má jiný. Hlavně já nemůžu mít župan Verči, když ta je tady pomalu vo hlavu vyští a mě to je prostě akorát.
2: No ale župan musí být větší.
3: No a mě to je ale dobře, takže Verče to není.
2: Mm-hmm.
3: Verče by to bylo malý.
2: No, ale tam to má jasný důvod, protože pořád jakoby já se ukecám, že jo. Já jsem jedlík, teďka mě David Kabelka, reportér na Nově, se mě ptal, ty v každém rozhovoru mluvíš o jídle. Takže ano, můj život je o jídle, ačkoliv prostě měním sám sebe, ale já se pokecám, já jsem prostě prasátko. A ten župan je čistě z bezpečnostních důvodů, abych se neumazal.
3: A já ho mám, protože mi je zima. Nebo v ty období, kdy ho nosím teda.
2: Mm-hmm.
3: Teď jsem ho dlouho neměl, ale tak byly 40, to by bylo divný, kdyby ho měl.
2: To bylo hodně divný, ale ono to přijde, ale kde jsme to byli, takže ano, já se vám hrozně rád, ale co jsme to skončili, ano, zkrátka třeba takový hezký kluk v zadní levici vám pošle, prostě psaníčko, zkrátka nevíte, co se vám přihodí a hlavně pamatuju si, jak nám říkali, hele, ten první stup před těma zprávama buďte takový rychlý. Jenom to otevřete a dejte hnedka zprávy.
3: Jo, to nám říkali. No i o těch stupech, kdy to má být jako do těch dvou minutek. V finále my jsme v první hodince mluvili kolikrát? Třikrát, měli jsme tři vstupy.
2: Že to vůbec neříkej,
3: dlouhý ale. Tak o 10 minutách.
2: Vůbec neříkej.
3: Ale hele, ale to je fajn, to je přesně výhoda toho, že jsme tady dva.
2: No
3: jo, přiznat.
2: Ale my si pokecáme krásně, ale hele, pojďme si dát zprávy, tak abychom trošku vrátili tu štábní kulturu. Zprávy.
1: Minutové zprávy.
2: Je pondělí 7. září a je 250. den roku a do konce roku nám zbývá 115 dní.
3: Svátek má dneska Regina, takže všem Reginkám přejeme všechno nejlepší k svátku. No a dnes také slaví 60. narozeniny bavič a imitátor Zdeněk Izer, takže krásné narozeniny.
2: Happy birthday.
3: Peťo, co sport?
2: Zavítáme do Itálie, a to konkrétně na Formule, protože velkou cenu Itálie vyhrál po startu z 19. místa Kimi Antonelli z Mercedesu a závod v Monce ovládl jako první domácí pilot od roku 1966. Druhý byl jeho týmový kolega George Russell a třetí Max Verstappen z Red Bullu. To byl sport, mě oblíbené téma. Karlíku, jaké bude dnes počasí? Bude zima, bude mráz, kam se, Kajo, kam schováš?
3: Úplně jsem na to čekal, Peťo, ale to ti rád řeknu. Dnes bude zataženo až polojasno, ale naštěstí nám dneska nebude vůbec pršet. No a co se týče teploty, tak ta se nám bude pohybovat od 10 stupňů až do 24 stupňů Celsia. Takže je to takový ten klasický podzimní den. Cesta do školy, cesta přes Sibiř, no a cesta ze školy, to je potom cesta po Sáhře.
2: Ano, takže do baťušku povinně raději plavky nebo opalovák nebo kšiltovku a zároveň zateplení ponožky.
3: Ano, a asi i bundu.
2: Radši i bundu. Možná i kabát a možná i nějaký jako termoprádlo.
3: Šála taky.
2: A sluneční brýle.
3: A kulicha.
2: A kulicha. To byly zprávy.

0: 7. září, 7 dní už v podstatě chodíme rošklivo, ne, bylo 1. září. Bylo prvního,
1: ano, dneska je 7., což takže je teďka i počet hodin, 7 ano, hodin a 9 minut.
0: Takže ty bláho, tak ale pojďme.
1: Tobě to nedošlo? Já myslel, že referuješ na to.
0: Nereferuju, ale už jsem to nestihl, ale tak to byl hustý čas. 7. 9., 7 hodin, 9 minut a první týden školáků. Já jsem vzpomínal.
1: Už druhý.
0: No jakože ale týden.
1: Jako ten,
0: že
1: ten, co byl, jakože jdem vzpomínat na naše.
0: Ano, já bych zaspomínal na naše leta, že pak zní, jako bychom byli starý pardálové. Zaspomínal bych, já jsem sdílel i na Instagramu moji fotku.
1: To jsem viděl, to byl malej Peťa.
0: Malej Peťa, mělo to hodně pozitivních reakcí a úplně mě došlo, jak prostě je to fakt hustý. Já jsem, nebo možná my oba dva stejně, to byl rok 2013, když jsme nastoupili do školy.
1: No, něco takového, no. Ty jo, určitě, my jsme, no, 2013/14, no.
0: To je šílenost. Měl jsem takový svetříček na sobě, neuměl jsem říkat, že dobrý den, já jsem Peřel Chomínek. Co to uděláte? Co jsi říkal, vysmál v éteru? To
1: ne, já jsem na to klikl omylem.
0: Jakože fakt, já jsem kurňa, tak to fakt bylo, to bylo intenzivní, to, ano, takhle po ránu se mě vysmát,
1: holky, chápu. Holky, kluci, jste jste měli vidět Peťu výraz, on tady byl úplně nadšený, vyprávěl to a hned jsem pustil to, tyjo, kamenej sloup úplně.
0: Mě úplně hrklo, já jsem se hrozně, zaprvé jsem se hrozně lék. A neměl jsem říkat, a vlastně i teďka jsem vzpomínal prostě na to, jak všechno bylo takový jako nový a jak jsme, ne, mě to úplně vykolejilo, já nemůžu mluvit.
1: No, ne, každopádně.
0: Jaký byl tvůj první den školy, já bych tě to hrozně oplatil, ale já nejsem u pultu dneska, já tam nemůžu jak.
1: Hele, mě je jasný, že se mi to vrátí. Mně je jasný, že se mi to vrátí jak bumerang.
0: Nějakým způsobem, jo, kamaráde.
1: Jo, věřím tomu. No, ale, tyjo, můj první den školy, já vůbec nevím, to už si nepamatuju. Já vím, že jsem se strašně těšil, že přijeli i babičky z Opavy.
0: A máš fotky? Jdeš na nich vidět?
1: Jako mamka bude mít určitě někde. Ale já nic takového nevlastním.
0: Protože jako pokud jsi byl ještě menší než teď, tak ty bláho.
1: No, bralo, musíš to tam jako přiblížit lupou, no.
0: To si myslím.
1: Chceš to zapnout?
0: Ne, ne, nepotřebuji. Nechci tam smích, já jsem na tebe hodnej. Dobře, já si vážím toho, že jsme tady spolu.
1: Ale já si toho taky vážím.
0: Jo, prostě. No nic, pokračuj, no. Máš okej vroubek teď.
1: No dobře, tak mám vroubek. A co jako? Nevím, jako těšil jsem se, znali jsme se celá skoro třída ze školky všichni.
0: Fakt? No tak to je hezký.
1: My jsme šli tak jako ze školky a rovnou jako vedle, no. Ono to bylo hned vedle.
2: Vedle.
1: Takže tak, těšil jsem se všechno. Jo, no. Já jsem prvních pár let ve škole, to jsem rád, že ty v životě tyhle fotky neviděl. Prosím tebe, já jsem si kompenzoval, teď jak jsem měl dlouhý vlasy, tak jsem si kompenzoval svoje tyhle sty základ do školský léta, protože já, táta, tak on nás nebral kolikrát jako s bráchou k holiči a do kadeřnictví, že jako
0: ne,
1: proč?
0: Ne, takže ty jsi vypadal předtím stejně blbě jako teďka nedávno.
1: No, já jsem vypadal jak vajíčko.
0: Kriste.
1: On nás bral s trojkem.
0: Kriste, ne.
1: Jo? Já jsem...
0: Já ty fotky musím získat, já napíšu tý mamce.
1: Super, tak já doufám, že mamka taky, no ona je má, no vlastně.
0: Já je musím říct, to potřebuju. No. Čekají tě 20. narozeniny, tak já potřebuju dát něco na sociální sítě, abych ti popřál, tak já si získám tvoje vajíčko a já tam i třeba hodím do označení Rádio Junior, aby to i viděli holky kluci, protože podle mě o tohle nemůžeme přijít. Děkuju za ten tip, děkuju.
1: Mm-hmm.
0: Tak jo, ale moje pomsta přijde, ale nebude to dnes.
1: Mm-hmm, super, tak jo, tak já se na svoje narození někam schovám.
0: Schovej se. A byl jsi problémový dítě jakoby ve škole?
1: Ne, ježišmarja, já jsem byl slušňáček. Já jsem byl šprt hlavně. Těch prvních pár let teda.
0: Fakt. Tak znáš to, jak říká paní učitelka třídě před písemkou. Doufám, že nikoho neuvidím opisovat a ozve se, no my taky doufáme. Už zase? To zní jako hrozně ironický smích totiž.
1: Ne, to, je,
0: to vůbec nezní jako reálný smích. A dobře, nebo doktor stojí nad pacientem před operací a povídá, neboj si, Jirko, je to malá operace, nic to, hele, to se zvládne. pacient na to, pane doktore, já se jmenuji Petr, no já, doktor, já vím, já se jmenuji Jirka. Dej tam písničku a vám šťastnou cestu, já nevím, co teď udělám, mám sobě zlost.
1: A to bude.
0: To je taková klidná písnička, co to je, Sweet Caroline?
1: No jasně.
0: O můj bože, že jde.

0: Dám vtip.
1: Pojď, jsem ready na něj.
0: Pán s pejskem na autobusové zastávce si sednou vedle paní. Paní se na ně podívá, aby křikne: okamžitě dejte toho psa pryč, a úplně cítím, jak po mně skáčou blechy. Pán se zvedne a povídá psovi: pojď, Punčo, sedneme si někam jinam, ať nechytneš od té paní blechy. Opravdu, to takhle se udělal.
1: Opravdu. Počkej, ale sranda byla. Já jsem myslel, že ten vtip skončil třeba jako v půlce a už jsem byl ready prostě na toto zmáčknout a ty začal pokračovat.
0: Tak máš jediný štěstí.
1: Tak, hej, ale to by byla strašná...
0: Že to v té půlce toho vtipu, to bych ještě mnohem víc naskočil.
1: To by ale byla strašná sranda, prej. Já po mně skáču úplně blechy a já bych to pustil.
0: No, opravdu.
1: Já už jsem se chtěl smát. Tady,
0: Karliku,
1: já už
0: chodíš, jsem se chtěl... chodíš po hodně tenkým ledu.
1: Já vím, a já už jsem se chtěl smát, když šel pán s pejskem.
0: Aha, tak
1: já byl v pytli.
0: Fakt, jsi byl v pytli? No, opravdu. Teďka jsme natáčeli a potřebovali prostě vzít, natáčíme jako z prostředí tábora.
1: Ano.
0: A potřebovali vzít prostě reakce těch komparzních dětí, prostě jakoby dětí na táboře. A aby měli nějakou jako soustředěnost, tak vyzvali mě, prostě už za těch 7 dní, 7 dní jako pochopili, že jsem vypravěč lidový, jo.
1: Ano.
0: Řekli, Peťa, potřebuji prostě 5 minut, byl uprostřed a mluvil, jo, aby ty děti prostě měly na té pozornost. A já jsem vyprávěl takhle příhody a prostě nějaký zážitky, pak tam byl i recept na mý oblíbený těstoviny.
1: Fakt jo?
0: Jo, jsem všechno, co jsem mohl, jsem řekl, řekli stop. Já jsem si sedl do židličky a přišla malá holčička za mnou a říká: můžu vám něco říct? A já: povídej určitě. Podle to, co jste tam říkal, tak neumíte vůbec vážit. Vůbec. Karle, ne. Zase si to... Ne,
1: dobře. Ale to se nabízelo.
0: Nenabízelo.
1: Nabízelo.
0: Nenabízelo. Je to opravdu, je to na sílu a já se pak cítím, jakoby, že cítím se prostě, jak tam kurně mě, jak je to slovo. Cítím se, že jsem...
1: Pod psa? Méněcený.
0: Méněcený.
1: To nejsi.
0: Cítím se méněcený, přesně tady prostě směje Radio Junior.
1: Ale to... Já jsem teďka smutný.
0: Ty vůbec...
1: Ale probere tě to.
0: Teď jsem se prostě hrozně lekl. Karliku, dej tam písničku, ať nám zaspívá tady Tančím, jak chci, a ty si taky děje, co chceš, ale teď se musím, fakt jsem se lekl.
1: Fakt.
0: Hele, ty za pultem, to je jedno velký špatný.
1: Tak vidíme se poprvé po prázdninách tady takhle spolu, tak...
0: Tak mě to musíš udělat hrozně komplikovaný. Děkuju. 7 hodin a 20 minut a vyladíte Radio Junior, vaše oblíbená, nebo možná bývávalo, vaše oblíbená ranní dvojice.
1: Komajs.
0: A Carlos, Ježíši Kriste.

0: 7 hodin, 24 minut, no a vy ladíte Radio Junior Ranní Restart.
1: S Komajzem.
0: A Karlosem, no a my jsme tady pro vás, takže pojďte nám zavolat a vlastně pojďme si pokecat, co vaše ráno, jak se stává.
1: Co léto.
0: A pojďme si prostě říct, pokud třeba máte dneska nějaký ranní zážitek, třeba vám prostě spadla sváča na zem stranou namazanou, tak nám to pojďte říct, takže volejte na telefonním čísle 800 199 199.
2: Ráno s Juniorem.

než nechce ten roubík na ústech. Jen ještě chvíle mi ukaž ten úsměv. Prosím, už nechce a stejně dál musím. Chvíle bez tebe tak šíleně dusí.

0: Zvědavej, řekneš mi to, co to znamená?
1: Ty jsi zvědavej, mm-hmm. Já taky a věřím, že jsou i holky kluci zvědaví. Proto je tu Eva Sinkovičová a její...
2: Zvídavec Evy Sinkovičové.
3: Všechny zvídavky a zvídavci, pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Tentokrát si opět představíme jedno povolání snů. Pamatujete si ještě na díl, kde jsem vám představila povolání ochutnávač zmrzliny? Teď tu mám další perličku. Pokud jste milovník zvířat a přírody, možná to bude práce přesně pro vás. Je to pozice s názvem Chůva pro pandy. Pandy jsou neskutečně roztomilá zvířata a opravdu existuje povolání, které spočívá v tom, že se celý den o tyhle černobílé chlupáče staráte. Museli byste se sice přestěhovat do Číny, ale myslím, že opravdového nadšence by to nezastavilo. Výběrové řízení na pandí chůvu se vypisuje v Centru pro výzkum a ochranu pandy velké v Číně. Není potřeba mít vystudovanou biologii nebo zoologii. Vaším úkolem je zkrátka udržovat celý rok pandy šťastné a spokojené. Hrát si s nimi, krmit je, hlídat jejich hygienu a dohlédnout na to, aby jim nic nechybělo. Kromě platu dostáváte také stravu a ještě vám centrum hradí cestovné. Stačí vám přitom jen nadšení a pár základních znalostí o pandách. Zní to naprosto ideálně, nemám pravdu? Ale ani chůva pro pandy to nemá pořád jen jednoduché. Například je potřeba mít celkem velkou sílu. Pandí mládě váží přes 30 kilo a zpočátku ho často někam přenášíte. Nosit pandám potravu, to znamená hlavně bambus ve velkém množství, také není úplně lehké. A vyčistit takový pandí výběh, u toho se asi pandí chůva celkem zapotí. Vlastnosti, které pro povolání pandí chůva potřebujete, je tedy láska ke zvířatům, pracovitost a trpělivost, protože také chvíli trvá, než si na vás zvířata zvyknou a mají k vám důvěru. Tak co? Chtěli byste si takovou práci zkusit? Moje milí zvídavci, pokud chcete o tomhle povolání snů někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin a zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Holky, kluci, 7:38 a vy posloucháte ranní restart Radio Junior s Komajzem
1: a Carlosem.
0: Oh yeah.
1: Dobré ráno. Zajímalo vás někdy, jak by třeba vypadalo, kdyby se potkali Rákostníček a Mickey Mouse? Nebo jaký třeba oblíbený jídlo má právě Rákostníček? To právě teď zažijete. Kdo bude kdo?
0: Beru si Rákostníčka.
1: Tak já.
0: Tobě ten Mickey šel.
1: Tak já budu Mickey Mouse.
0: Počkej, ale já musím dát ten hluboký bohodalký hlas jako hodně jako hluboko teďka.
1: Dej tam bohodalku.
0: No, tak.
1: Ale jo, to zase takhle dobře.
2: Dobrý den. Dovolil jsem se správně do pizzerie.
1: Tady je Mickeyho pizza.
2: No. Já potřebuju sem ke mně. Já mám chuť na...
1: Na tajnou myška věc.
2: Na pizzu.
1: Aha, tak to voláte správně. Máte chuť na pizzu, tak voláte na pizzerie.
2: Já bych se vás chtěl zeptat, co máte za druh pizzy? Máte tu s tím ananasem?
1: Ano, ano.
2: Tak tu nemám rád. Tu nechápu lidi, co jí mají rádi.
1: Lidi mají být na sebe hodní, každý mu chutná něco
3: jiného, Karle.
2: Ale... ale ano, to já vím, ale my s rybičkama tady v rybníce tak papáme tu se sýrem.
1: Můžu nabídnout s to nějakým?
2: Ne, to by byl kanibalismus pro holky. Já potřebuji tu sýrovou, nějak quattro formaggi se to jmenuje.
1: Ano, quattro formaggi.
2: A za kolik ji budete mít?
1: Za 4 myšky.
2: Ne, jsem blázen, za 4 myšky.
1: Ale tak zásadní otázka, kam vám to dovezeme? Protože my nevozíme úplně všude, takže kde bydlíte?
2: No, já jsem momentálně v lese.
1: Podle vaší polohy, koukám, že jste za mlhou, která by se dala krájet.
2: Ano, ano. A to nevím, jestli vy sem mi tu pizzu dovezete.
1: Já tam pošlu tajnou myškavěc.
2: Tak dobrá, ale hlavně pošlete tu pizzu.
1: Dobře.
2: Tak já...
1: Tak se mějte moc hezky.
2: Vy tak mějte se. Zatím.
1: Zatím.
2: Naslyšenou.
1: Naslyšenou. To jsou ale plážní.
2: Ach jo.
1: Miluji Havaj.
2: Já se těším na pizzu.
1: Ať je Havaj. Všichni máme rádi Havaj.
3: Já
0: ji mám rád. Čak
3: jo? Super.
0: Tak jo.

0: Zajímalo vás někdy, jak by vypadal Spejbl a Hurvínek v podání Karla?
1: A Komajze?
0: To vám teď ukážeme.
2: Patuda!
3: Hurvejs!
2: Proč ty píšeš takové divné zprávy?
3: Jak divný zprávy? Tože Hurvejs, říkal jsem ti už 3x včera i předevčírem 2x, ať vyndáš to nádobí z té myčky, ať si usteleš postel, ať vyvenčíš psa a udělal si něco z toho ne.
2: Patuda, a já mám přece práci na plný úvazek.
3: Jo, a jakou, prosím tebe?
2: Chodím do školy.
3: Hurvejs, já za tvých let, já jsem chodil do školy hodinu a půl, musel jsem skolat hory, sedmero hor, musel jsem skolat sedmero řek, sedmero vod, sedmero luk a stejně jsem potom šel pomoct tátovi umýt nádobí.
2: A doba se změnila, tátudo. Doba je úplně někde jinde.
3: Místo toho, aby si šel tady udělat tu míčku, tak si půjdeš hrát potom s dětma na hřiště, s tím, koupat si s tím míčem o tu půl hodinku, čtvrt hodinku později. To není tak těžké. Ty přestaň být líný.
2: Ale já chci koukat na TikTok.
3: Co je TikTok?
2: Ta čudo. Ty jsi fakt v pravěku.
3: Hurvejs, dobře, tak já jsem v pravěku a ty uděláš tu míčku.
2: Nebudu dělat myčku.
3: Budeš dělat myčku, protože ti to říkám.
2: A myčka se dělá sama. Já vždycky, když k ní dojdu, tak je hotová.
3: Tak vyložit a naložit to.
2: Aha.
3: To taky dělám za tebe všechno.
2: To děláš ty?
3: Odteď budeš pomáhat, už jsi dostatečně starý, už nám je přes 100 let.
2: Tak proč se platíme myčku, když to nedělá sama?
3: Ach jo.
2: Tak to fakt nechápu.
3: Víš co, zaracha, bez mobilu, na měsíc, ukážu ti, jak všechno funguje, taky potřebuješ ten normální život trochu.
2: To čudo ne.
3: Takhle si tě nikdo nevezme.
2: To čudo ne, já si taky někoho nechci vzít. To je hrozně na obtíž.
3: A no jasně.
2: Holky stojí peníze.
3: A ty stojíš peníze, ty mně stojíš peníze.
2: To byla tvoje volba, to čudo. Nebudu dělat myčku, chci koukat na TikTok.
3: Budeš, Hurvejs.

0: a ve 313. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

0: Pozor, jdeme do finále, naše 2 hodinky ukončují a jdeme do finále.
1: Holky, kluci, 7 hodin 58 minut, no nám to klepe na dveře už pomalu.
0: Je to tak a no, je na nás, zda to pustíme dovnitř. Zda otevřeme? Ale my otevřeme. Musíme. Mějte krásné pondělí.
1: Mějte se nádherně, čeká vás za chvilku malá pohádka, užijte si ji.
0: Ano, pokud nemáte první hodinu na 8, samozřejmě.
1: Nebo, ano, samozřejmě.
0: Opatrujte se, mějte se rádi, mějte se krásně, skladejte básně. Děkujeme, že jste ladili Radio Junior.
1: Ano, přesně, že jste tady byli s náma, my doufáme, že jsme vás bavili.
0: Přesně.
1: Protože od toho ty naše rána tak mají být.
0: Přesně.
1: Takhle
0: moc se to nedozvíte.
1: No, ano, přesně tak. A tak, ale to je přesně ta naše podstata. Na fakty a tak je
0: Peťa Ševčík. My nejsme moderátoři. My jsme prostě baviči. Ano, přesně tak. Na fakty je Peťa Ševčík, který vás čeká zítra.
1: Na sport Jirka Kohout
0: a na zábavu.
1: To jsme tady my.
0: Ano. Já nevím, jestli bychom to takhle o sobě mohli říkat, ale asi.
1: Hele, já se bavím vždycky. A věřím tomu, že holky, kluci taky.
0: To se taky bavím, je to pravda. Zkrátka, mějte takhle zábavné pondělí, vtipné ráno, jako jsme ho měli i my, protože my jsme vtipné ráno měli.
1: Ano, samozřejmě.
0: A příští pondělí se na vás budeme opět těšit zde ze studia na Vinohradské 12. Petr
1: a Karel.
0: Tak jo, krásné pondělí.
1: Mějte se, čau, ahoj.
2: Radio Junior

0: Jednou ráno si Křemílek s Vochomůrkou vyšli z pařizové chaloupky. Chodili po lese a sbírali borůvky. Vochomůrka už jich měl plnou čepičku, když Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, já něco slyším. Ale teď asi zase bzunká v uchu, Křemílku. Asi. Ono mi asi zase bzunká v uchu, Vochomůrko. Počkej, Křemílku, já taky něco slyším.
0: A tak se ti dva kmotři rozběhli v tu stranu lesa, odkud se ozývalo smutné volání. Ona tam na větvi sedí datlička, datlí maminka. Červenou čepičku má k jednomu oušku a náprsenku s peří proplakanou.
1: Prosím tě, proč tak naříkáš? Já jsem kvůli tomu div nerozházel borůvky. Tak už nám to řekni, datlička.
2: Ale měla jsem synka, takového malého datlíka. Ještě včera seděl tamhle na větvi. Ráno už tam nebyl. A ať hledám, jak hledám.
1: Zkrátka je pryč, že jo? To je moc vážné, Vochomůrko.
2: Ještě včera tam seděl a ráno...
1: Počkej, datličko, to už víme. Jo, to už víme. Musí se na to něco vymyslet. To jo, vymyslet. Jenže co?
0: Tak tam ti dva kmotři stáli pod stromem, ujídali z čepičky borůvky a vymýšleli, jak najít ztraceného datlíka. Potom šli lesem od stromu ke stromu a dívali se, jestli tam datlík nesedí někde na větvi.
1: Křemílku, já něco vidím. Ty pořád něco vidíš. Já vidím víra. Toho já taky slyším. Jenže vedle něho sedí ztracený datlík. Sedí. Počkej, na to se musí něco vymyslet. Co by se vymýšlela? Podívej. Víre, slyšíš?
3: Kdo? Já?
1: No, ty?
3: Kdo je to tam dole?
1: No my, Křemílek a Vochomůrka.
3: To víte, ve dne jsem jako slepý.
1: A za to v noci vidíš moc dobře, ty. A kradeš. Hned nám vrať pro datličku jejího datlíka.
3: A to zas ne. To teda ne.
1: Takhle s ním, Vochomůrko, nic nesvedeš. Na to se musí něco vymyslet. Jenže co? Třeba jdi tamhle kousek dál do křoví a zapískej tam jako myš. Jako myš.
0: Sotva Vochomůrka zapískal po myším, vír rovnou ke křoví, protože každý vír myši tuze rád. Křemílek zatím zavolal na datlíka a než se vír s prázdným zobákem ve zlosti znova vrátil na strom, vedli už Křemílek s Vochomůrkou datlíka k jeho mamince datličce. Datlička řekla, že na oplátku jim taky ráda pomůže, kdyby něco někdy potřebovali. Potom šli Křemílek s Vochomůrkou domů do pařizové chaloupky. Jenže zrovna před prahem Křemílek povídá.
1: Vochomůrko, někdo je v chaloupce.
2: Ale ty pořád něco máš.
3: Já jsem tu.
1: Fuj, až mi leknutím vyskákaly všechny borůvky z čepice.
3: A budu tu. Pořád tu budu. Už nikdy se nehnu z vaší chaloupky.
1: A je to.
3: To máte zadatlíka vy, dva chytráci.
1: A je to.
3: Teď si můžete zapískat po myším. Už ať jste pryč od mé chaloupky. Tuhle mám zobák a tuhle drápy.
4: Křemílek s Vochomůrkou bez rady postáli u pařezové chaloupky. Potom šli pomalu lesem, aby aspoň trochu vyšli ze smutku.
0: A v tom na ně někdo zavolal.

0: вам пак, ви два смутні.
1: Але аси до світа.
0: А проч пак то?
1: Але в халупці нам сидів вір. Його там од рогу к рогу.
0: То он оплаткав за датліка. А я то так не нехам.
1: Де пак, датлічко, проти вірови ніць не зможеш. Де пак?
0: Všechno se ještě uvidí. Jen vy dva k motřičci jděte zpátky k chaloupce. A až vám řeknu, zavolejte do okna. A datlička Křemílkovi s Vochomůrkou něco tajně pošeptala do ucha. Sama potom lítala po celém lese. Co tam bylo datlů, každého navštívila. Křemílek s Vochomůrkou zatím došli k pařizové chaloupce.
2: Už jste tu zas? Vy dva?
1: V lese je to pro každého.
2: Jenže tahle chaloupka je teď má.
1: Všechno se ještě uvidí.
2: A mám vás dost, vy dva. Jestli v tu vteřinku nezmizíte v borůvčí, posekám vás zobákem jako šavlí.
1: A je to. Vochomůrko, je to asi naše poslední chvilička. A asi je.
0: Křemílku, Vochomůrko, a teď křikněte do okna, jak jsem vám řekla.
1: Myslivci jdou a je jich zrovna 7 a 17 a 70 a střílejí po vírech, co kradou ptáčky. Všichni víři si to pěkně odnesou.
2: To já, abych radši, radši, abych snad šel.
0: A vír vyletěl z chaloupky a rovnou pryč. A navždycky. Potom tam přiletěla datlička a všichni datlové, co ťukali, až to střílelo, jako 70 myslivců. Křemílek s Vochomůrkou jim pěkně poděkovali, pak se nastěhovali zpátky do pařezové chaloupky a spokojeně tam bydlí dál.

0: právě vyšlo nové CDčko. V prodeji je super knížka.
1: Do kin jde skvělý film. Pořád je něco nového a ty se o tom dozvíš.
0: Každý všední den v odpoledním vysílání
1: na rádiu Junior.

0: to není možný, tohle to je nějaký podvod.
1: A co?
0: No ty zvířata, že by takhle hráli.
1: Normálně hrajou.
0: Ale to je nějaký podvod.
1: Ale není.
0: Ty budou manipulovaný.
1: Ale ne, jsou to naučený.
0: Cvičený.
1: No cvičený, no, naučili se to.
0: No, no to jo. No. Ale stejně je to opičárna.
1: Ale není to opičárna.
0: Kravál. Já to nemám rád.
1: Mně se to líbí náhodou.
0: A mně ne.
1: A mně jo.

holky, kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky. A Rádio Junior u toho nebude chybět. Ať už ve vysílání, nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřítek Hajaja. Ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. Sobotní lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

0: nikdy nevyhasne.
1: Ušounova pohádková školka.
2: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Jani, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce.
3: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Ušoune, já už se moc těším na dnešní návštěvu.
2: Já taky, dneska totiž kamarádi přijde na návštěvu krokodýl, ale nebojte se, i když je krokodýl nebezpečné zvíře, tak tenhle je náš kamarád.
3: Jmenuje se Franz von Kroko, ale kamarádi mu říkají mazel, takže je vám asi jasné, jaký je.
2: A už je tady. Ahoj, mazle.
4: Ahoj, Ušoune. Ahoj, Jani. Ahoj, holky a kluci, co nás posloucháte. Už jste slyšeli ten fór o žábě?
3: Ne, holky a kluci, mazel hrozně rád vypráví vtipy.
4: Takže my zvířátka se sejdem a medvěd nás informuje o tom, že zítra jedem na výlet. A žába říká, ha, výlet, medvěd na to, tak nezapomeňte svačinu. Žába na to, jasně, svačinu. Medvěd a taky pití. A žába zase, taky pití. Medvědovi už dochází trpělivost a říká, ale ty zelený s velkou pusou nejedou. A žába na to, a nebude z toho krokodýl smutný.
2: Ten je dobrý, když mu moc nerozumím.
3: Hele, ale mazle, prosím tě, prozraď kamarádům něco o sobě. Jsou určitě moc zvědaví.
2: No, jako třeba, že vy, krokodýly, žijete většinou v pomalu tekoucích řekách nebo jezerech.
4: Ale třeba ten úplně nejvíc, největší krokodýl mořský žije u moře a v moři.
3: Aha, vidíš, Ušoune.
4: Žijeme na různých místech na světě, ale v České republice v přírodě ne. Tady nás najdete například v zoologické zahradě.
2: Jo, a co třeba rádi jíte?
4: No tak já mám moc rád ryby, ale nepohrdnu ani ptáčkem. Ale je to stejné jako s vámi lidmi. Každý krokodýl má trochu jinou chuť.
3: A mazle, neměl bys teď chuť na naši první písničku?
4: Jasně.
2: Ušounova písnička.

0: práci posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a právě dozněla písnička o ochočeném krokodýlovi.
1: A my tady vlastně jednoho takového ochočeného krokodýla máme na návštěvě.
2: Ano, ano. Ahoj holky, ahoj kluci. Je to tak. Já jsem hodný krokodýl a proto mi říkají mazel.
0: Hele, mazel, a jak vy vlastně plavete?
2: Skvěle. Používáme k tomu ocas, kterým mácháme ze strany na stranu.
1: Jasně. A taky je zajímavé, že my, lidi, když se něčemu divíme, říkáme, že z toho máme oči navrch hlavy, ale ve skutečnosti nemáme. Ale vy krokodýli, vy ano.
2: Jasně, můžeme tak pozorovat okolí, i když jsme celý pod vodou, nad vodou. Máme jen ty oči.
0: Jo, to teda máte super.
2: Ušoune, já už se děsně těším, až mi pustíte pohádku. Nešlo by to už.
0: No jasně, tak ti pustíme pohádku o telátku Popletovi, jo?
2: Super, díky, pohádky já mám děsně rád.
3: Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko vaří čaj. Jednoho dne se tatínek Bejk vrátil z práce hrozně unavený.
1: To byl dneska den,
0: postěžoval si telátku.
1: Pan vedoucí velký vůl si na nás pořád něco vymýšlel.
0: Posadil se v pokoji do křesla a odpočíval. Telátku bylo tatínka líto.
2: Nechceš trošku vody?
1: Ne, ale dal bych si čaj. Kde pak je maminka?
2: Na nákupu, ale já ti ho udělám, tatínku.
1: A umíš to?
2: Umím.
1: Dobře,
0: souhlasil tatínek.
1: Tak mi nějaký dobrý čaj na povzbuzení u vás.
0: Telátko šlo do kuchyně, dalo vařit vodu a mezitím přemýšlelo, jaký čaj by tatínkovi udělalo.
2: Šípkový, heřmánkový.
0: Prohlíželo si i krabičky s kořením a nakonec se mu nejvíc zalíbilo jasně červené se zajímavou vůní.
2: Pálivá paprika,
0: přečetlo si na krabičce.
2: To bude jistě tatínkovi chutnat.
0: Vysypalo celou krabičku do tatínkova hrnku a všechno zalilo horkou vodou.
2: Už jdu, tatínku,
0: zavolalo.
2: A nesu ti prima čaj.
0: Unavený tatínek si k čaji nejprve přivoněl.
1: Voní to zajímavě.
2: A co teprve, až ochutnáš?
0: Tatínek se na telátko usmál a pořádně se napil. A pak se začaly dít věci. Tatínek vytřeštil oči, vyskočil a popadl se za krk. Pak začal skákat po pokoji, plivat okolo sebe a vydávat divné zvuky.
2: Co ti je?
0: Divilo se telátko.
3: Vodu!
0: Zasýpal tatínek. Telátko mu podalo vodu a tatínek vypil celý kbelík. A to ji ještě před chvílí nechtěl. Konečně mu bylo lépe. Utřel si slzy, které mu vyhrkly z očí a podíval se na telátko.
1: Ty jsi mi dal. To byl teda čaj. Ale musím uznat, že už vůbec nejsem unavený.
0: A odešel na zahradu spravovat plot. Chvíli později se vrátila z nákupu maminka. To byla tíha, řekla, když se vypřáhla ze žebřiňáku. Musím si trošku odpočinout. Telátko mamince podalo hrnek s čajem, který tatínek nedopil.
2: Tohle tě určitě postaví na nohy, maminko. Věř mi.
4: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
5: ve které je dneska na návštěvě trochu jiný krokodýl.
4: Krokodýl jménem Mazel, co má rád pohádky a za kamaráda má...
5: Ne, ani neříkej to. Holky a kluci to uhodnou sami. Ušounova hádanka.
4: Kamarádi, normálně se tahle dvě zvířátka v přírodě rozhodně nekamarádí, ale tihle dva spolu cestovali z Afriky dlouho do zoologické zahrady u nás v České republice a tak se skamarádili.
5: Tak my vám teď pustíme Mazlova kamaráda a vy poznáte, kdo to je, jo?
4: Jste připraveni?
5: Jasně, máme to, holky a kluci, zase všichni dohromady. 3, 2, 1, slon!
6: Máte pravdu, můj nejlepší kámoš je slon. Jmenuje se Tonda a je vážně bezva. Spruchuje mě, kdy chci, a tak vůbec. A víte, kterou písničku o krokodýlech má Tonda nejraději?
4: Tak schválně.
6: Chňapíka.
5: Jako Jana, tak si ji pustíme, co říkáte? super.
4: No super.
5: Už jou nová písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Představte si, že dneska je tu na návštěvě krokodýl Mazel.
0: A víte, co si představte? Teď pěkně si představte řeku plnou krokodýlů.
2: Už si to představuju.
0: A teď si představte, že si na téhle řece pěkně spolu zacvičíme. Ušounovo cvičení.
1: Takže jsme si představili řeku plnou krokodýlů.
0: Ano, ano, jsme někde daleko, třeba v Africe nebo v Austrálii, kde taková krokodýlovatá řeka může být.
1: Tak stojíme u krokodýlí řeky. A co teď, Ušoune?
0: Teď ji přeskáčeme. Vždycky skočíme na krokodýlí hlavu a rychle zase na další, než stačí otevřít pusu a spolknout nás.
1: Je, jasně. Tak a hop, a hop, a hop, lala.
0: Hop, a hop, a hop. No tady jsou všude krokodýly a musíme je přeskákat, abychom se dostali na druhý břeh.
1: Hop. A hop,
0: hop, hop, hop.
1: A tak, a já jsem v bezpečí.
0: Uf, já taky. A na oslavu, že se nám to povedlo a nesežral nás krokodýl, si dáme písničku.
1: Hele, a Ušoune, nebyli to samý krokodýly vegetariáni? Třeba na nás ani neměli chuť?
0: Takový krokodýly, co nejí masíčko, neexistují.
1: V písničce Richarda Tesaříka, kterou právě pouštím, rozhodně existují.
0: Ušounova písnička.
3: Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíl žravcům záviděl zelí. Když se v zoo narodil, byl to

Ana miluje nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, kredlíky, melouny, tvaroh, papriky. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš po večeři, odpověděl jim roztouženě. Když se ho ptali reportéři, co asi nejspíš.

Na miluje nudle, mrkev v housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak jako

0: a kluci, právě dohrála písnička o krokodýlovi vegetariánovi a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Máme tu dneska na návštěvě krokodýla Mazla, který má Janě ještě jedno přání.
0: Ano, a jaké pak?
1: On je původně z Afriky od řeky Nil a přizná nějakého krokodýla, co se nerad mil, a ty o něm znáš písničku.
0: Ano, tu znám a moc ráda ji našemu vzácnému hostovi zaspívám.
1: No tak jdeme na to.

0: Je, děkuju, to byla krása. Úplně jsem na tu chvíli byl zpátky doma v Africe.
1: Tak to jsme rádi.
2: Jo, to jsme rádi.
0: Děkuju moc, ale teď už musím jít, aby se po mně v zoologické zahradě nescháněli. Ahoj.
1: Tak ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, mazle. A poslouchej naši školku.
1: A je to, návštěva je pryč a i my se budeme pomalinku loučit.
2: Ještě předtím vás ale poprosíme o obrázky.
1: To se už přeci rozumí samo sebou.
2: Holky a kluci, namalujte nám dneska prosím pěkně krokodýla, nebo jen jeho tlamu a velikanánské zuby.
1: Nebo klidně můžete namalovat i krokodýla Mazla s nejlepším kámošem slonem Tondou.
2: Jo? Prostě namalujte, co vás bude nejvíc bavit.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
2: Oni už budou přesně vědět, co s tím udělat a my potom někomu z vás za ten krásný obrázek pošleme odměnu.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a jděte se někdy podívat do zoo na krokodýly. Jsou vážně super.
2: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Ružoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku nejen o krokodýlovi, ale i dalších zvířátkách.
2: Jo.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál.

0: 有我笑。
1: Radio Junior, minutové zprávy.

0: Od 14. září vysílá Radio Junior úplně nového Hajaju.
1: No, a o čem to bude?
0: O blechách.
1: Cože? Nespletla ses?
0: Nespletla, vážně. Jmenuje se to Bleší pohádky.
1: Pohádky o blechách jsem ještě nikdy neslyšel. To jsem teda zvědavej.
0: Viď? Já taky.
1: Poslechnete si to spolu s námi? Každý den od 14. září v 19.50 ve vysílání Rádia Junior.
0: Nebo zpětně na webu radiojunior.cz i v aplikaci Můj rozhlas.
1: Dobrou noc a ať tě blechy štípou celou noc.
0: Tak dobrou. To ne, já nechci, aby mě štípali, pomoct.

0: řeknu rád. Na svatém Vítu tam to krásně žije a stýpky z celé naší galaxie. Převlečen za chrličtu spát, převlečen za chrličtu spát. Převlečen za chrlič, jdu spát.
1: Radio Junior.

co proto, přemýšlel jsem o tom, má svatou pravdu, můj ty smutku, já na to nic mě potom není, ale daleko zdá se mi, daleko máš žirafičko od úst do žaludku, tomu říkáš hody, polk

v čas. Sebereme všechny psy a vydáme se na Azory a na Kanáry. Poletíme na Malorku, jsme si při

0: jsou v módě andy, koaly a bandy, vozíme tam výhradně jen my. Jedeme do Kamerunu, fotbalová Meruna, tam stojí korunu. Zasopaná slepice, čokokoládou krmí se, má cestovní kancelář a platí daně. Cestovní kanceláři, pro slepičí kvoč se daří a my víme proč. Tolik věcí v zahraničí, stačí zařídit jen skvělý mozek slepičí.
1: Radio Junior.

0: pozor, pozor! V hitparádě Rádia Junior jde do tuhého.
1: Nechceš, aby z ní vypadl tvůj nejoblíbenější song?
0: Tak zapoj do hlasování i svou třídu, rodinu a známé.
1: Hlasovat můžete z mobilu, tabletu i počítače.
0: Čas na to máte každý týden do středy do 8 hodin večer.
1: Nenech se přehlasovat, jdi na radiojunior.cz/hitparáda.

0: otázek a odpovědí.
1: Jenom pozor na chytáky.
0: Je meloun zelenina nebo ovoce?
1: Která ryba vypadá jako obří plovoucí hlava? Proč žere pštros kamení?
0: Vyzkoušej zábavné kvízy na webu Radio Junior.cz.

0: koloběžka, bubáci a hastrmani,
1: zlatovláska, sůl nad zlato
0: a tak dále a tak dále.
1: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
0: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
1: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

0: pozítří.
1: Kdy to je?
0: Je to strašná rostlina, protože neustále nový má od

0: šup do postýlky a spinkej.
1: Mně se nechce. Povídej mi pohádku.
2: Když já už jsem dneska tak unavená.
1: Bez pohádky neusnu. Tak aspoň nějakou krátkou.
0: Já už to mám. Pustíme si Hajaju. Slyšela jsem, že je teď nově na webu Rádia Junior.
1: Jo!
0: Hajaju. Pohádky na dobrou noc si můžete poslechnout každý den v 19.50 ve vysílání Rádia Junior nebo kdykoliv na webu radiojunior.cz.
3: Zas utíkám.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Princ Dráček, tak se jmenuje pohádka o tom, že i drak může mít lidské srdce a v boji se zlem je přátelství silnější než ničivé plameny. Tato pohádka s klasickými motivy, beatboxem a současným zvukem se vám na 100% bude líbit. Podle literární předlohy Alfonse Bohumila Šťastného pro rozhlas upravil Jan Herget. Režie se v roce 2022 ujala Izabela Šenková. Hrají Ivana Chýlková, Petr Čtvrtníček, Jiří Lábus a další.

0: Zažidlej to nízko. Musím to ze stolu. Au. Ne, chce to ještě víš. Na skříň. Tak teď už to musím dokázat. Hop. Au, kruci, já se to fakt nikdy nenaučím. Už toho mám plný zuby. Mě z toho švihne. Já se picnu.
1: Chlapče.
2: Co to zase vyvádíš?
0: Tatínku, maminko, to nic, jen jsem zkoušel létat, ale pořád mi to nejde.
1: A tím se netrap, vždyť je ti teprve 10. Až podrosteš, budou i tvá křídla mohutnější a unesou tě.
0: Ale ty jsi, tatínku, už dospělý a navíc krát této země a žádná křídla nemáš, ani maminka ne.
2: Já? A křídla?
1: Klid, královno, přestaňte, prosím, hysterčit. Jsi výjimečný, dráčku. No. Takový princ se v naší zemi rodí jen jednou za 100 let.
0: Jednou za 100 let?
1: No to jistě, slyšel jsi dobře. Jednou za 100 let.
2: Já se zblázním.
1: A my jsme moc rádi, že tě máme. No. Vidíte, má drahá.
2: No, ano, no. Ovšem.
0: Maminka mě ráda nemá. Nikdy mi nedala pusu. Nepohladila mě, ani hrát si se mnou nechce.
1: Ale chce, ale chce, ano. A právě proto jsme za tebou přišli. Vidíte, má drahá. No pojďte za námi blíž. Maminka má mnoho povinností, víš, ale teď si udělala čas, aby si s tebou trochu pohrála, dráčku.
0: Aby mi dala pusu?
1: Ano.
0: Hurá, jo.
2: No, tak budu si s tebou hrát. To nechřestě tím ocáskem. No, tak. No tak jak si chceš hrát? Na babu nebo na tu schovávanou?
0: Na plivání.
2: Ne.
0: Jo.
2: Já zešílim.
0: Proč? Pojď, mami, zaplivem si.
2: Já vomdlim.
1: No to by ještě scházelo.
0: Vidíš tamhle ten svícen? Kdo z nás ho první zapálí, vyhrál.
2: Ježiš, to je odporné. Já nemůžu.
1: Vydržte to aspoň chvilku, drahá. No tak, zkus to plivnout.
2: Ne.
0: Hozí, už hozí, vyhrál jsem.
2: To je obludné.
1: Dráčku, tady v zámku raději oheň neplivej, běž si hrát ven. Ale někam do bezpečí, kde nemůžeš nic zapálit.
0: Ach jo, budu zase sám, jako skoro pořád.
2: Já už takhle dál nemůžu. Podívejte se na ně, jak je hnusný. Šeredny, ty šupiny, žluté skvrny, drápy, netopíři křídla, hlava jako krokodýl.
1: Je to zkrátka malý drak.
2: No, a ten křestivý ocas. Vždycky, když ho slyším, srdce mi puká bolestí. A chci vědět, kde je náš skutečný syn. Já nemůžu mít toho draka ráda. Já se ho štítím, no. Nenávidím ho. Fuj.
1: Uklidněte se, královno. Běžte si odpočinout.
2: Děkuji, ale já nedvedu své city předstírat a věšet mu na nos vymyšlené báchorky jako vy.
1: Taky bych chtěl vědět, co je s naším skutečným synem.

0: Trápiš se, králi, trápiš? Na svého synáčka myslíš?
1: Černucho, co tady chceš ty, čarodějnice?
0: Chci ti říct, že málo myslíš na svého skutečného syna.
1: Lžeš! Myslím na něj každý den.
0: Ale špatně. Zapomínáš, že se mu daří stejně dobře nebo stejně mizerně jako princi Dráčkovi. Vidím, že se Dráček trápí, křádne a možná zemře, protože ho nemáte rádi. Jestli tahle dračí příšerka smutkem pojde, zemře i tvůj opravdový syn.
1: Babizno, řekni mi, kam se ukryla. Co jsi mu udělala?
0: Dál už ani krok. Jestli se mě jenom dotkneš, už mě nikdy nespatříš a svého miláčka nikdy nenajdeš. Zamysli se sám nad sebou a hledej ve svém srdci lásku k dračímu mláděti.

0: Jak se cítíte, má drahá? Už je vám líp?
1: Ano, hra na piano mě uklidňuje. Ale vy vypadáte rozrušeně. Udělal snad něco dráček? Zapálila něco ta obluda?
0: Ne. Ale zjevila se tu ta čarodějnice.
1: Černucha?
0: Ano. Ví.
1: Co ví?
0: No ví, jak se dráček trápí naší neláskou.
1: Jak na to přišla?
0: Prostě ví, že se vám hnusí a je vám odporný. A připomněla mi, že na jeho životě je závislý i život našeho syna. Dráček nesmí zemřít smutkem. Musíme mu nějak dát chuť do života.
1: Zkoušíme to přece oba.
0: No.
1: Marně, no.
0: K upřímné lásce se člověk přinutit nemůže.
1: Tak třeba to, ale není jenom na nás. Co kdyby ho měl rád alespoň někdo jiný?
0: Jak to myslíte, má drahá?
1: Tak nějaký kluk, kamarád, který si s ním bude hrát. Tak děti se přece běžně přátelí s různými zvířaty, pejsky, skůzlaty.
0: Ano, to by nás mohlo zachránit. No. Zkusíme dráčkovi najít kamaráda.
2: Těm podaným na vědomost se dává, že se hledá pobočník pro prince Dráčka. Má to být chlapec odvážný, nebojácný, ale hlavně veselý.
3: Vítejte v mé sluji, paní kolegyně.
4: Děkuji, milý ohněžihle.
3: Mohl byste prosím otěšit to ptactvo? Podobné zvuky mě rozčilují.
5: Ale beze všeho, žár trochu zeslabíme a necháme ptáčky vydechnout. Přestanou se potit. Jejich hremcáním se nabažím později. Tak. A co vás ke mně přivádí?
3: Rozumná nabídka. Tohle království je příliš malé na to, abychom si ve svých čarodějných plánech lezli do zemí. Pokud ovšem spojíme své síly, budeme mocnější.
5: To zní zajímavě.
3: Dobře víte, že s žárem plamenů se zrovna nepřátelím a tak byste jako pán veškerého podzemního ohně mohl zasáhnout tam, kde já už nemohu.
5: No to bez pochyby. A proč vy vlastně nemáte oheň ráda?
3: Zdejší král mě s ním kdysi dost potrápil. Nechal zapálit mou chatrč, protože jsem uhranula nějaký dobytek. Schořela na popel.
5: To je krásná představa.
3: Vlastně málem i já.
5: Promiňte, nechtěl jsem se vás dotknout.
3: Jen se dotýkejte, mě to nevadí. Unikla jsem z plamenu na poslední chvíli a rozhodla jsem se mu pomstit. Jeho právě narozeného synka jsem unesla a do kolébky místo něj podstrčila dračí mládě.
5: To je smělý kousek. Ani já nemám zdejšího krále v lásce a pokud bychom spojili své síly, mohli bychom mu škodit společně.
3: No přesně, to mám na mysli.
5: Kromě mé síly a vašich schopností je tady i má masařčí armáda. Statečná, chrabrá, odvážná, nemilosrdná, bezcitná.
3: Oni vzdorná. Fantastické.
4: Těší mě, milé dámy.
5: Jste tak už dost, holky. Vždyť kolegyně Černuchu umačkáte a ulechtáte.
3: Ale jak je nechte? Krásně mě svými křídly ovívají. Přece je tady maličko hic.
5: Dobrá. Musíme ale vše dokonale promyslet.
3: No, dokonale to slovo hřeje u srdce. A navíc na zámku mají jen samé trápení. Princ Dráček den ode dne chladne.
5: Ovšem pozor, ten královský nápad s hledáním kamaráda není špatný. To by jim mohlo vyjít.
3: No, pochybuji. 999 dětí z tisíce se té skvrnité šupinaté obludy lekne a uteče.
5: No, to je možné, ale co udělá to poslední dítě z tisíce?
2: přichází 999. hoch, který chce být pobočníkem prince Dráčka, vaše veličenstvo.
1: Přestávám věřit, že ho najdeme. Určitě se toho ošklivce lekne a uteče jako všichni před ním.
0: Nevězte hlavu, má drahá. Musíme doufat.
1: Já vím.
0: Jak se jmenuješ, chlapče?
6: Rubin.
0: No, vypadáš statečně.
6: Nejsem žádná bábovka.
0: Tohle je náš syn, princ Dráček.
7: Ahoj.
6: Ahoj.
1: Vypadá maličko jinak než kluci u vás v podhradí, že? Je flekatý, šupinatý.
0: No.
1: Prostě jiný. Nereká tě to?
6: Vůbec ne, je to bezva.
1: Ale ty jsi opravdu úžasný.
6: Nechápu, vaše veličenstvo, proč by mě mělo lekat, jak někdo vypadá. Každý jsme nějaký, no ne? Ty máš křídla, jo?
7: Mám, ale ještě s nimi nelétám.
6: To neva, a to číro, co máš na hlavě, to je fakt frajerský.
1: Vypadá to, že byste si mohli rozumět, že?
6: Ty jsi opravdovej drak? To je pecka. A máš nějakou dračí schopnost?
7: Jo, umím plivat oheň.
6: Hustý.
7: Chceš to vidět?
6: Jasně, že chci.
1: Snad nic nezapálí.
0: Žádnou paniku.
6: Teda, to je skvělý. Ty máš úplně kouzelnou tlamu.
7: Tlamu? Já nemám pusu?
6: No to nemáš. Tu mám já a pěkně prořízlou. Něco ti ukážu. Poslouchej.

0: krásný, jako bys měl v puse schovaný nějaký bubínek a trubku. A taky trochu syčíš jako já, když se naštu, hrozně funím a právě takhle syčím.
1: Ukaž!

0: To bylo skvělý. To se mi líbí.
1: Ano, mě taky. To bylo úžasný.
2: Dráčku, ty se směješ.
1: Co směješ? Ty se raduješ.
0: Tatínku, že tu Robin se mnou může zůstat.
1: No tak tohle.
0: Chtěl bys tu Robine?
3: Jasně, dole v podhradí je stejně nuda. A víš co? Budu ti říkat Drakeu, protože to k tobě víc sedí.
0: Jo, konečně mám svoji přezdívku.
4: Tak, dobře. Robin se dobrovolně přihlásil jako princův pobočník. Od této chvíle jim tedy je.

0: co jsem s tebou na zámku. Jsme si užili fakt hodně legrace. Ale tohle lítání je bezkonkurenční.
1: Tak pozor, teď zatočím doleva. Takhle, ují! Pozor, Robine, budeme klesat, nespadni.
0: Aha, jde v pohodě, držím se pevně, neboj. Kam máme namířeno?
1: Tamhle, k tomu jezeru. Zkusíme průlet těsně nad hladinou, pozor.
0: Jejku,
1: no?
0: Dotkneš se nohama vody?
1: Zkusím to!
0: Jo! Hustý! Jseš fakt dobrý!
1: Pozor, blížíme se ke břehu. Zvedám to nahoru!
0: Jsme hodně vysoko. Odsud je vidět snad celé království. Hele, hele, zámek! A tamhle je vesnice. A hraniční hory už jsou jenom kousek.
1: No, tam jsme ještě nikdy nebyli, prozkoumáme je.
0: Jasně. Teda, takhle si lítat, to nám můžou všichni kluci z podhradí jenom závidět. Než ti narostla křídla, bavil jsem hlavně já tebe. A teď zase bavíš ty mě. Jo.
1: Přesně, a tak to má být, ne? Jednou jeden a pak druhý. Hele, přistanu tamhle na té skále. Bude z ní dobrý rozhled.
0: Tak co? Není ti to nepříjemný, když ti pořád sedím za krkem?
1: Ne, vždyť moc nevážíš. No, ale možná by to chtělo nějaké držadlo. Víš, abys mohl sedět zpříma a měl lepší výhled.
0: A můžem zkusit splést pár tenčích větví tamhle z toho stromu. Vypadají docela ohebně.
1: Dej pozor, ty balvany budou asi dost kluzké.
0: Prosím tě, neboj, neměj strach.
2: Neměj strach, umím rapovat, není čeho se bát. Umím i beatbox, umím si prostě hrát. Strach, tak to slovo neznám, nejsem strašpitel. Neboj se kámo, jsem odvážného srdce majitel. Já mám super hlas a ty na hlavě trny. Já odvážného ducha, neboj, budu opatrný.
1: No to vidím. Robine, kam jsi zmizel? Kam jsi zmizel?
0: Tady, Drakeu, tady jsem. V nějaké skalní průrvě nebo co?
1: Zkusím tě vytáhnout.
0: Počkej, nefuň tak. Že tě tady přidusíš.
1: Nedostanu se tam. Otvor je moc malý.
0: Drakeu, něco mě táhne dolů. Níž a níž. Pomoc! Pomoc!
1: Robine, vydrž! Robine, sledím úpatí skály a zkusím se do ní nějak dostat. Musím nabrat větší rychlost. No tak povol ty skálo. Jasně, plameny.
3: To pálí.
1: Hej, kdo jsi? Neschovávej se tam za tím balvanem, pojď sem.
3: Nespálíš mě na uhel? Vypadáš jako zlá dračí obluda.
1: Mě se bát nemusíš. Spíš mi můžeš pomoct. Kdo vůbec jsi? Nějaký trpaslík nebo skřet?
3: No dovol. Ani jedno, ani druhé. Jsem vládce skalních skřítků a hlídám naše skály před vetřelci. A kdo jsi ty?
1: Já? Já jsem princ Dráček. Jediný syn zdejšího krále.
3: Jediný syn zdejšího krále. Dobře. A co tu chceš?
1: Můj přítel Robin spadl nahoře na skále do nějaké průrvy a zmizel v její hlubině. Musí být uvnitř skály. Chci ho zachránit.
3: Tak. Není první ani poslední, komu se to stalo. Že ale přicházíš od našeho krále, pomohu ti. Ustup kousek dál od skály.
1: Cože? S tímhle malým kladívkem chceš vytesat průchod pro tak velkého tvora, jako jsem já? To bys musel kudat nejmín 200 let.
3: Neposmívej se mi, když ti chci pomoct. A dívej se.
1: No ne, otvor jako vrata. Jsi mocný vládce.
3: Pojď rychle za mnou, skála se za chvilku opět zacelí.
1: Všech plamenů, kde to jsme?
3: Tady uvnitř pracují skřítkové. No, musíme kopat dnem i nocí, aby naše jeskyně byla stále větší.
1: Proč?
3: Proč? Vidíš tamhle vzadu tu černou stěnu? Za ní je druhá část jeskyně. Žije v ní čaroděj. Ohnižil? Svou sluj žáru a ohně neustále zvětšuje a posouvá stěnu, která nás dělí.
1: To si necháte líbit?
3: A co máme dělat?
4: On je pánem plamenů.
5: No, ujme se.
3: Spálil by nás, kdybychom ho přestali poslouchat. Také mu musíme pravidelně přinášet zvláštní potravu.
1: Zvláštní? Čím se takový ohnivý čaroděj živí?
3: Vždy, když ve skalní průrvě uvízne nějaký dvounohý tvor, musíme ho ohnižilovi přivést. Nejčastěji jsou to ptáci. No, je to tak. Jejich pot a křik je jeho největší životabudič.
1: Stejnou cestou se sem k vám dostal i můj kamarád Robin. Odvedli jste ho také k ohnižilovi.
6: Jasně,
4: to se píš, to víš, jo.
3: Ale protože je to silák, čaroděj ho do plamenů nehodil. Musí pro něj kopat hořlavý kámen a přikládat do ohně.
1: Ten bídák! Však já už s ním zatočím. Jak se dostanu přes tu černou stěnu?
3: Ty jsi odvážný. Využij svých křídel a vyleď až úplně nahoru ke stropu. Tam, ne, tam, jak je ten mělký otvor, kterým občas problesknou plameny.
1: Proletím ho jako nic.
3: Počkej. Neukvapuj se. Nejdřív do sluje jen nahlédni a počkej si na ten nejlepší okamžik.
1: Dobrá. Díky, skřítkové.
3: Bakanála.

0: Sejte, ptáčci. A pojďte se. Ano. To je rajská hudba pro mé uši. To je doslova a do písmene óda na radost.
1: Já se na to nemůžu koukat, jak jim trápíte.
0: Ty mlč, pohůnku, a koukej přikládat. Co to je?
2: To je konec tvého krutého běsnění, čaroději.
3: Drakeu, ty jsi mě našel.
0: Kdo se opovažuje mi vyhrožovat?
2: Já, princ Dráček, jediný syn krále naší země.
3: Dej pozor, umí kolem sebe udělat ohnivý kruh.
0: Tyže jsi královský syn? Taková zelenožlutá šupinatá obluda. Vždyť máš hlavu jako krokodýl. Královská koruna by se na ní ani neudržela.
2: Jsem výjimečný. Takový princ se rodí jenom jednou za 100 let.
3: Dobře, Drakeu, dobře. Neboj se ho. Jsi přece drak. Tobě plameny ublížit nemůžou. Jen do něj.
0: Král i královna tě lhali. Nejsi jejich syn. Když se jim narodilo dítě, čarodejnice Černucha ho unesla a do kolébky podstrčila dračí mládě.
2: Vymýšlíš si.
0: Ne, mluvím pravdu. Řekla mi to sama Černucha, která ukrývá pravého prince.
2: Spálím tě na uhel.
0: Ty mě? Pána ohně? Tak to zkus. Tvé tlamy má stejnou sílu jako plameny z mých očí. Nikdy mě nepřemůžeš. A taky mám v záloze svou statečnou armádu skládající se z 2257 masařek. Děvčata, nástup na něj.
3: Co teď? Černost těch odporných much je děsivá.
0: Jen udejte masařinky a nebojte se použít všechny zbraně. No to je ono. To je ono.
3: Nevzdávej to, kamaráde. Až Drakeovi dojde dech a bude se muset znovu nadechnout, ohnížilovi plameny ho přemůžou. Co teď? A zdá se, že většina much padla nebo aspoň omdlela. Mám toho! Pomůže hrst, popela!

0: Viděl jsi to, Robine? Ten popel musel mít v sobě tolik zla, že se mu podařilo zlikvidovat i vlastního pána. Je po čarodějovi!
1: I po masařce! Podívej! Plameny pohasínají a žár ustává.
0: Ani vzduch už není tak horký.

0: my taky jdeme, Drakeu. Vezměš mi na záda?
1: Polez, kamaráde!
0: Co podnikneme teď?
1: To, co říkal Ohnižil o uneseném princi, je strašné. Ale aspoň už chápu, proč mi máma nerozuměla. Proč se mě vždycky tak štítila. Robine, musíme jejího pravého syna najít a vysvobodit.
0: Ale kde chceš hledat Černuchu?
1: To nevím. Ale můžeme se zeptat skřítku. Skřítkové, už nemusíte dál kopat.
0: Z Ohnižila je popel.
1: Celé skalní podzemí je teď už jenom vaše.
2: Děkujeme ti za pomoc, princi Dráčku. Podzemní žár zeslábnul a my ho budeme moci využít k ohřívání léčivých horských pramenů.
0: No, dobrý nápad.
2: Jak se ti za tvou pomoc odvděčíme?
3: Hubla! Jo, dáme mu hubla!
1: Hubla! Na to zapomeňte. Radši mi poraďte, kde najdu tu čarodějnici Černuchu.
3: No, nebezpečno, nebezpečno.
2: Před časem navštívila Ohnižila a domlouvali se na spojení svých čarovných sil.
1: Toho se mi nezalekneme. Ohnižil jí už přece pomoc nemůže.
0: Ani jeho odporná masařčí armáda.
2: Dobrá. Poradím vám, kde Černuchu najdete. V Černých horách, které se lesknou jako sklo, je její černý zámek.
3: Ani okna nemá, ani bránu.
4: Vypadá jako velká černá koule.
0: Počkejte, jak se teda dostaneme dovnitř?
2: To vám nesmíme prozradit.
1: Ne. Tak co teď?
2: No to nevím.
3: Amulet.
2: Amulet. Já hlava děravá, dám vám zázračný omelet.
4: Omelet.
2: Amulet, co jsem zdědil po svém pradědovi, ukrývá v sobě sílu ohně. Možná vám v pravou chvíli pomůže?
1: Díky, vládce skřítku. Pustíš nás teď ven?
0: Děkujeme.
1: Naschledanou.
2: Už zase.

0: Královno, právě se vrátili poslové zahraničních oblastí naší země. O princi Dráčkovi ani jeho příteli Robinovi nemají žádnou zprávu.
1: Díky komoří můžeš jít.
0: Jak račte, veličenstvo.
1: Je to už šestý den, co Dráček beze stopy zmizel. Napadá vás nějaký rozumný důvod, má drahá?
2: Mně? Rozumný? Ani v nejmenším.
1: Nestalo se snad mezi vámi něco, co by se Dráčka mohlo dotknout tak silně, že by utekl? Má drahá, neřekla jste mu do očí, že je...
2: Příšera? Poblion? Ne, neřekla.
1: No, jen aby.
2: Křivdíte mi, králi. Naučila jsem se nedávat najevo, jak se mi jeho dračí podoba hnusí. A za ta léta jsem si už konec konců taky trochu zvykla.
1: Mám o něj strach. Žije s námi už skoro 17 let, za tu dobu mi přirostl k srdci.
2: Taky mám o něj obavy. V poslední době mi přijde takový...
1: Jaký?
2: Ličtější? Možná je to i díky přátelství s Robinem.
1: Možná. Musíme doufat, že se oba v pořádku vrátí.
2: Doufejme.
3: Černá koule. To musí být zámek Černuchy. Tak do toho. Zkus napodobit hlas ohnížela, jak jsme se domluvili.
4: Jste doma, paní kolegyně? Mám cestu kolem, tak jsem se rozhodl vás navštívit.
5: No konečně, milý ohnížile. Přicházíte mi říct, jak jste se rozhodl spojit se mnou síly proti králi?
4: Přesně tak, Černucho. Mám pro vás prima plán.
5: O, výborně. K zámku se ale víc nepřibližujte, výjdu za vámi.
3: Je to dobré, Drakeu, připrav se.
4: O, zajisté, můžeme si popovídat tady na planině, ale víte, že mým plamenům vítr moc nesvědčí, mohl by je uhasit.
5: Cože? Bojíte se mírného vánku?
4: Drakeu, na ní!
5: O, podvodníci, rychle zpátky!
3: Pozdě, puklina se zavřela, byl jsem moc pomalý.
5: Jak se opovažujete strojit na mě takové ubohé lsti? Co vůbec pohledáváte v těch černých horách?
3: Já jsem princ Dráček a přicházím tě potrestat za všechno zlo, které si způsobila mým rodičům.
5: Dobře vím, nosy, ale ty asi nevíš, že nejsi synem svého otce.
3: Vím všechno. Uneseného prince vysvobodím z tvého zajetí a dovedu ho zpátky domů.
5: To si moc nepomůžeš. I kdyby se ti to třeba povedlo, nic s tím nezískáš. Král s královnou budou šťastným bez sebe. Tebe už nebudou potřebovat. Zhnusíš se jim ještě víc a kdo ví, třeba tě uvěsím v nějaké vlhké kopce nebo prodej komediantům jako pouťovou obludu.
3: Mlč, čarodějnice! Tvá zlá slova mě ani na chvíli nezvykají. Můžeš kouzlit, jak chceš, ale my dva teď jdeme dovnitř.
5: Tvých plamenů se nebojím. Jsem mocnější než ohnižil a můžu tě o tvůj žár snadno připravit.
3: Kruci. Robine, to nejde. Kde je můj ohnivý plamen?
6: Drakeu, podívej. Místo, kam si mířil, už není tak lesklé. Hřeje a barví. To je uhlí. Ten zámek je celý z uhlí.
3: Ale Robine, bez plamenů ho nezapálíme.
6: No jo, ale co teď? Co teď? Drakeu, amulet. Amulet. Vládce skalní skřítku říkal, že je v něm ukrytá síla ohně.
3: Máš pravdu, Robine, ale neřekl nám, jak ji probudit.
6: Ukaž, dej ho sem, Drakeu. Třeba bude stačit s ním jenom mrsknout ohradní stěnu. Podívej. Praskl a lezou z něj ohnivý hadi. Stovky hadů, Drakeu. Tisíce hadů.
3: Obmotávají celý zámek. Podívej, už začíná hořet.
6: Drakeu, dokázali jsme to, jo.

0: Co to je? Žár? Plameny? Zase mi hozí střecha nad hlavou, ty dračí z růdo.
1: Máš, co si zasloužíš, babizno.
0: Můj hrát.
2: Robine, uvnitř je i princ. Musíme ho vysvobodit dřív, než zámek schoří.
1: Podívej, tamhle nahoře už si na trochu prohořela.
2: Letíme tam. Dělej, Robine, skoč mi na záda.

0: je princ Černucho.
1: Prozradím ti to, až uhasíš můj zámek.
0: Nevěřím ti. Prohledám každý kout, dokud prince nenajdu.
1: Budu ti v tom bránit, seč mi síly stačí.
0: Robine, postarej se o ní.
2: Jdu na to.
1: Jak ty mě chceš ohrozit, holobrátku?
2: Takhle. Odpovím ti, babo.
1: Co to je?
2: To jsou moje tajné zbraně.
1: Co se to...
2: Holobrádek vzkazuje.
1: Je.
2: Co má se stát, se stane.
1: Jo, přestaň s tím. Z těch pazvoků mi praskne hlava.
3: Jo, máš citlivá ouška. Tak dobře poslouchej.
1: To bolí,
0: Robine! Robine! Našel jsem prince! Poběž sem!
3: Jasně, už běžím, ale ještě jednu dávku.

0: Princi, tady jsi konečně!
1: Chceš mě sežrat? Pomoc, drák!
2: Ten bude asi po mamince. Neblázni, princi, pojď, přišli jsme tě zachránit. Tohle je princ Dráček, bezvadný kámoš.
0: Nemáme čas, zámek se začíná bortit.
1: Jak se chcete dostat ven?
2: To je fakt. Za krk se ti oba nevejdeme a plameny už by nás spálily.
0: Mě neublíží. Víte co? Vlezte si oba ke mně do tlamy.
1: No, neříkal jsem to, chce mě sejrat.
2: Nebuď bačkora, princi. Pojď, polezu první, podívej.
1: Dobře. Mám tady schořet nebo se nechat zblajznout drakem? No.
2: Dělej, princi.
1: No tak vždyť je to jedno.
3: Vyhráli jsme na tebe, černucho.
1: To ne.

0: Drejku, otevři trošku tlamu. Nedá se tady dýchat.
1: Tak to tady maličko zatáchá.
0: To víš, Drejku, vezeš prince, že ty jsi nevyčistil zuby, co?
2: Aha. Robine?
0: Aha.
2: Jseš tady?
0: Drak.
2: A Robin?
0: Drejku.
2: Jdem na to, pojď, hej!
0: Sbohem, babo!

0: Vaše výsosti, dobrá zpráva. Princ Dráček se vrací.
1: Sám?
2: Sám?
0: Viděli ho ze zámecké věže. Nikoho dalšího nenesl.
2: Takže bez Robina?
0: Podívejte, už slézá na zámeckou zahradu.
1: Dráčku, milý Dráčku, jsme tak rádi, že jsi zpátky. Proč nic neříkáš?
3: Veličenstvo?
2: Robine, ty ses také vrátil. To je dobře, ale...
1: Dobrý den. Dobrý den. A vy ráčíte být kdo?
4: Já jsem, prosím pěkně...
5: Promiň, princi, že ti skáču do řeči. Králi a královno, vím, že nejsem váš syn. A vím, jak jsem se ocitl tady na zámku. Spolu s Robinem jsme vypátrali čarodějnici Černuchu a potrestali ji. A z jejího zajetí vysvobodili vašeho pravého syna.
2: Mé dítě. Mé jediné dítě.
1: Synku.
4: Maminko. Tatínku.
1: No, jistě.
2: Netvář se tak zaraženě.
1: Ano, jsme tvoji rodiče.
2: Ano, tak šup, obejmi nás.
1: No tak.
3: To je dojemný.
1: Dráčku, vůbec nevím, jak ti poděkovat.
2: Já tak ne.
1: A jak vysvětlit, proč jsme ti neřekli pravdu?
5: Neomlouvej se, můj králi. I já jsem konečně pochopil, proč jste se mě tak štítili. A i když vím, že teď už nemám v zámku co pohledávat, budu vás mít pořád v srdci jako rodiče.
1: Ale my nechceme, abys nás opustil.
2: Odpust, milý Dráčku, prosím. Tím, co jsi udělal, jsi dokázal, že máš v sobě lidskou duši. I když ukrytou v šupinatém, flekatém, těle, no. Nic, já jsem tě začala mít ráda. Skloň ke mně hlavu a tě můžu konečně pohladit a políbit.
1: Opravdu?
3: Drejku, co se to s tebou stalo?
5: Mé tlapy jsou pryč, křídla taky a mám lidské ruce a nohy.
3: A uši.
2: A překrásnou tvář. Proměnil ses v okouzlujícího mladíka.
5: Ale ani zachřestit oca jsem už nedokážu.
2: Nevadí.
3: Protože už nejsi drák.
1: Dráčku, dnešek je nejšťastnějším dnem v našem životě.
2: Ano.
1: Prince Dráčka prohlašujeme od této chvíle za našeho druhého syna.
2: Ano, ano. A Robina za našeho třetího.
3: O, tak to beru. Ve třech přece užijeme zábavy a dobrodružství ještě víc.
1: Vždycky jsem si přál mít velkou rodinu.
2: Já taky.
1: A proto, že je dneska tak výjimečný den,
2: připravíme velkou oslavu
5: a pozveme všechny kamarády.
3: Stají i mladý, tlustý, i hubený, z hradu i z podhradí.
4: Ano, ano. A já se alespoň se všemi seznámím.
1: No, a to je skvělý nápad. Komoří?

0: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web radiojunior.cz.

0: Ahoj, Jani, vítejte v mé, tedy Ušounově pohádkové školce.
1: Ahoj, holky, ahoj, kluci, ahoj, Ušoune. Já už se moc těším na dnešní návštěvu.
0: Já taky. Dneska totiž, kamarádi, přijde na návštěvu krokodýl, ale nebojte se, i když je krokodýl nebezpečné zvíře, tak tenhle je náš kamarád.
1: Jmenuje se Franz von Kroko, ale kamarádi mu říkají Mazel, takže je vám asi jasné, jaký je.
0: A už je tady. Ahoj, Mazle.
2: Ahoj, Ušoune, ahoj, Jani, ahoj, holky a kluci, co nás posloucháte. Už jste slyšeli ten fór o žábě?
1: Ne, holky a kluci, Mazel hrozně rád vypráví vtipy.
2: Takže my zvířátka se sejdem a medvěd nás informuje o tom, že zítra jedem na výlet. A žába říká, ha, výlet, medvěd na to, tak nezapomeňte svačinu. Žába na to, jasně, svačinu. Medvěd a taky pití. A žába zase, taky pití. Medvědovi už dochází trpělivost a říká, ale ty zelený s velkou pusou nejedou. A žába na to, a nebude z toho krokodýl smutný.
0: Ten je dobrý, i když mu moc nerozumím.
1: Hele, ale Mazle, prosím tě, prozraď kamarádům něco o sobě, jsou určitě moc zvědaví.
0: No, jako třeba, že vy, krokodýly, žijete většinou v pomalu tekoucích řekách nebo jezerech.
2: Ale třeba ten úplně největší krokodýl mořský žije u moře a v moři.
1: Aha, vidíš, Ušoune.
2: Žijeme na různých místech na světě, ale v České republice v přírodě ne. Tady nás najdete například v zoologické zahradě.
0: Jo, a co třeba rádi jíte?
2: No tak já mám moc rád ryby, ale nepohrdnu ani ptáčkem. Ale je to stejné jako s vámi lidmi. Každý krokodýl má trochu jinou chuť.
1: A Mazle, neměl bys teď chuť na naši první písničku?
2: Jasně.
0: Ušounova písnička.

0: noci posloucháte Ušounovu pohádkovou školku a právě dozněla písnička o ochočeném krokodýlovi.
1: A my tady vlastně jednoho takového ochočeného krokodýla máme na návštěvě.
2: Ano, ano. Ahoj holky, ahoj kluci. Je to tak. Já jsem hodný krokodýl a proto mi říkají mazel.
0: Hele, mazel, a jak vy vlastně plavete?
2: Skvěle. Používáme k tomu ocas, kterým mácháme ze strany na stranu.
1: Jasně. A taky je zajímavé, že my, lidi, když se něčemu divíme, říkáme, že z toho máme oči navrch hlavy, ale ve skutečnosti nemáme. Ale vy krokodýli, vy ano.
2: Jasně, můžeme tak pozorovat okolí, i když jsme celý pod vodou, nad vodou. Máme jen ty oči.
0: Jo, to teda máte super.
2: Ušoune, já už se děsně těším, až mi pustíte pohádku. Nešlo by to už?
0: No jasně, tak ti pustíme pohádku o telátku Popletovi, jo?
2: Super, díky, pohádky já mám děsně rád.
3: Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije telátko. Protože všechno poplete, říká se mu telátko popleta. Telátko vaří čaj. Jednoho dne se tatínek Bejk vrátil z práce hrozně unavený.
1: To byl dneska den.
0: Postěžoval si telátku.
1: Pan vedoucí velký vůl si na nás pořád něco vymýšlel.
0: Posadil se v pokoji do křesla a odpočíval. Telátku bylo tatínka líto.
2: Nechceš trošku vody?
1: Ne, ale dal bych si čaj. Kde pak je maminka?
2: Na nákupu, ale já ti ho udělám, tatínku.
1: A umíš to?
2: Umím.
1: Dobře.
0: Souhlasil tatínek.
1: Tak mi nějaký dobrý čaj na povzbuzení u vás.
0: Telátko šlo do kuchyně, dalo vařit vodu a mezitím přemýšlelo, jaký čaj by tatínkovi udělalo.
2: Šípkový, heřmánkový.
0: Prohlíželo si i krabičky s kořením a nakonec se mu nejvíc zalíbilo jasně červené se zajímavou vůní.
2: Pálivá paprika,
0: přečetlo si na krabičce.
2: To bude jistě tatínkovi chutnat.
0: Vysypalo celou krabičku do tatínkova hrnku a všechno zalilo horkou vodou.
2: Už jdu, tatínku,
0: zavolalo.
2: A nesu ti prima čaj.
0: Unavený tatínek si k čaji nejprve přivoněl.
1: Voní to zajímavě.
2: A co teprve, až ochutnáš?
0: Tatínek se na telátko usmál a pořádně se napil. A pak se začaly dít věci. Tatínek vytřeštil oči, vyskočil a popadl se za krk. Pak začal skákat po pokoji, plivat okolo sebe a vydávat divné zvuky.
2: Co ti je?
0: Divilo se telátko.
3: Vodu!
0: Zasýpal tatínek. Telátko mu podalo vodu a tatínek vypil celý kbelík. A to ji ještě před chvílí nechtěl. Konečně mu bylo lépe. Utřel si slzy, které mu vyhrkly z očí a podíval se na telátko.
1: Ty jsi mi dal. To byl teda čaj. Ale musím uznat, že už vůbec nejsem unavený.
0: A odešel na zahradu spravovat plot. Chvíli později se vrátila z nákupu maminka. To byla tíha, řekla, když se vypřáhla ze žebřiňáku. Musím si trošku odpočinout. Telátko mamince podalo hrnek s čajem, který tatínek nedopil.
2: Tohle tě určitě postaví na nohy, maminko. Věř mi.
4: Holky a kluci, stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku,
5: ve které je dneska na návštěvě trochu jiný krokodýl.
4: Krokodýl jménem Mazel, co má rád pohádky a za kamaráda má...
5: Ne, ani neříkej to. Holky a kluci to uhodnou sami. Ušounova hádanka.
4: Kamarádi, normálně se tahle dvě zvířátka v přírodě rozhodně nekamarádí, ale tihle dva spolu cestovali z Afriky dlouho do zoologické zahrady u nás v České republice a tak se zkamarádili.
5: Tak my vám teď pustíme Mazlova kamaráda a vy poznáte, kdo to je, jo?
4: Jste připraveni?
5: Jasně, máme to, holky a kluci, zase všichni dohromady. 3, 2, 1, slon!
6: Máte pravdu, můj nejlepší kámoš je slon, jmenuje se Tonda a je vážně bezva, spruchuje mě, kdy chci, a tak vůbec. A víte, kterou písničku o krokodýlech má Tonda nejraději?
4: Tak schválně.
6: Chňapíka.
5: Jako Jana, tak si ji pustíme, co říkáte?
4: No super.
3: Užou nová písnička.

0: kluci, stále posloucháte Ušou novou pohádkovou školku.
1: Představte si, že dneska je tu na návštěvě krokodýl Mazel.
0: A víte, co si představte? Teď pěkně si představte řeku plnou krokodýlů.
1: Už si to představuju.
0: A teď si představte, že si na téhle řece pěkně spolu zacvičíme. Ušou novo cvičení.
1: Takže jsme si představili řeku plnou krokodýlů.
0: Ano, ano, jsme někde daleko, třeba v Africe nebo v Austrálii, kde taková krokodýlovatá řeka může být.
1: Tak stojíme u krokodýlí řeky. A co teď, Ušoune?
0: Teď ji přeskáčeme. Vždycky skočíme na krokodýlí hlavu a rychle zase na další, než stačí otevřít pusu a spolknout nás.
1: Je, jasně. Tak a hop, a hop. A hop, lala.
0: Hop, a hop, a hop. No tady jsou všude krokodýly a musíme je přeskákat, abychom se dostali na druhý břeh.
1: Hop, a hop.
0: Hop, hop, hop.
1: A tak, a já jsem v bezpečí.
0: Uf, já taky. A na oslavu, že se nám to povedlo a nesežral nás krokodýl, si dáme písničku.
1: Hele, a Ušoune, nebyli to samý krokodýly vegetariáni? Třeba na nás ani neměli chuť?
0: Takový krokodýly, co nejí masíčko, neexistují.
1: V písničce Richarda Tesaříka, kterou právě pouštím, rozhodně existují.
0: Písnička.
2: Už když se v zoo narodil, byl to moc divný krokodýl a bíl žravců záviděl zelí. Už když se v zoo narodil, byl to moc

banana, miluje nudle, mrkev, housku, anebo pomfrity po francouzsku, jablka, hrušky, knedlíky, melouny, tvaroh, papriky. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, vy, pane, jistě jíte busty. Zatímco potom chrupal višně, řekl těm reportérům pišně, já nechci být tak, jak...

0: a kluci, právě dohrála písnička o krokodýlovi vegetariánovi a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Máme tu dneska na návštěvě krokodýla Mazla, který má Jani ještě jedno přání.
0: Ano, a jaké pak?
1: On je původně z Afriky od řeky Nil a prý zná nějakého krokodýla, co se nerad mil, a ty o něm znáš písničku.
0: Ano, tu znám a moc ráda ji našemu vzácnému hostovi zaspívám.
1: No tak jdeme na to.

0: Je, děkuju, to byla krása. Úplně jsem na tu chvíli byl zpátky doma v Africe.
1: Tak to jsme rádi.
2: Jo, to jsme rádi.
0: Děkuju moc, ale teď už musím jít, aby se po mně v zoologické zahradě nescháněli. Ahoj.
1: Tak ahoj, ahoj.
2: Ahoj, ahoj, mazle. A poslouchej naši školku.
1: A je to, návštěva je pryč a i my se budeme pomalinku loučit.
2: Ještě předtím vás ale poprosíme o obrázky.
1: To se už přeci rozumí samo sebou.
2: Holky a kluci, namalujte nám dneska prosím pěkně krokodýla, nebo jen jeho tlamu a velikanánské zuby.
1: Nebo klidně můžete namalovat i krokodýla Mazla s nejlepším kámošem slonem Tondou.
2: Jo? Prostě namalujte, co vás bude nejvíc bavit.
1: A pak stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ušoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
2: Oni už budou přesně vědět, co s tím udělat a my potom někomu z vás za ten krásný obrázek pošleme odměnu.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně a jděte se někdy podívat do zoo na krokodýly. Jsou vážně super.
2: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Ružoun
1: a o něco méně ušatá Jana Richterová. A na závěr si dáme písničku nejen o krokodýlovi, ale i dalších zvířátkách.
2: Jo.

0: Český rozhlas Rádio Junior uvádí Žili Bili.
1: Žil byl jednou jeden dramatik a prezident Václav Havel. Jak se z někoho stane prezident nebo prezidentka? Většinou si ho zvolí sami lidé nebo parlament, ale jak se člověk dostane k tomu, aby se o něm vůbec uvažovalo? Musí mít nějaké speciální školy nebo dlouhou praxi v politice? Odpověď je jednoduchá. Nemusí. Prezident Václav Havel dokonce chvíli pracoval jako dělník v pivovaru. Narodil se v roce 1936 do bohaté pražské podnikatelské rodiny. Jeho život ovlivnilo dospívání v socialistickém státě. Když mu bylo 11 let, moci se totiž chopila komunistická strana. Ta znemožnila podnikání a taky omezila soukromé vlastnictví. Vše mělo být takzvaně všech, tedy státní. Kdo třeba vlastnil nějaký velký dům, továrnu, podnik, zámek a tak podobně, přišel o to. Tomu se říkalo znárodnění a týkalo se i Havlových. Lidé se začali hodnotit i podle třídního původu. Cenil se zejména dělnický původ. Za to děti bývalých podnikatelů nebo třeba šlechticů to měli horší. Dokonce se kvůli tomu nemuseli dostat na vysněnou školu nebo získat dobré zaměstnání. Dnes to zní neuvěřitelně, ale bylo to tak. Komunisté u nás vládli přes 40 let a přísnost režimu se během té doby měnila. Byla to složitá doba. Václav Havel vzpomínal, že se kvůli svému původu nemohl dostat na běžné denní gymnázium a tak se nejdřív stal chemickým laborantem. Po práci chodil do večerního gymnázia a získal maturitu. Až později během krátkého uvolnění poměrů mohl dálkově vystudovat dramaturgii. Časem si našel práci jako jevištní technik v divadle. Už od mládí psal články i divadelní hry. Mezi jeho nejznámější díla patří Zahradní slavnost nebo třeba Audience. Situace v zemi se trochu vylepšovala, ale to v roce 1968 rázně utnula okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy. Havel otevřeně kritizoval režim, který je postaven na strachu lidí a v roce 1977 se stal jedním z prvních mluvčích Charty 77. To byl dokument, který upozorňoval na porušování lidských práv u nás. Pro úřady byl nepohodlnou osobou. Lidé tenkrát nesměli jen tak říkat a dokonce ani číst, cokoliv chtěli. Některé knihy byly zakázané a lidi je museli schovávat, aby je u nich policie nenašla. Zakázané byly i Havlovy divadelní hry. Osobám, které proti režimu protestovali, se říkalo disidenti. Často je sledovala tajná policie neboli státní bezpečnost, zkráceně STB. Byli zatýkáni, vyslýcháni i vězněni. Mělo to odstrašit i jejich přátele. Václav Havel například dlouho pobýval mimo Prahu na statku v osadě Hrádeček. Příjezdové cesty ale hlídala STB. Někteří jeho přátelé pak vzpomínali, jak se za Václavem tajně plížili v noci přes les. Za své názory, označené úřady jako podvracení republiky, strávil Havel zhruba 5 let ve vězení. Kolem Václava se sdružovalo mnoho významných lidí, umělců, novinářů nebo třeba filozofů. Zažívali i pěkně napínavé chvíle. Pověstná je například historka o automobilové honičce, ve které Havel a jeho přítel herec Landovský jako v akčním filmu ujížděli policii pražskými ulicemi. V roce 1989 se Václav Havel stal jednou z hlavních osobností sametové revoluce. Spolu založil Občanské fórum, tedy skupinu lidí usilujících o ukončení komunistické vlády a zavedení demokracie. Na konci roku 1989 byl zvolen prezidentem Československa. To se v roce 1993 rozpadlo, Slovensko se osamostatnilo a Havel byl zvolen prezidentem České republiky. Z úřadu odešel až začátkem roku 2003. Jako prezident se zajímal o lidská práva a snažil se, aby se naše republika přiblížila západním zemím. Hodně se zamýšlel nad morálkou a hlásal, že pravda a láska vždy zvítězí nad lží a nenávistí. Uměl si udělat legraci, a to i sám ze sebe. Když se podepisoval, připojil vždy ke svému jménu i malé srdíčko. Byl oblíbeným prezidentem u nás i ve světě. V roce 1989 byl dokonce mezi nominovanými na Nobelovu cenu míru. Ale i Václav byl jen člověk. Měl pověst přelétavého milovníka žen a bohémského umělce. Jeho životní opora, manželka Olga, to s ním určitě neměla lehké. Jeho druhou ženou se později stala populární herečka Dagmar Veškrnová. Jako prezident musel přijímat i složitá rozhodnutí. Když například v Jugoslávii vypukl ozbrojený konflikt na území Kosova a docházelo k násilí a vyhánění obyvatel, vyhodnotila organizace NATO, že selhala diplomacie a je nutný letecký vojenský zásah. Havel to podpořil. Jeho kritici mu to dodnes vyčítají a Havlovo tehdejší vysvětlení shrnují do posměšného termínu humanitární bombardování, které má vyjádřit rozpor mezi snahou chránit lidská práva a tím, že nálety ohrozily nevinné lidi. Havel z bombardování samozřejmě žádnou radost neměl, jen to považoval za menší zlo než nečinnost a přihlížení utrpení. Kritiku sklidil i za rozsáhlou amnestii, tedy odpuštění trestu zločincům po nástupu do prezidentského úřadu v roce 1990. Amnestie se netýkala nejzávažnějších trestných činů a připravili odborníci. Na svobodu se ale tehdy dostali nejen političtí vězni komunismu, ale i spousta opravdových kriminálníků. Když v 75 letech Václav Havel zemřel, měl velký státní pohřeb za účasti významných světových státníků i desítek tisíc českých občanů. Jeho rakev byla při průvodu doprovázena potleskem a cinkáním klíčů, symbolickým odkazem na sametovou revoluci, během které se na náměstích také cinkalo. Něco takového by ho asi v době, kdy pracoval jako dělník v pivovaru, ani ve snu nenapadlo. Historie holt někdy člověka zavane tam, kam sám nečeká.
0: Pracovní listy a další díly Žili byly najdete na stránce pořadu na webu radiojunior.cz. Poslouchat ho můžete i v aplikaci Můj rozhlas a podcastových platformách.

0: bez přistání.
1: Zajímá tě, co je in?
2: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talk show o vás, pro vás.
1: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
2: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
1: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
2: Co myslíte? Daj to?
1: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
2: A budeš vědět, co je trendy.
1: Yes.
3: Cokoliv i kohačko, cokoliv i kohačko.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Všechny díly najdete zpětně k poslechu na webu Rádia Junior. Rádio Junior.
1: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
2: Čau všichni, posloucháte Trendy, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, kromě mě je tu ale pokaždý taky host. Než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Máme léto, máme taky za sebou už 3 letní speciály Trenduj a dnes nás čeká ten poslední. Nejsem tu klasicky sama, mám tu hosta, kterého už znáte a je tu se mnou celé léto. Říkala jsem si, že se navzájem představíme, dáme si rychlo poznání na půl a doufám, že se obě vyhneme rozhlasové výzvě. A pak už se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Dnes probereme lifestyle trendy, fotografii a focení a naše trendy ze základky. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se obě v tom, co trenduje, vlastně orientujeme. Celé léto je tu se mnou Anna Zítová. To už je vám samozřejmě jasný. Čau Ani, vítej v Trenduj.
3: Ahoj Evi.
2: Aničku už vám dneska představovat nemusím, pokud jste nějak nestihli první díl, tak si poslechněte první letní díl Trenduj, kde Aničku představuju a ona zase mě. My se tím pádem můžeme posunout na dalších pár otázek v rychlopoznání. Ani, seš na dnešní rychlopoznání ready?
3: Ano, jsem, pojďme na to.
2: Tak jdem na to.
1: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
2: A teď se vrhneme na rychlopoznání. Mám na Aničku pár otázek na tělo a ona na mě taky, tak uvidíme, jestli se dnes dočkáme výzvy, kvízu a nebo ne. Jdeme na to. Takže Ani, já mám dneska 3 otázky, ty 2, takže já rovnou začnu. Jaká je tvá nejlepší a nejhorší vlastnost?
3: To je teda otázka na tělo. Nejlepší. To je taková samochvála, smrdí, ale já myslím, že jsem vstřícná k lidem, ano. Že jsem hodně tolerantní vůči jejich špatným vlastnostem. Uhum. A tak, jsem taková pozitivní, to si doufám, že je ta dobrá vlastnost a ta nejhorší vlastnost by byla asi zapomnětlivost.
2: OK. Řekla možná, že spíš taková roztržitost někdy a to souvisí s tou zapomnětlivostí.
3: Roztržitost, roztikanost, no. Chaos. Občas.
2: Tak jo, teď jsi na řadě ty.
3: Tak Evi, kdyby jsi mohla na měsíc zkusit úplně jiné povolání, než máš teď, co by to bylo a proč?
2: Aha. Tak, to je taky docela záludná otázka. Tak já bych si určitě ráda zkusila být měsíc v angažmá v nějakém hodně prestižním pražském divadle. To by mě hodně lákalo, ale pořád je to takový jako podobný s tím, že to divadlo nějak se okolo něj motám a tak, takže by to
3: třeba
2: nebylo.
3: Třeba v Národním divadle.
2: Třeba v Národním, tam teda vlastně mají angažmá, v Davidském tam vlastně ne, ale dejme tomu, že bych tam třeba něco intenzivně zkoušela, jak bych tam připadala jako v angažmá. Takže něco takového bych si klidně ráda zkusila. Napadlo mě to jako první, tak to tak nechám.
3: A jakou roli by si přála?
2: Tak nějakou výraznou, dramatickou, velkou ženskou roli. Mm-hmm. To asi takhle stačí
3: obecně. A na Karenina třeba.
2: Třeba. Druhá otázka na tebe. Je nějaký sen, který se ti zdál už několikrát a občas se prostě pořád opakuje?
3: Zdá se mi hodně často, že mě pronásleduje Adolf Hitler.
2: Fakt? Mm-hmm. Hustý.
3: A jednou se mi to spojilo i s basketem, který hraju a zdálo se mi, že můj trenér na basket je Adolf Hitler a hrozně mě cepuje.
2: Ty logo, tak třeba o tomhle se mi nikdy nezdál. Mně se třeba zdá, že jako někam padám nebo o různých jako zvířatech a zombících, ale že by to byla jako nějaká konkrétní negativní historická osobnost, tak to je zajímavý, to se mi ještě asi nikdy nezdálo.
3: Tak teď moje otázka. Mhm. Které vlastnosti nejvíce oceňuješ na svých přátelích a ještě k tomu podotázka, jestli mají všichni tví přátelé nějakou společnou vlastnost?
2: Uh-huh. Teda, to je dobrá otázka. Tak já na nich asi hodně oceňuju humor, nebo smysl pro humor, to bych řekla, že je asi nějaká vlastnost nebo vtipnost. Tak ta si myslím, že i spojuje všechny moje kamarády. A jak byla ta podotázka? Jestli je něco všechny spojuje?
3: No, první byla, co oceňuješ na svých přátelích za vlastnosti, a druhá, jestli je nějaká společná vlastnost, co mají všichni tví kamoši.
2: Já myslím, že určitě nikdo z nich není žádný suchar, jakože všichni mají jakoby podobný smysl pro humor jako já. Nebo když už to nejsou vyloženě vtipálci, tak se ale smějou mým vtipům. A potom jsou to většinou taky docela dost tolerantní a veselí lidi. Ale myslím si, že ten smysl pro humor je víc spojuje, že mám asi i nějaký kamarády, který bych nenazvala na první dobrou jako veselý, ale smysl pro humor mají všichni.
3: Já?
2: Ano, samozřejmě.
3: Nejvíc.
2: A poslední otázka, jaká barva vlasů a styl účesu se ti nejvíc líbí a jestli se vůbec lidem díváš na vlasy, jestli si na lidech jakoby rychle všimneš vlasů?
3: Mně se asi líbí nejvíc hnědej bob, se tomu říká, to, co mám já. Proto to asi mám, protože se mi to nejvíc líbí. A jak zněla ta druhá otázka?
2: Jestli si na lidech všímáš vlasů, jestli je to něco, čeho si třeba všimneš dost brzo, když někoho vidíš.
3: Jo, jo, a dokážu ocenit, když má někdo nějaký extravagantní účes. Asi nejsem tak odvážná, abych si ho dala, ale možná někdy jo, ale když má někdo zajímavý účes, tak je to super.
2: Tak já myslím, že jsme si poradili dobře s rychlopoznáním, odpověděli jsme na všechno, tím pádem dneska nás nečeká rozhlasová výzva a je správná chvíle se vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čekají lifestyle trendy, fotografie a focení a taky naše trendy ze základky. Jako první bych dnes probrala lifestyle trendy. Zajímalo by mě, jestli si myslíte, že některé trendy vznikají opravdu úplně poprvé, takzvaně from the scratch, a jsou to vážně novinky, nebo se vždycky recyklují věci, co už tady někdy byly, třeba jenom se trošku pozmění. Co si myslíš ty, Ani? Je něco úplně jakoby novinka, nebo vždycky je to jenom nějaká variace něčeho, co už tady někdy bylo?
3: Asi tak půl na půl. Já myslím, že ty věci se hodně točí, třeba jak jsme se včera i bavili o těch zvonáčích, že jsme mysleli, že už se nikdy nestanou módní a ono jo. Ale tak jako třeba, nevím, když si vzpomenu na K-pop, tak jako nemám pocit, že tady byla nějaká takhle zahraniční muzika.
2: Hlavně ne jakoby z Asie.
3: No. Z Asie, no, co by takhle to. Takže je to směs, podle mě.
2: Máš pravdu, já si myslím, že se to převážně pořád točí dokola. Důkazem bude i pár aktuálních lifestyle trendů, který tady dneska proberem, protože ty se rozhodně vrátili, ale zároveň přesně K-pop je něco, co možná tam někdy bylo ještě předtím, než jsme to my začali vnímat, to nevím, ale taky mám pocit, že to je něco novýho. První, co bych tady ráda zmínila v lifestyle trendech, je návrat drátových sluchátek. Kdo z vás ještě neobměnil svoje sluchátka za bezdrátová, tak teď už to rozhodně nedělejte, protože údajně jde o nejžhavější doplněk letošního léta, drátová sluchátka. Už v druhé půlce roku 2025 se stalo něco neočekávaného, začaly stoupat prodeje kabelových sluchátek. Očividně je objevila generace Z. Sluchátka, ke kterým vede kabel, se stávají jedním z nejžádanějších letních doplňků roku 2026. Zaprvé jsou praktická, nemusí se nabíjet a podle některých uživatelů dokonce poskytují i lepší audio zážitek. Za druhé vypadají cool, skvěle doplní outfit ve stylu 90. let, rozumí si i se znovu obnovenou estetikou indie sleaze, která nabývá v posledních měsících na popularitě. A v neposlední řadě jde taky o skvělý způsob, jak docílit nefalšovaného modelkovského off-duty looku v kombinaci se správnou kabelkou, slunečními brýlemi, kšiltovkou. Tyhle ty drátový sluchátka, tak k těm se vracejí různý influencerky, anebo je nosí třeba Bella Hadid nebo Lily Rose Depp. Co si o tom ani myslíš?
3: No vlastně, jakoby, když nastupovaly ty bezdrátový sluchátka, tak já jsem taky měla ty drátový a mě hodně vyhovovaly. Vlastně jsem to ze začátku taky moc nechápala vlastně, co je na těch bezdrátových sluchátkách tak jakoby skvělý, protože mi taky přišlo, že jsou hrozně drahý, vlastně znatelně drahší než ty drátový a že se musí nabíjet a že jsou vlastně i trochu neekologický, že ta baterka rychle dojde a pak se nedá opravit. A vlastně jsem se pak pořídila ty bezdrátový až kvůli běhání, protože ty s těma šňůrama, že jo, nejsou tak
2: prakticky
3: překážej, no, na tom běhání. Když to máš zapojený do toho mobilu. Máš
2: a umíš si představit, že by si se teda k dráťákům zase vrátila?
3: No vlastně si to umím představit, no. Akorát já jsem je všechny postrácela, takže nevím, kde bych je vyhrabala, musela bych se je znova koupit, ale jo, tak tohle je docela dobrý trend, je to takový trošku, jak se teďka říká, performativní, jo, ale jo, v pohodě za mě.
2: Já si to teda vlastně moc neumím představit, že bych se k drátovým sluchátkům vrátila, nebo rozhodně jsem se k ním zatím nevrátila, nemám to zatím ani v plánu. Ani asi nemám pocit, že by mi to nějak extra doplňovalo outfit, i když je pravda, že na začátku, když začaly být bezdrátový sluchátka a ještě jsem na to nebyla zvyklá, tak mi přišlo vždycky strašně divný, když jsem někoho viděla telefonovat, ale mobil měl prostě někde v kabelce nebo v kapse a vypadalo to, že mluví prostě jako do vzduchu, protože ty sluchátka třeba nebyly vidět a tak, tak to mi vždycky přišlo mega divný, že prostě dřív to bylo aspoň vidět, že mají ty sluchátka, že prostě s někým telefonujou, tak na to nejsem si zvykla, ale vlastně teď už nevím, moc si to neumím jako představit, už mám vlastně ty svoje bezdrátový sluchátka docela dlouho, furt mi jako dobře fungujou, jasně musí se nabíjet, tak na to si člověk musí myslet, ale nepřijde mi, že by se vybíjeli zase nějak jako hodně rychle. No a hlavně mi přijde, že už nemám skoro u ničeho jakoby jacka nebo prostě takový to...
3: To je pravda, ten jack, no. To já bych měla všechny starý sluchátka na jacka, kterýho už dávno nemám.
2: Ale je pravda, že ty novější potom už byly, že se to dalo zastrkovat do té stejné zdířky jako nabíječka, takže že už neměli zakončení tím jackem, když už vlastně toho jacka nemají většina přístrojů.
3: A teda, co musím říct, že co mi trošku vadí a co mám pocit, že u těch drátových sluchátek nebylo, že když někdo doposlouchal tu muziku a potkal někoho, tak je schoval do tašky. Mám pocit, že spoustu lidí dělá to, že si vypne muziku v těch bezdrátových a pak s tebou mluví a má ty sluchátka furt v uších. A mě to hrozně rozčiluje, protože já mám pocit, že to je taková nějaká pomyslná bariéra mezi mnou a tím člověkem v té komunikaci.
2: To je pravda, to já to třeba nedělám. Neumím si představit, že bych si je nechala v uších a s někým se jako bavila, ale zároveň taky jsem si všimla, že nějaký lidi to dělají, že nějaký lidi fakt ty sluchátka mají skoro permanentně jako celý den v těch uších, tak to je takový zvláštní a vlastně ty starý původní sluchátka si moc jako nikdo na těch uších nenechával. Je to tak. No tak já nevím, jestli k tomuhle trendu přistoupím nebo nepřistoupím. Možná je to taky zajímavý pro ty, který v tom vidějí kouzlo, který vlastně si ty dráťáky moc neužili. Že ta Gen Z podle mě třeba jako moc nic neposlouchala, pak už byly bezdrátový sluchátka a teď se k ním právě vrací, že jim to přijde jako dobrý retro.
3: Třeba už mají dost těch technologií všech výkonných, skvělých prostě a závidí nám ten náš analogový život.
2: Je pravda, že dalším lifestyleovým trendem je právě návrat k analogu a offlineu. Trend drátových sluchátek nejspíš právě souvisí ještě s dalšími lifestyle trendy a to jsou právě zrovna tyhle. Žízeň po nostalgii je ve společnosti silná, drátová sluchátka tenhle feeling poskytují. O touze po životě v době předinternetové svědčí masivní úspěch seriálů, který se třeba v době předinternetový odehrávají, třeba jako Stranger Things, který jsou z 80, ale i různý remakey filmů jako Scream, Dirty Dancing, Scary Movie a tak dále. Sluchátka s drátem se stala jakýmsi symbolem éry, kdy si lidi jako idealizují, jaký to bylo v době, kdy ještě nebyl internet. Zároveň je to taky takovej statement, protože žijeme v době, kterou řídí moderní technologie v čele s AI a k tomu vlastně část společnosti má takový lehký odpor, že jako buď seš fanoušek, anebo to spíš trošku hejtíš. A ty špunty s tím kabelem fungují jako takový to, že mám prostě z toho digitálního světa třeba trochu úzkost a chci se vrátit k tomu analogu.
3: Tak no, v tom případě nepotřebuješ pak telefon a stačí ta MP3, která ten jack furt má. Že?
2: To je pravda. No a návrat k analogu se ještě taky prej teď bere jako taková nová forma luxusu, protože kdo z nás si může dovolit na chvíli vypnout a úplně se odpojit od online světa, jako na chvíli typu pár hodin asi jo, ale třeba na pár dní už je to pro spoustu lidí vlastně docela komplikovaný. A generace Z tak vrací do módy i další analogové věci jako analogové fotoaparáty, vracejí se k čtení knížek, prý se i zvyšuje poptávka po DVD. To mě docela překvapilo. Prostě, že offline život je považován za privilegium a nový cíl.
3: No tak třeba VHSky by ještě za chvíli mohly, ale myslím,
2: no,
3: že...
2: No co si o tom myslíš tady tom jako trendu návratu k analogu a offlineu?
3: Teď mě došlo, že možná spoustu posluchačů našich neví, co to jsou VHSky.
2: To je pravda, to jsou takové, no oni možná už děti, co nás poslouchají, neznají ani DVDčka, ale to bylo prostě, že když ještě nebyly v platformy jako Netflix, HBO, Disney a další, tak filmy a seriály byly na kazetách nebo na takových CDčkách a byly půjčovny nebo obchody, kde si ten člověk buď ten film nebo ten seriál mohl koupit, anebo v půjčovně si ho půjčit, zkouknout ho a pak ho zase vrátit. A to se vlastně všechno už před, jak je to dlouho, třeba 20 let, co už to tak začalo jako vymírat.
3: Ale to byl teda zážitek, vždycky jít do té půjčovny DVDček a vybírat si. Ten, to by se podle mě tady těm lidem, co teďka mají rádi ten indie sleaze, líbilo hodně.
2: No a tobě se líbí tady ten trend, jakože ty by ses vrátila třeba aspoň na nějakou omezenou dobu do analog offline světa, nebo to spíš bereš tak jako...
3: Jako mě se to líbí hodně, já mám pocit, že když mě bylo 15, tak vlastně to indie taky frčelo a že to je v něčem hrozně jako podobný vlastně, že my jsme zase obdivovali vinylové desky, že jo, a gramofony a já jsem měla v pokojičku prostě takhle nalepení na zdi vinylové desky, takže mě to je vlastně hodně blízký.
2: Je to pravda, jakože neumím si úplně představit, že si chodím znova půjčovat dívka nebo VHSky, ale třeba ty analogové foťáky, kterým se teďka hodně lidí vrací, mají svoje kouzlo, protože vlastně když máte nekonečno pokusů, jak něco vyfotit a pak si vybíráte prostě z galerie pomalu identických fotek tu nejlepší, tak to v něčem to kouzlo ztrácí, kdežto když máte prostě na foťáčku 25 možností snímku a pak ho prostě vyvoláte a nevíte, jestli ta fotka povedla a co tam přesně zachytila a dozvíte se to až třeba po té dovolené, tak to prostě svoje kouzlo má a spousta momentek, který máme doma vyvolaný z dětství, tak prostě nejsou to dokonalý fotky, protože máma nevěděla, jestli někdo zrovna nemrkl, nebo jestli tam nedala omylem prst a to se prostě zjistilo až potom, kdežto teďka, když si podle mě, za prvý si podle mě moc lidí fotky ani už nevyvolává, ale když už si vyvolají, tak si samozřejmě vyvolají ty nejdokonalejší z těch všech variant, který tam jako nacvakali.
3: A já mám prostě, já nevím, jestli to je moje nějaká vrytá vlastnost a já to tam vidím, moje dedukce, ale já mám prostě pocit, že v těch analogových fotkách je ten život cítit daleko víc než v těch digitálních.
2: Tak
3: je
2: v nich prostě taková větší duše, no.
3: No, nevím.
2: Protože tam i víc člověk opravdu zachytí ten moment, který už pak nemůže ovlivnit. Kdežto na mobilu, kde milionkrát to můžeme vyfotit, smazat a vyfotit znova, tak prostě už to kouzlo toho okamžiku tam prostě tolik není, protože často sice člověk něco vycvakne, ale pak se mu to nelíbí, tak řekne, hej, zapozujte a pak už to není ta momentka, že jo. No já třeba čas offline, když bych se teda vyjádřila spíš k té offline části než k tomu analogu, tak hodně propaguju, protože sama cítím, že ho potřebuju a sama si ho občas jako uměle naordinovávám. Třeba občas jsme dělali takový to, že jsme někam jeli na prodloužený víkend a opravdu jsme si dali 24 hodin prostě offline, že jsme si stahli jenom nějaký offline mapy a dali jsme si prostě na telefonu režim letadlo, aby nám nemohl ani nikdo jakoby prostě poslat zprávu ani na žádných sociálních sítích a tak. A bylo to docela jako osvobozující. Najednou má člověk strašně moc času.
3: No je to tak, jakoby já vlastně na sobě hodně vnímám, jak jsem na tom závislá a vnímám to v tom, že vlastně už bezmyšlenkovitě šahám po mobilu, vůbec o tom nepřemýšlím a odemykám ho. A nebo koukám na ty notifikace, jestli mi tam něco přišlo. A vždycky mám radost, když jdu třeba do sauny, nebo mám basket, nebo nějaký
2: cvičení. Kde ho prostě mít nemůžeš.
3: Kde ho prostě mít nemůžeš, musíš prostě na ní nemyslet a tak, no.
2: To mám ráda naší chalupu, kde není signál. Takže tam vlastně vždycky, jenom když jako někam jdeme a třeba vyjdeme víc na kopec, tak se to tam chytí, ale v té chalupě prostě není, takže tam se mobil můžeš úplně s klidem dát někam prostě zašantročit, protože tam ti stejně nic nepřijde a nic si tam jako nepřečteš, žádnou zprávu, takže tam je ten offline život takovej nucený, ale je pravda, že už si moc neumím představit, že bych třeba týden byla offline. Jakože ten jeden den nebo třeba ještě dva dny je to fakt jako fajn, ale kdybych byla třeba offline jako celý týden úplně, jakože, tak možná bych z toho byla docela ve stresu. Jakože,
3: měla bys FOMO.
2: No a celkově, aby jako se něco nestalo, aby jako někdo opravdu mě nepotřeboval zastihnout a já jsem k tomu zastižení nebyla a tak. Ale i v něčem by to asi bylo osvobozující.
3: A přece dřív to bylo normální, že?
2: No jasně.
3: Dřív jsme si toulali celý den venku a nikdo nás nemohl nahánět přes
2: telefon. Přesně, prostě byla jenom pevná linka a konec. No to už si vy, holky a kluci, vůbec nepamatujete.
3: Ale je třeba pevná linka s takovým tím otáčením těch čísílek, to by se taky podle mě hodně líbilo. A možná se to vrátí zpátky do módy, protože taky taková hezká estetická věc, že jo, jak člověk musí
2: vytáčet. Je pravda, že my jsme vlastně v Praze doma měli od začátku už jako tlačítkovej telefon, nebo už si tam ten vytáčecí vůbec nepamatuju. Ale na chalupě jsme měli hrozně dlouho ještě ten vytáčecí a že já jsem právě na začátku měla pořád pocit, že to neumím dobře s tím vytáčet, že vždycky jako přejedu to číslo a že prostě se na to musím pořád prostě soustředit.
3: No tak to mi v Pardubicích, k nám se tyhle trendy nedostaly, my jsme celou dobu měli vytáčecí.
2: A pak jste přišli rovnou na mobil.
3: Jo, jo.
2: No a my jsme tady ještě s Aničkou zmiňovali ten indie sleaze, což je styl, který se vrací do mody, je to taková trochu anti-fashion, trochu myšmaš, rozhodně nic uhlazeného. Třeba příkladem indie sleaze jsou sukně přes kalhoty, vrstvení, oversize, trošku si to podle mě jede Billie Eilish. A kdybychom si dali nějaký odbornější popis, tak je to estetika typická pro období mezi lety 2006 a 2012. Vznikla jako odpověď na uhlazený popový zpěv. Opěvovala chaotický způsob oblékání, byla úzce spjatá s érou prvních sociálních sítí a opěvovala takové jako freestyle.
3: No tak to je přesně to, co jsem zažila, no.
2: Vlastně mě ještě k tady těm novým lifestyle trendům, který se spíš tak trošku vracejí ke kořenům, napadlo, že je i fajn jako podle mě třeba hodně číst, protože když čtete knížku, tak jste taky offline. A kdo by chtěl úplně se přesunout do hardcore offline analog světa, tak si může zprovoznit Walkmana.
3: Nebo diskmena.
2: Přesně, a nemusí tady řešit, jestli má drátový nebo bezdrátový sluchátka. Prostě starý, dobrý Walkman nebo diskmen a jedeš.
3: Ale já mám pocit, že teďka právě ty malý kazetky jsou extrémně populární, že spoustu mých přátel hudebníků tak jako merch mají právě ty malý kazetky, takže se to hodně vrací.
2: Takže Walkman se vrací, jo.
3: Takže doufám, že ty lidi mají i Walkman, aby se to měli na čem přehrát nebo rádio, ale ty kazetky se vrací rozhodně i u mých vrstevníků.
2: To je dobrý, protože já mám třeba doma z dětství hrozně moc kazet, na kterých mám různý hurvínky a pohádky
3: a šmouly
2: a písničky se Sirákem a Uhlířem. A vlastně už nemám kde si to přehrát, takže možná, jestli se vrátí Walkmany, tak potom budu třeba se svým dítětem poslouchat.
3: Třeba jo?
2: Ještě pár otázek, než se posuneme k další kategorii. Myslíš ani, že dnešní teenageři chtějí být víc originální nebo naopak víc zapadnout, než jak jsme to třeba měli my?
3: To se asi jsou, jak já mám teenage sestru, že jo? A u té TVD mi přijde, že chce víc jako zapadnout, ale přijdou mi takový trošičku víc unifikovanější, no, že ta moda je taková hodně stejná u nich, ale zase jako, já nevím, asi jak kde, v jakém odvětví, že jo, tak moje ségra je prostě na střední elektrické škole, kde má je jediná holka a dalších 30 kluků, takže jí se nedivím, že chce zapadnout, ale možná jinde to je jinak.
2: Další otázka, ta spíš souvisí s tím offline. Měla jsi ty někdy, nebo vzpomeneš na den, kdy jsi byla naposled celý den bez telefonu?
3: To jsi mě asi nachytala. Asi ne. Ty jo. No, tak na dětství si vzpomínám.
2: To jo, ale jakože teď třeba za poslední rok, ne.
3: Celý den bez telefonu? Jako nejblíž k tomu měl náš jogový pobyt, kde jsme si nechávali ty mobily na hotelu, ale jinak ne.
2: A uměla bys si třeba představit, že by si zdala celou dovolenou bez telefonu?
3: Uměla bych si to představit, ale tak člověk, jak je starší a má práci, tak si to musí nějak vykomunikovat, aby ho lidi nescháněli, že jo? To je taky další takový faktor, ale uměla bych si to představit. Já jsem vlastně hodně lobovala dřív za tyhle offline ty a nějak jsem se tím nechala pohltit teďka, no. Měla bych se trošku napravit.
2: A moje poslední otázka je, jestli si myslíš, že dnešní děti mají na sebe větší tlak, protože žijou v online světě, než jsme měli my.
3: Rozhodně, tak to si určitě myslím. A taky si myslím, že prostě ty sociální sítě hodně ukazují nepravdu a hodně tam lidi používají filtry a různě se stylizují. A vlastně celý to je jenom o jedný velký stylizaci, že se předvádíš před lidma a vidíš jenom tam ty stylizovaný lidi, který nejsou často autentický.
2: No jasně.
3: A to kolem sebe pak vidí, že jo, normální lidi, ale oni když celou dobu koukají jenom do toho telefonu a vidí jenom tady ty extrémně namalované holky, extrémně hubené holky, pózičky, tak to není zdravý, protože pak ty lidi ztrácí takový kontakt s realitou.
2: To je pravda. Tím bych možná naší první kategorii lifestyle trendů ukončila a posuneme se dál.

0: tady dneska probereme. Ani seš typ, který hodně fotí, nebo si raději užívá přítomný okamžik a pak třeba jdeš zase někam, kde jenom cíleně fotíš?
1: Mm-hmm. No právě že to, že ráda fotím, je vlastně v rozporu s mojí povahou, mm-hmm. protože právě já se hrozně ráda užívám ty věci tak, jak jsou. Třeba zrovna teďka jsem letěla letadlem mm-hmm. a měla jsem úplně nádherný výhledy. Prostě letěli jsme nad Adršpachem a Hradcem Králové a Berounem a tak. A já jsem si to prostě vychutnávala, úplně jsem zapomněla fotit a ten člověk, co se mnou letěl, furt říkal, foť to, to je krásný, budeš mít památku. A takhle mě jako to připomínalo, že bych vlastně měla fotit. Ale chodím i cíleně fotit, to jo.
0: No a teď mi řekni, prozraď na sebe, kolik fotek máš teď aktuálně v telefonu, ve svojí galerii?
1: Tak to je dobrá otázka. Zrovna včera jsem to s někým řešila a mám tam 15 751 fotografií.
0: Já mám 16 819, takže jak vidíte, tak opravdu to, co jsme probírali v minulý kategorii, že můžete mít skoro nekonečno fotek na telefonu a různě je furt promazávat. Promazáváš je někdy nebo si tam necháváš všechno?
1: Právě já si myslím, že kdybych je nemusela promazávat, tak bych jich tam měla mnohem víc. Ale já už nemám paměť, takže já to musím promazávat, ale jinak by jich tam bylo už prostě 30 tisíc a koukám na videa, těch mám 317, a což mi podle mě taky hodně zabírá.
0: No a jaká je tvoje úplně poslední fotka v galerii? Popiš nám jí.
1: Uh-huh. Poslední fotka v galerii je z roku 2020 a je to moje malá teenage ségra, která extrémně roztomilá. Takhle už vůbec nevypadá, je to před 6 lety a tady je ještě takový malej roztomilý bobík, no.
0: Já se podívám, já zalistuju. Moje nejstarší fotka v galerii bude dokonce až z roku 2017. Dnes 2016 dokonce, 13. června 2016, takže to je 10 let. A je to fotka s mým tehdy klukem, teď manželem a máme ty filtry ze Snapchatu na sobě, taková ty ouška a čumáčky jako pejsci, jo? Takže v té době to bylo moderní, takže...
1: Jo, jo. Filtry a čumáčky.
0: Tak dobrý, no, tak to jsme si tady zahrabali v minulosti. Má podle tebe ještě v dnešní době cenu mít foťák, když telefony fotí v tak obří kvalitě?
1: No, já myslím, že jo, souvisí to s tím, co jsem říkala předtím, že prostě v těch foťákových fotkách je větší živost, ale zároveň jako foťáky pořád fotí líp než telefony, mám pocit. Taky záleží, že jo, jaký foťák, ty můžeš mít digitální anebo analogový. Je to teda docela drahá záležitost, když se tomu člověk chce věnovat, že jo? Protože ty máš nějaký to tělo toho foťáku, ale pak ještě máš různý objektivy, které ti dělají, že někoho vidíš extrémně zblízka. Když chceš vyfotit skupinu lidí, tak potřebuješ nějaký jiný objektiv.
0: Rozšířený.
1: Takže je to docela drahá záležitost, mám pocit. Ale třeba v těch analogových fotkách, nebo vlastně i v těch digitálních, tak to člověk může vzít i jako takovou hru, že jo? Protože tam máš 3 složky, clonu, čas a ISO. A ty se s těmahle 3 složkama musíš nějak hrát, aby ti ta fotka vyšla pěkně. No, abys to neměla moc tmavý, nebo moc světlý zás, abys to měla zaostřený to, co zaostřit chceš. No, je to taková technická hra vlastně, to focení.
0: Přitom v telefonu nám to většinou, i když tam můžeme různé věci taky nastavovat, tak nám to jako přednastaví tu nejlepší variantu v tu chvíli a člověk to jenom stiskne, že mu to vlastně všechno zjednodušuje. Je pravda, že i na zrcadlovce si může člověk dát režim automat, kde mu jako udělá plus minus tu nejlepší variantu, ale to je jenom takovej ten podle mě zlatý střed, jako že to nevíde. Že to prostě vyjde tak nějak, že je to v pohodě. Ale když to člověk chce fakt vymazlit a aby to mělo třeba nějakou uměleckou hodnotu nebo nějaký přínos, tak už musí používat ty.
1: No, a já prostě furt mám pocit, že ty fotky z toho mobilu něčím smrděj. Že smrděj tím mobilem prostě. Prostě smrděj.
0: To jsou slova Aničky. Takže Ani, seš člověk selfie ano nebo ne?
1: Selfie ano nebo ne, tak ráda se udělám selfie s kámoškou, když jsme někde na nějakým pěkným místě a ráda si ji pak i vytisknu na stůl, abych na to vzpomínala, ale že bych si furt musela fotit selfiečka, tak to zas ne, jakože zas tak posedla sama sebou nejsem.
0: Takže nemáš nějaký svůj ultimátní výraz, který nahodíš na každý fotce, když se fotíš jako ve skupině?
1: To je zajímavá otázka, vím, že mám svoji oblíbenou stranu obliče a to je levá. Mám pocit, že jsem zleva hezčí než zprava.
0: Ale je pravda, že většina lidí má svoji lepší stranu obličeje. Já to mám tu, kde mám tu patku. Protože já mám jakoby pěšinku na straně a na jedné straně mám patku a na druhý ne. A když se otočím tou stranou bez té patky, jak mi to přijde takový divný a takhle, jak tam mám tu ofinu, tak to je taková moje příjemnější strana.
1: Uh-huh. A ty máš nějaký výraz?
0: Asi bez zubů, takovej víc jako...
1: Duckface.
0: Spíš jako, já mám prostě pocit, že když se moc směju, tak mi to tak jako zdeformuje obličej. Takže tam spíš tvářím tak jako... Usmívám se jenom očima.
1: Marilyn Monroe, mm-hmm, prostě nad kanálem.
0: No a je podle tebe větší stres vyfotit sebe nebo někoho jiného? Jako aby to byla fakt dobrá fotka za tebe.
1: No, asi někoho jiného, tak to máš tu zodpovědnost za toho člověka, že jo? Ty lidi se furt sami sobě nelíbí na těch fotkách, že jo? A sebe můžu fotit, jak dlouho chci a na ty lidi máš omezený čas, když fotíš. A tady musím říct, že na Radio Junior fotím i lidi a fotím i herce a občas to je velký teda stres je fotit.
0: No to byla právě jedna z mých otázek na tebe, jestli tě focení pro Junior baví.
1: Jako, je to občas takový adrenalin, mě to zároveň jakoby baví a občas máš nějaký povahy, třeba co ti čtou pohádku a nejsou úplně zvyklí na to focení nebo nemají to rádi a je to hodně i o nějaký empatii a lidskému přístupu, než třeba i ani o tom skillu toho focení. Uh-huh. A no, člověk musí být citlivý u toho.
0: A ty jsi to zmiňovala už v té předchozí kategorii, kterou jsme tu dneska probírali, ale jsi někdo, kdo občas používá filtry?
1: Ne, já vlastně filtry vůbec nepoužívám, skoro nikdy.
0: Uh-huh.
1: Ne.
0: Protože je léto, tak je fajn zmínit i letní focení. Jaký místo je podle tebe nejvíc fotogenický?
1: Jako nejvíc na světě?
0: Nebo prostě co tě napadne jako první?
1: Místo, co je fotogenický? No, atrium u nás v rozhlase, to je krásný místo. To je docela fotogenický. Tak to je takhle nejblíž v radiánu, co mě teď napadá. Tak moje chata je hrozně fotogenická, že jo? Tam máš to zázemí těch... kostičkovaných ubrusů a přírody, tak to je taky hezký, že jo? A no, nějaký místo, kde je hodně světla. To je vždycky nejlepší.
0: A jsi člověk, co si někdy vyfotí jídlo dřív, než ho sní?
1: No, nedělám to často, ale občas se to stane, když mám fakt nějaký hezký jídlo.
0: A prohlížíš si ráda starý fotky? Vyvoláváš si vůbec fotky? Děláš si alba?
1: No, vyvolávám se. Vyvolaný fotky si hrozně ráda prohlížím. Uh-huh. A nejhezčí to je vždycky u babičky, protože ona, že jo, má ty alba vedle sebe rok po roce, prostě od roku 90, nevím, 7 až po 2000. Ona to taky přestala dělat. Má to třeba do 2015, uh-huh, 2018, tak nějak. A tam si ty fotky vždycky prohlížím úplně nejraději.
0: To má takhle pečlivě, hezky babička srovnaný.
1: A ona u toho má ještě ty cedulky, třeba nějaký mini popisek, jako Anička jako princezna na karnevalu ve školce, že jo? Tak to je super, ale jakože bych vzala mobil a projížděla si galerii, tak to nikdy, to mě nebaví. A co ty?
0: Já si asi prohlížím alba buď u rodičů, přesně u mámy. Moje máma asi nebyla dostatečně pečlivá na to, aby jakoby dělala ty alba, takže máme takovou obrovskou krabici, kde jsou všechny ty fotky naházené. Ale někdy je tuškou na zadní straně té fotky napsaný aspoň rok.
1: Aha.
0: Ale to ne taky vždy. Ale mě to baví si tam jenom tak prostě v tom hrabat a prohlížet si prostě z různých období, z dětství a tak. Kdyby to mělo systém, bylo by to možná lepší. A já se teďka snažím si dělat alba a tisknout si fotky a právě tam občas napsat i nějaký popisek, ale jako taky v tom nejsem dostatečně důsledná, nemám to rozhodně, jako že bych za posledních 10 let měla prostě tam 10 alb, bohužel ne. Ale ráda si prohlížím ty alba, který jako mám hotový, no.
1: Moje babička je právě hrozně taková pedantská a akurátní a všechno musí mít srovnaný a občas je to kvůli tomu s ní hrozně těžký, ale v tomhle to je dobrý. Ona třeba, co dělá, co se mi líbí a co chci zmínit, je, že každý ráno si zapisuje východ slunce, takže kouká z okna a vidí, jakoby, kdy vychází slunce a každý večer si zapisuje západ slunce. A má normálně sešítek a má tam každý ráno a večer a takhle.
0: To je hustý. Je hustý, že je teda vždycky už ráno vzhůru, když vychází slunce.
1: No.
0: To teda, to obdivuju možná ještě víc, než to, že si to zapisuje. A jedna z posledních otázek na focení na tebe, jestli fotíš raději lidi, zvířata nebo třeba přírodu?
1: Nejradši fotím lidi. Lidi jsou prostě nejhezčí, si myslím.
0: A nejzajímavější.
1: Nejzajímavější. Lidský obličeje prostě přitahují oko nejvíc. Že?
0: Já si to myslím taky a i mě třeba moc nebaví se třeba dlouho koukat na nějaký fotky přírody, kde nic není. To třeba má rád můj manžel, že na dovolených nebo na svých cestách často fotí jenom přírodu nebo prostě výhledy do krajiny a takhle. A mě to moc jakoby nebaví, jakože kouknu na jednu fotku, ale spíš mě baví, jako když tam jsou ty lidi, kteří byli na té dovolené, nebo jako nějaký místní lidi, třeba nějaký momentky a tak, ale jako když je to jenom příroda, tak já jako hezký, ale že bych potřeba kouknout na 200 fotek prostě nějaký hory nebo lesa, tak to úplně ne.
1: No já mám pocit, že i ty fotky přírody se hodně opakujou a že pak se z toho stává takový jako kýč vlastně. Mm-hmm. Třeba obří beruška na listě, tak.
0: Makro. Máš ještě nějaký doplňující info k fotce a focení, nebo ti to přijde, že jsme to docela probrali?
1: Asi, vlastně, jakoby takhle, jak se i trošku zajímám o tu fotku jako divák, tak mám nějaký oblíbený galerie, že často nejdu ani po těch fotografech, ale spíš jdu do té galerie, co ona si pro mě připravila, že mám nějaký tipy. Uh-huh. Přijde mi super galerie hlavního města Prahy a dům fotografie, je to na Dlouhý Třídě. Tam třeba nedávno vystavovala fotografka Dagmar Hochová, která fotí děti, ale nebo fotila černobíle a hrozně krásně je zachytila. Jako já sama se neviděla hezčí fotky dětí. A pak druhá galerie, kterou bych chtěla zmínit, je Leica Galerie, která je tady u Václaváku v Praze. A tam je zase super kavárna u toho. Uh-huh. A dělají takový dokumentární černobílý fotografie, tam vystavují, to je taky moc hezký.
0: Je pravda, že tohle jsme tady vlastně vůbec nezmínili, že nemusíte být jenom ten aktér, kdo pozuje na fotce, nebo ten, co fotí, ale můžete být i jenom prostě ten pozorující, co tam jde opravdu, jako když byste šli na výstavu třeba obrazů, tak můžete jít na výstavu fotek. My většinou tak jednou ročně chodíme na Czech Press Photo nebo World Press Photo, kde se taky najdou zajímavé fotky a hlavně jsou tam většinou zachycený důležitý události toho předchozího roku, tak na tady ty výstavy taky chodím ráda, ale taky nejradši pozoruju fotky lidí.
1: Super.
0: Tak já myslím, že se můžeme posunout dál na naší třetí kategorii a třetí trend.

0: Třetím trendem a třetí kategorií, poslední, si dáme takový retro. Dneska je to vlastně trošku tak ve stylu retra celý díl. A to jsme rozhodli, že probereme naše trendy ze základky, což už taky je více jak 15 let. No, u Aničky možná trochu míň, ale u mě už je to více jak 15 let, co jsem byla na základce. Vy sami můžete posoudit, jestli se něco už stihlo vrátit a třeba už i zase víc z módy znova, nebo je něco, co už dávno zapadlo v zapomnění a ještě se to nevrátilo. Na začátek je možná dobrý zmínit, že nás s Aničkou dělí 5 let, takže i my jsme nebyli úplně ve stejnou dobu na celý té základce a můžeme se tím pádem v nějakých trendech i třeba rozcházet, nebo že jedna ho zažila a jedna ne. Tak Ani, čím by se tak vykopla?
1: Vykopla to, já nevím, mě první jako trend z mý základky se mi, že jako gelový propisky, takový ty barevný, to se hodně používalo.
0: A i voněly některý.
1: I voněly, já úplně si doteď pamatuju tu vůni těch nějakých borůvek nebo černýho rybízu. A ještě často byly třpitkaty.
0: To je pravda.
1: To byly nejvzácnější. No tak samolepky, to je jasný.
0: Sbírání samolepek.
1: Jo.
0: Samolepkový alba.
1: Jo, ale to si myslím, že teďka úplně nefrčí. Nebo?
0: No, jako já o tom nevím, to nám sami vy napište, jestli se teď něco sbírá. Podle mě, když už se něco bude sbírat, tak to budou asi pokémonský kartičky, ale možná se sbírají samolepky, jenom o tom nevíme.
1: No, možná jo. No pak, kreslení do deníčku, takový to, jak si to vyměňujete.
0: Památníček.
1: Památníček tě má rád a je tvůj kamarád, nebo něco takového tam bylo, že jo. A poty na kolečkách. Na patě, že jo, jak byly, tak to byl velký trend. Tak to jsou taky 4 trendy, co mě napadne jako první.
0: Já jsem se tady rozdělila do takových kategorií. Hračky, jakoby tam spadají asi ty propisky i prostě ty samolepky a tak. Pak oblečení, doplňky, styl. Ono se to taky hodně překlápilo s tím, že třeba když jsme byli na prvním stupni, tak hlavně jeli ty hračky, že jo, různý, jakoby, co se sbíralo, nebo s čím si lidi jako přinesli jako hračku a hráli tam s tím o přestávce. Třeba boty na kolečkách, já si pamatuju, že je někdo měl, ale třeba mě tohle úplně minulo, že já jsem jako nikdy nevlastnila boty na kolečkách a ani jsem potom nějak jako netoužila, mě to vždycky přišlo takový zvláštní, jakože mi přišlo, že ty děti stejně na nich za stolik nejezdili, vždycky občas si to vysunuli a jeli a pak zas už jenom chodili.
1: No ale víš, proč možná u nás byly tak jakoby trendy, protože my jsme měli základku, která byla složená z pavilonů, že to nebyla jedna velká budova, ale ty jsi měla pavilony.
0: Bylo to daleko.
1: A ty pavilony byly spojený betonovým chodníčkem a ty vždycky si na ty přestávky chodila ven a měla tam ten betonový chodníček, který byl dlouhý, takže ty děti tam na tom mohly jezdit, že? A machrovat prostě s tím.
0: Je pravda, že byly i boty, co různě blikaly a svítily.
1: To jsem měla, já.
0: No, takže takovýhle vychytávky v módě určitě byly. My jsme taky sbírali samolepky. Nejvzácnější byly různý semišový, dřevěný, nebo nějaký lesklý, třpitivý. Prostě nějaký, co byly trošku něčím speciální.
1: Poštářkový.
0: Jelo se víc rozhodně po tady těch materiálenech, že by se třeba jelo, že jsou cenný kočičky nebo takhle, že se jelo po těch materiálech. Přesně ty poštářky, jaký ty vypouklý a tak. Tak to nám schválně dejte vědět, jestli se tohle třeba aspoň za dobu, co vy jste na základce, tam někdy otočilo nebo vůbec. Potom jsme, třeba památníček jsem měla, ale jako myslím, že to byl spíš už takovej pozůstatek toho, co bylo trendy ještě předtím, než my jsme chodili na základku a že to tam tak jako zůstalo, ale že by to někdo jako nějak extra prožíval, mi už nepřišlo. Mm. Jakože nakreslili mi tam nějaký děti, ale jako nebylo to takovej jako big deal. Měla jsem ho, ale... Potom, co bylo, kluci sbírali hokejové kartičky a vyměňovali si je, měli na to takový velký šanony a s těma tam vždycky listovali. Holky teda vyměňovali ty samolepky. O přestávkách jsme skákali gumu občas. Pak jsme dělali hodně takový ty tleskací hry, kdy prostě jsou různý říkanky a různý styly toho tleskání, tak jsme pořád tleskali. Jednu dobu bylo docela moderní i takový ta přebíraná s těma provázkama, že se z toho dělali takový různý složitý ornamenty.
1: To mě minulo třeba.
0: A potom Beyblady a Diabolo. Beyblady to byly takový jakoby taková káča, ale jako vymakanější, že prostě se neroztočila jenom rukou, ale byla tam taková pružinka, kterou jste prostě museli rychle trhnout a vytáhnout jí a tím se to jako by roztočilo a dělali se prostě různý ty Beybladeový závody nebo souboje.
1: Mm-hmm.
0: A můj kluk si třeba pamatuje, že hodně těch Beybladeů originálních bylo plastových a neměli takovou sílu a mm-hmm. že jemu prostě koupili rodiče u Vietnamců nějakýho prostě železného a on vždycky rozsekal všechny ty plastový.
1: Takže, dobře jim to.
0: Takže ten měl prostě drsního Beyblada a potom Diabolo byl vlastně taková taky hra, co podle mě bylo tak v páté třídě a hodně jsme se s tím učili různý triky a tak, tak to mě taky docela bavilo.
1: Hmm.
0: Tak to jsem dala do kategorie hračky.
1: No a mě tam chybí hračka, co my jsme dělali, a to jsou ty pogy, že jo, což mm-hmm. byly takový kolečka, taky to bylo jako, že třeba třpitivý byly jakoby vzácnější a tak, byly tam s Pepkem námořníkem, ty mm-hmm. byly taky hodně vzácný, nebo u nás aspoň. No a ty se dali opačnou stranou, jakoby se postavili do komínku a člověk je měl jakoby tak otáčet a vlastně to byla taková hazardní hra pro mládež,
0: mm-hmm.
1: protože, nebo my jsme to hráli tak, že člověk vždycky vsadil nějaký pogy a pak ty lidi to otáčeli a to, co jsi otočila, to jsi mohla nechat, že,
0: mm-hmm.
1: že ty jsi takhle mohla okrást svýho kamaráda třeba. Uh-huh. A mně se přesně tohle stalo, že my jsme byli za barákem, vždycky jsme říkali, že jdeme za barák, tak ten byl Mirek, doteď si pamatuju jeho jméno. A ten mě donutil vsadit všechny svý pogy. Takže já jsem vsadila všechny svý pogy.
0: A prohrál.
1: A on je vyhrál normálně.
0: To jsi o všechno přišla.
1: O všechno jsem přišla, mamka mě pak spadla, ještě, uh-huh. že jsem pitomá, že jsem všechno vsadila a všechno jsem přišla.
0: A získala jsi pak nějaký zpátky, nebo už prostě takhle si skončila?
1: Ne, myslím, že jsem pak přemluvila mamku, ať mě ještě aspoň 3 pogy jako koupí.
0: A pak zase si rozjela svoji hazardní kariéru.
1: Jo, jo, jo.
0: No tak to je zajímavý, protože nevím, jestli se ty pogy pak teda zase vrátily, protože Anička je mladší a já si naopak pamatuju, že jedna kamarádka, co byla o rok starší než já, tak doma ty pogy nějak měla, ale už podle mě ani moc nevěděla, jak se to přesně hraje a spíš jsme je jakoby vždycky někde poschovávali a pak jsme je hledali a takhle jsme si s nima hráli, ale třeba z mých vrstevníků nikdo ty pogy neměl.
1: Hmm.
0: Tak nevím, jestli třeba do Pardubic to přišlo později než do Prahy, anebo naopak to pak zase vrátilo a já už jsem na to zase byla moc jakoby velká, nebo nevím, ale pogy jakoby vím, že existovaly, ale mě to úplně minulo a je to hustý.
1: Hmm.
0: Hazard.
1: Tak se někdy koupíme do práce a zahrajeme si tady.
0: No a jinak ještě další kategorie, ať to rychle prolítnem, tak oblečení už Anička zmiňovala ty jezdící a svítící boty. Já si pak pamatuju, když jsme byli na prvním stupni, tak letěly džíny s výšivkama kytiček na zvonáči. To museli mít všichni.
1: Mm-hmm, tak to u nás ne teda.
0: A potom vlastně zvonáče obecně se nosily, nebo volné kalhoty. A pak až se začaly nosit skiny, a pak se zase, teďka zase jsou skiny úplně mimo a nosí se znova zvonáče a volné kalhoty.
1: No, tak u nás frčely nasrávačky,
0: mm-hmm.
1: což byly takový, nevím, prostě takový balónový kalhoty.
0: Jo, jo, to bylo tak, takový ty harémový, že jo,
1: no,
0: skoro
1: no, no,
0: až.
1: No. No, takže to si pamatuju, že jsme si koupili s holkama s kamoškama úplně ty samý prostě harémový kalhoty a pak jsme tam chodili v těch pytlových kalhotech.
0: No a pak bylo, to už bylo ale na druhém stupni, byla skejtová móda.
1: Mm-hmm.
0: Prostě bylo hodně skejtových obchodů, to už mi přijde, že teď taky skoro všechny už zkrachovaly.
1: Mm.
0: A v nich prostě se prodávaly ty velký boty pro skejťáky a skejtový oblečení, ale nosili ho i lidi, kteří vůbec na skejtu nejezdili. A to bylo dlouho, to se drželo třeba 4-5 let.
1: No, tak to u nás, jako je takhle, já jsem chodila do basketbalové třídy na druhém stupni, takže jako tam spíš frčelo to basketové oblečení, aha. Michael Jordan a tak.
0: No a potom ještě, protože už nám fakt běží čas, už trošku nestíháme, tak já ještě zmíním doplňky, což nebude asi tolik pro kluky. Kluci nosili potítka, si pamatuju.
1: Mm-hmm.
0: Ale holky nosily hodně výrazný náušnice, třeba strašně velký kruhy, nebo hodně dlouhý vysací náušnice, hodně výrazný. A co se jakoby dělalo, tak se třeba malovaly linky takhle jako do vnitřní strany oka. To už se teď třeba vůbec nedělá. Ono to oko totiž opticky zmenšuje. Ono to nevypadá vlastně moc dobře, ale nosili to všichni.
1: Všimla jsem si toho teďka nedávno u jednoho rockera a u něj to vypadalo jako dobře, ale jinak taky asi.
0: A jednu dobu hrozně bylo moderní, že se sesvětlovaly vlasy melírama a pak bylo zase moderní, že měli všichni hrozně tmavý vlasy. A pak byla rovná ofina. Když se proslavila Eva Farná a měla rovnou ofinu, tak se strašně holek nechalo ostříhat tu rovnou ofinu.
1: Mm-hmm.
0: a ne každému to sedlo.
1: No, tak to zase u mě frčely takový ty nakrepovaný vlasy, uh-huh. tomu se nějak říkalo, už nevím jak.
0: Tak ona hlavně frčala ta krepovačka, že si ji každý pořizoval.
1: To jsem taky pak dostala od Ježíška. Krepovat.
0: A co ještě, Ani? Ještě pojď nějaký dvě věci, než to ukončíme.
1: Jo, no tak ještě dvě věci. Ty jo, čelenky do vlasů, ale takový ty jako úplně jedno.
0: A nebo ty tlustý, co skoro z člověku trošku odstávaly z toho uši.
1: No tak za nás frčeli jenom ty jednoduchý. Jo a ten power balance náramek, kterýmu všichni věřili, že jim dodá sílu. Mm-hmm. To nevím, jestli jsi zažila. Tak to byl takový plastový prostě náramek, okolo kterého se udělala taková legenda, že pak budeš stabilnější, když ho budeš nosit. A teďka oni ho všichni kupovali prostě.
0: A kde jsi to prodávalo?
1: Na nějakém internetovém obchodě, myslím. No, blbost.
0: No, je to zajímavý, jak vidíte, co se všechno rozšíří. Sami nám dejte vědět, jestli se nějaký ty trendy už stihly vrátit a zase třeba zaniknout, anebo je něco, o čem jste vůbec nikdy neslyšeli. A protože se blíží úplný konec trendů, tak se musíme vrhnout samozřejmě i na závěrečný kvíz trendů úplně poslední letní s Aničkou. Tak jdeme na to. Máme tady kvíz trendů a jestli to dobře pamatuju, Ani, tak ty máš dneska tři otázky, já dvě, takže rovnou začni.
1: Je to tak, hele, tak první otázka je na slovo meme. Doufám, že jsi to tady ještě neměla. A ta otázka zní, z jakého oboru pochází slovo meme? Za A z biologie, za B z informatiky, za C z filmových oborů, z filmu.
0: No tak vůbec netuším, takže si tipnu B. Z informatiky.
1: A to je špatná odpověď.
0: A jaká byla správná?
1: Hele, správná je z biologie, protože tady ten termín meme poprvé definoval evoluční biolog Richard Dawkins v roce 1976. A to slovo meme pochází ze slova mimeze, napodobovat. Aha. Takže tak.
0: Hustý.
1: Takže proto z biologie.
0: Jsem se úplně přiučila. Druhá otázka. Trendy plavky letošního léta, Ani. Uh-huh. Za A. Minimalismus, proužky a puntíky. Za B. Výrazné barvy a zdobení. Nebo za C. Trendem je plavky nenosit a chodit na nuda pláže.
1: Ten poslední by se mi docela líbilo. Ale tak já myslím, že A.
0: Správná odpověď.
1: Tak další otázka. Která emoji se používá místo smíchu v mladé generaci? Za A emoji houby. Za B emoji lebky. Za C emoji takovýho toho deadpan. Víš, co to je? To je taková ta sucha z velikonočního ostrova.
0: Jo. Houba.
1: A to je špatná odpověď.
0: Ne, a co to je? Je to deadpan?
1: Je to normálně to...
0: Ta lebka?
1: Ta lebka, jakože se tak moc směješ, až toho umíráš.
0: Aha.
1: No a ten deadpan se používá taky, ale pro nějaký jakoby výraz bez emocí, například jako když na něco koukáš a nic neříkáš, jakože nemám slov prostě, tak používáš toho deadpana.
0: Další otázka. Který ostrov je označován za nejlepší ostrov světa podle známého cestovatelského magazínu, kde hlasovalo přes 600 000 lidí a vyhrál právě tenhle konkrétní ostrov. Za A. Mykonos v Řecku, za B. Maledivy, za C. ostrov Koh Samui v Tajsku.
1: Nikde jsem nebyla, takže dám třeba Maledivy.
0: Bohužel špatná odpověď. Správně je ostrov Koh Samui v Tajsku. Kde jsem já třeba byla a jako je to tam krásný, prostě asi tam nejvíc lidem jako líbí, točil se tam teďka třeba jeden ze sérií White Lotusu, takže můžete si představit, jak to tam vypadá. Maledivy podle mě jsou takový až moc jednotvárný, že vlastně ten ostrov Koh Samui je daleko pestřejší. Maledivy jsou takový, jako že to, co vidíte na té fotce, když se řeknou Maledivy, tak nic jiného tam není reálně, ale Koh Samui je víc takový, že ty pláže jsou tam skrytý, pak jsou tam hory, pak jakože pohoří, ne úplně velký hory. Je to takový podle mě barvitější. Tak.
1: No a moje poslední otázka, já jsem jí dala zase trošku tematicky s těma našema trendama, že jo, co jsme měli my v dětství. A týká se ICQ, což byla taková dopisovací sociální síť, v podstatě jedna z prvních. A ta otázka zní, co znamenala ikonická hláška o-o u ICQ? Za A. že vám přišel nový e-mail. Za B, že se někdo přihlásil a napsal zprávu. Nebo napsal zprávu. Za C, že se počítač přehřívá.
0: Že někdo napsal zprávu.
1: A to je správná odpověď.
0: Úplně poslední letní kvíz trendů se nám teda dneska moc nepoved. Vlastně jsme dali 3 špatně, 2 dobře, takže máme míň jak 50%, ale myslím si, že zase ty předchozí kvízy jsme celkem zaválili, tak jako nemůžeme být.
1: Není
0: prostě
1: každý den posvícení.
0: Přesně prostě. Tak, přesně tak. No a to je za nás dnešního trendu všechno. Doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Tentokrát to byl teda poslední letní speciál a od září se můžete těšit na klasické díly Trenduji. Trenduje to, o čem jsme si dnes povídali, protože to stanovil tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální. To už nechám na vás, každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže vlastně všechno, co opravdu milujete, za co se nestydíte, stojíte si za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být opravdu úplně každý. A zároveň vás chci zase pozvat, pokud i vy chcete přijít do Trenduj, napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu napište Trenduj. Pošlete info o sobě a taky zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show. Budu se těšit na vaše zprávy. Čau všichni, loučí se s vámi Eva a
1: Anna.
0: Čau.
1: Nazdar.

0: Junior.
1: Vím, proč je na světě nebe, vím, právě mi vrátilo tebe, vím, už to vím, vím, co je žít léta v kleci, vím.

0: Cestujete rádi za devatero hor, devatero řek a devatero údolí? Abyste se potkali s kouzelnými bytostmi, princeznami, princi nebo třeba Karkulkou?
1: V tom případě vás jistě bude zajímat, že vám to jede ve 13 a ve 20 hodin každý den ze stanice Radio Junior.
0: Velká pohádka je váš expres do pohádkového světa.
1: A když to nestihnete, mrkněte na web radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
0: Takhle vám náš pohádkový vlak už nikdy neujede.

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Pohádka na ruby, na dveře ťuká, drak je v ní bez

0: sejde, dali si do nosu.
1: Na tom už nesejde, dali si do nosu.
0: V cirku se krotitel lidičky krotí.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásné odpoledne, odbyla nám 17. hodina, máme pondělí 7. září roku 2026 a všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková. Doufám, že si dnešní den skvěle užíváte a že i následující 3 hodinky vás budou bavit. Mám pro vás připravenou celou řadu zajímavostí, zajímavé hosty a taky se můžete těšit na skvělou muziku. Ale teď už začneme pravidelnou dávkou informací.
2: Minutové zprávy.
1: Studentská simulovaná vesmírná mise Zero G ode dneška přijímá přihlášky. Oznámil to národní program Česká cesta do vesmíru. Uchazeče čeká několik vyřazovacích kol podobných výcviku astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle. Přihlášky do mise Zero G 2 mohou podávat děti a mladí lidé ve věku 13 až 18 let až do 5. října. Letos vysazené stromky v lesích na mnoha místech uschly. Nevydržely extrémně teplé a suché počasí. Lesníci počítají se ztrátami v řádech 100 milionů korun. Například správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou z jara na podzim, kdy se očekává více srážek. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežily. A jaké pak nás čeká počasí? Dnešní maxima jsou 21 až 25 stupňů Celsia. No a zítra? Zítra by mělo být jasno až polojasno, večer od západu možnost větší oblačnosti a můžou přijít i srážky. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, tak si užijeme ještě tak trošičku toho pěkného letního počasí a povane vítr jižních směrů.

se mi ucpáváš, chci jenom dýchat, dýchat, nech mi dýchat. Myslí mě spoříš, to ty mě dostáváš.

Ahoj, všechny zdraví Klárka a vás určitě zajímá, co nás v následujících minutách a de facto můžu říct i na celých 3 hodinkách čeká. Takže mě neuvěřitelně zaujala zpráva, kterou jsme slyšeli před chvilkou, že i vy, holky a kluci, se budete moct zúčastnit speciálního letu Zero G a zažít nulovou gravitaci, to znamená stav bez tíže. Právě o tom si už za chvilku pustíme speciální reportáž a já jsem moc zvědavá, jak to bude probíhat. Taky se těšte na spoustu dalších hudebních zajímavostí, včetně písničky z Hitparády Rádia Junior. A taky v příští hodince bude Zvídavec a Pohoršovna, což je naše čtení na pokračování. A opět se podíváme do jedné třídy, která má taky hodně zajímavé spolužáky a spolužačky, protože tam jsou třeba Bludička Ťápota, sourozenci Vražďožrava a Mstižer Krutohlav a Zlatovlasé Ježibaby a Sudíček, tak po 18.30 opět si budeme číst už tentokrát 6. díl z 15-dílné série Pohoršovna, kde se pohoršují strašidla. No a po 19. hodině za námi přijde jedna kolegyně od nás z rozhlasu, která se jmenuje Markéta Vosková a připravuje speciální pořad pro Český rozhlas Plus a ten se jmenuje Reparát. Představte si to. Reparáty, to je slovo, nebo vůbec reparát je slovo, které člověk nechce slyšet. Když někdo dělá reparát na konci školního roku, tak to znamená, že dostal třeba 5 a musí udělat teda reparát pro to, aby se mohl dostat do další třídy. Markéta ale jako spolueditorka a spoluautorka tohoto speciálního pořadu tak nám vysvětlí, že reparát v jejich pohledu znamená něco úplně jiného a že se naopak snaží najít školy, kde se hledají různé nové cesty a různé zajímavé projekty, aby to děti ve školách bavilo. Takže o tom si budeme povídat po 19. hodině. Teď už je tady ale další písnička.

Ještě jednou ahoj holky a kluci, zdraví vás Klárka a říkám si, že už máme tady druhý týden nového školního roku. Už máte asi rozdané všechny učebnice, vyplněné sešity, máte možná už i obaly na sešitech a teď nastane čas na nejrůznější hledání kroužků, protože většinou ten druhý týden je už tím týdnem, kdy se začíná chodit na nejrůznější ukázkové hodiny. Třeba já se svým synem Adámkem půjdu na ukázkovou hodinu street danceu, protože on by možná street dance rád dělal, ale zároveň by taky rád chodil na judo, taky ho láká parkour, workout, já bych byla ráda, kdyby se naučil plavat pořádně, protože miluju plavání přes dlouhé vodní nádrže a to by se mi taky líbilo. Taky by bylo super chodit na angličtinu a taky už, protože má babičku v hudební škole, tak pravidelně tam tráví odpoledne, když já jsem v práci, no a tam chodí na klavír. A letos bude nově chodit na solové zpívání, ještě ho k tomu čeká nauka a správně k nauce by měl být i zboreček. No tak já jsem zvědavá, co tadyhle z toho balíčku nakonec vybereme a co nakonec v tomto školním roce bude dělat. Jo, a to jsem ještě zapomněla na jednu věc, že ve škole chce chodit opět na atletiku, protože ji učí moc prýma paní učitelka Klausová, takže ji moc zdravíme. A držím i vám palce, abyste v těch následujících dnech si vybrali naprosto báječné kroužky, které vám budou dělat radost a které vás budou bavit a nějakam rozvíjet a třeba díky těm kroužkům jednou najdete skvělou práci a vaše práce bude vaše potěšení. Tak to vám přeju pro tento týden a taky, abyste vám ve škole líbilo a abyste měli super kamarády, se kterými sedíte v lavici. No prostě, abyste vůbec byli naprosto skvělá báječná parta. A proto si teď pojďme pustit písničku Jsme parta správná ze slavného muzikálu Pomáda.

0: otevřeli jsme 8. ročník hitparády Rádia Junior a mám pro vás další novinku, pro kterou můžete hlasovat na webu radiojunior.cz/hitparáda a to až do středy do 8 hodin večer. Tak rozhodně hlasujte, jsem zvědavá, jestli zrovna tento song se do našeho žebříčku dostane.
1: Novinka hitparády Rádia Junior.
0: Na druhou novinku chceme vždycky s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou tip od vás. A tentokrát vyhrává Dominika Mejstříková, která chce do našeho žebříčku dostat novou pecku od Gracie Abrams. Hit The Wall. A Domča si nevybrala vůbec špatně. Gracie je americká zpěvačka a autorka písní, která už jako malá začala psát vlastní písničky. No a pozor, její tatínek je slavný režisér J.J. Abrams, který stojí například za seriálem Ztracení nebo režíroval některé filmy ze světa Star Wars. Takže zatímco tatínek vyprávěl příběhy na filmovém plátně, Gracie začala vyprávět svoje příběhy prostřednictvím písniček. Taky si je psala už jako osmiletá a k tomu se naučila hrát na bubny, později přidala kytaru, ukulele a klavír. V létě Gracie vydala své třetí studiové album s názvem Daughter from Hell, což si můžeme přeložit jako dcera z pekla. A my si z něj pustíme píseň Hit the Wall. A o čem že je? Gracie říká, že je o chvíli, kdy člověk jede pořád naplno, snaží se všechno zvládnout, ale nakonec narazí na svoji pomyslnou zeď. Je to písnička o únavě, o vlastních pocitech, které nikdy nechceme vidět a o tom, že každý z nás občas potřebuje zastavit. Gracie Abrams, Hit the Wall.

Ve vysílání Rádia Junior dnes pro vás budu mít taky hodně vzkazů, protože připravujeme speciální vysílání z Jičína města pohádek. To je festival, který se bude konat už od středy 9. září do neděle 13. září a Rádio Junior tam připravuje spoustu skvělého programu. Třeba já se na vás těším už moc v pátek, protože tam za námi dorazí Adélka Křivánková, hvězda z hitparády Rádia Junior. A společně s Adélkou v 15 hodin a 30 minut budeme mít pro vás na hlavní stage připravený koncert Rádia Junior. Adélka bude zpívat písničky z pohádek, taky nejrůznější trendy, songy z hitparády. A já si pro vás připravím hádání pohádkových kvízů. Taky si přečtete na pódiu nejrůznější pohádkové zprávy a taky pohádkové jazykolamy si vyzkoušíte. A za to všechno budete moct vyhrávat merch Rádia Junior. Tak určitě v pátek v 15.30 na festival Jičín město pohádky doražte, protože já i Adélka Křivánková se tam na vás fakt hodně těšíme. No a jestli nevíte, kdo je Adélka Křivánková, tak vám právě teď od ní pustím písničku. Thank you.

0: víc. Vzkazovna Rádia Junior.
1: Tak to byla Adélka Křivánková, která se mnou bude vystupovat v pátek na festivalu Jičín město pohádky v 15 hodin a 30 minut. Už se na vás moc těšíme a já si Adélku určitě i trošku vyspovídám a třeba nás naučí i nějaký ten speciální úzel, který se učila, když chodila do skauta, protože Adélka je věrná skautka. A rozhovor s Adélkou si pak budete moct poslechnout taky právě z Jičína, protože z Jičína budeme živě vysílat a to je jak ve čtvrtek odpoledne od 17 do 20 hodin, to bude moderovat Terka Rašová, tak i v pátek odpoledne, to se na vás zase těší moderátoři Jirka Kohout a Jana Richterová a právě k ním do živého vysílání dorazí Adélka Křivánková, tak to bude v pátek. No a pak ještě sobota. Na Jičínu městě pohádek v sobotu bude v 10 hodin ráno speciální rozcvička Rádia Junior, které se opět ujmou moderátoři Jirka Kohout a Jana Richterová. No a potom v 11 hodin tam vystoupí naši kamarádi, což znamená, že tam bude v rámci koncertu Rádia Junior dvojice Kája a Bambuláček. Tak na ty se můžete těšit taky, když dorazíte na Jičín město pohádky. No a jestli tam nemůžete dorazit, tak to nevadí. Aspoň si poslechnete naše živé vysílání právě z Jičína. Tak my si teď ale pustíme další super písničku a tentokrát může být zrovna od Káji a Bambuláčka.

společně probereme, jaký to tak vůbec napadlo, že začne dělat muziku tak, že bude kombinovat populární hudbu společně s folklórem. Děsně moc mě zajímá, jestli ona sama chodila do folklórního souboru, když byla malá, jestli ráda chodila v kroji, jestli nějaký kroj má doma. A myslím si, že určitě nějaký, aspoň něco, co vypadá jako kroj, určitě ano, protože v takových podobných oblecích vystupovala se svou skupinou na soutěži Eurovize v roce 2023, kdy se dostali až do finále a skončili na naprosto fantastickém 10. místě s písničkou My Sister's Crown. Tak i o tom si budeme povídat, jaké to je být v takovéto soutěži, v soutěži Eurovize, protože dostat se do Eurovize, to je opravdu velké přání spousty zpěváků, nejenom v Česku, ale po celém světě. No a hlavně tedy probereme ten folk i to, jak se jejich skupině daří. No a protože mají novou písničku, která se jmenuje Já si tě brát nebudu, tak mě bude hodně zajímat i proč si do ní jako zpěváka vybrali Bena Kristová a proč si ho nechtějí vzít. Tak jestli tohle všechno vás zajímá, tak ve středu živě v 19 hodin ve vysílání Rádia Junior si užijte rozhovor s Patricí Kaňok ze skupiny Vesna a abych vás na to tak trošku ještě víc nalákala, tak tady je písnička Já si tě brát nebudu, pro kterou můžete hlasovat i v hitparádě Rádia Junior.

0: Rovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Taky vás ve zprávách zaujalo, že se holky a kluci můžou zúčastnit speciální mise, kdy zažijí stav bez tíže. Jaké to je a co musí zkusit astronauti, než se vydají do kosmu, tak to všechno brzy zažije další 20 mladých lidí, vybraných do studentské soutěže Zero G s pořadovým číslem 2. Můžete mezi ně patřit i vy, nebo vaše děti, a nebo vaši kamarádi. Přihlášky přijímá národní program Česká cesta do vesmíru až do 5. října.
2: Zero G!
3: Tak prožívala stav bez tíže loňská posádka 26 mladých lidí z mise Zero G. Letadlo se speciálně vypolstrovaným prostorem na palubě s nimi létalo nahoru a zase dolů. Při každé vlně se na chvíli volně vznášeli v prostoru. Na podobný zážitek zvou organizátoři České cesty do vesmíru znovu. Speciální let bude ale jen závěrem delší mise, upozorňuje Tereza Kubicová z organizačního týmu.
4: Dvoje kognitivní testy, angličtina, fyzické testy a nakonec takový rozhovor s psychologi. Opravdu musíme vybrat velmi silné jedince.
3: Co to má společného a čím se to naopak liší od skutečného výcviku astronautů?
4: Je to hodně podobné tomu. Musí mít perfektní angličtinu, musí mít skvělé kognitivní schopnosti, opravdu nad průměrem. Perfektně na tom fyzicky, protože to je klíčové pro to, aby potom zvládali prostě různé ty zátěže a podobně.
3: I závěrečný let ve stavu bez tíže důkladně prověřil schopnosti posádky, jak se při minulé misi svěřila nejmladší účastnice Anna.
5: Trošku šli teď blbě, jak jsme stoupali, ale nepopsatelný zážitek. Čekala jsem teda, že to bude delší vždycky ten stav, než to uteče takhle rychle.
6: Teďka těch několik parabol v tom Zero G bylo to super, zkusili jsme se rozrotovat, zkusili jsme Supermana, já myslím, že všichni si to užívají.
3: Komentoval Aleš Svoboda, český astronaut ve výcviku a jeden z velitelů studentské mise. Její náplně přizpůsobená věku zdůrazňuje další z pořadatelů a jeden z českých zástupců v Evropské kosmické agentuře ESA, Václav Kobera z Ministerstva průmyslu a obchodu.
7: Výzva je otevřená pro studenty a žáky od 13 do 18 let. Pokud vám v době přihlášky nebude 19, tak můžete se přihlásit. Stačí navštívit stránky českacestadovesmíru.cz a vyplnit formulář hned na první straně.
3: Přihlášky pro studentskou misi Zero G 2 je možné posílat do 5. října. Celá akce vyvrcholí příští rok v dubnu. Martin Srb, Český rozhlas.

0: a postavu Bez tíže se dostáváme do stavu školní tíže. Máme už druhý školní týden, to platí pro nás v Česku, jenomže v Americe to může být všechno úplně jinak. V Česku děti dochází do školy od 1. září, ty americké jim to ale mohou jen závidět, škola jim totiž začíná a také končí pokaždé jinak. Americké školy se totiž otvírají postupně od července až do září. Jak vypadá začátek školního roku v zemi bez jednotného kalendáře, zjišťovala washingtonská zpravodajka Českého rozhlasu Jana Cíglerová. A vy si teď od ní můžete poslechnout skvělou reportáž, do které zapojila i svého syna.
1: V Americe právě zvoní, ale ne všude. Takhle přivítali první den ve škole mého prostředního syna. Nastoupil do prvního ročníku střední školy a je z něj tedy takzvaný freshman. Škola ve Spojených státech začíná jindy, než jak známe z Česka, a to v každém státě jinak. Zatímco v Georgii spustili už školní rok 24. července, na Floridě začal 10. srpna a ve Virginii 24. srpna. A v takové Minnesotě nebo New Yorku ještě dokonce školní rok ani nezačal. Zatím rozdílem je hlavně geografie a místní politika. Typický je příklad Severní Karolíny. V Minnesotě naopak škola ze zákona nesmí začít dřív než po takzvaném Labor Day, tedy prvním zářijovém pondělí. A to ze stejného důvodu jako v Severní Karolíně, aby přes léto zůstala v chodu turistika a sezónní brigády na plážích a v táborech.
2: Děti se tu rozřazují podle jmen a každé z nich dostane svůj rozvrh.
1: Debatu navíc v posledních letech stále častěji přeživuje vedro. Někteří tvrdí, že výuka v srpnu zvyšuje náklady na klimatizaci škol. Jiní naopak říkají, že škola je pro děti v obdobích extrémních veder to nejbezpečnější místo, protože jim klimatizovaná budova naopak pomáhá. Výsledek každopádně je, že americký národ postrádá něco, co si v Česku ani neuvědomujeme jako výhodu. Jeden jasný okamžik, kdy končí léto a začíná škola. Tady si každý stát, každé město, dokonce i každý školní obvod rozhoduje sám. A tak škola nejen každému jindy začíná, ale taky jindy končí. A děti v New Yorku, které se teď radují ze zářijových prázdnin, se budou péct v lavicích do konce června, zatímco jejich vrstevníci v Mississippi budou mít už od půlky května prázdniny. Z Washingtonu Jana Cíglerová, Český rozhlas.

0: Rekapitulace je tady, to znamená, poslechněte si 12 super písniček, které máme v hitparádě Rádia Junior a hlasujte pro tu, která se vám nejvíc líbí. Vybírat můžete z 12 báječných songů, dvě z toho jsou novinky a já jsem zvědavá, jestli se novinkám podaří dostat třeba do top trojky. Možná by to tak mohlo dopadnout, protože minulý týden jsme měli v novinkách Jonyho a já jsem zvědavá, jestli do této trojky dorazí, anebo třeba někdo jiný. Tak pořádně poslouchejte, vybírejte a taky s hudebním dramaturgem Rádia Junior Davidem Janečkou vás prosíme o to, abyste nám zase posílali tipy na novinky. My vždycky vybereme každý týden tip od někoho z vás. Za váš tip získáte super cenu a to merch od některých zpěváků z naší hitparády, třeba od Lollipop, Skye Bambuláčka nebo od Adély Zouharové, Annie Cable, mám tam něco i od Tomáše Kluse, od Pokáče a spousty dalších zpěváků, co znáte z našeho žebříčku, takže tohle všechno můžete vyhrát, když nám posíláte tipy na novinky. No a taky, když nám odpovídáte na postřehovky a vidíte, abych vám mohla říct, jaká je postřehovka pro tento týden. Když si pořádně poslechnete naší hitpošku, tak tam vždycky na začátku vyhlašuju postřehovku. A postřehovka pro tento týden zní, jak se jmenuje zpěvačka, která bude vystupovat v pohádkovém koncertu Rádia Junior na festivalu Jičín město pohádky v pátek 11. září v 15.30. Tak už jsem vám to dneska jednou říkala. Jestli to víte, tak už teď můžete psát na e-mail radiojunior@rozhlas.cz, do předmětu dát hitparáda soutěž a napsat nám, jak se jmenuje zpěvačka, která bude vystupovat na pohádkovém koncertu Rádia Junior na festivalu Jičín město pohádky v pátek 11. září v 15.30. No a za to taky můžete vyhrát merch od hvězd z našeho žebříčku, ale já už to teďko strašně moc natahuju, takže to rychle zkrátím. Tady máte 12 super songů. A vybírejte, hlasujte na webu radiojunior.cz a nebo se rovnou můžete k hlasování dostat na webu radiojunior.cz/hitparáda.
1: Rekapitulace. Tak tanče, nechce, aby ty si byla další. Líbí se mi, co jsme spolu našli, když jsme spolu.
0: 14-letý Jony přichází s novinkou Tanče.

0: a ve 313. kole vítězí Adéla Křivánková se singlem Konečně volná. Gratulujeme!
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.

kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky. A Rádio Junior u toho nebude chybět. Ať už ve vysílání, nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřítek Hajaja, ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. Sobotní lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

0: Junior.
1: Odbyla tam 18. hodina s datem 7. září roku 2026. Všechny srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková. Mám velkou radost, že Radio Junior posloucháte. No a tady máme další dávku informací.
0: Radio Junior.
2: Minutové zprávy.
1: Studentská simulovaná vesmírná mise Zero G ode dneška přijímá přihlášky. Oznámil to národní program Česká cesta do vesmíru. Uchazeči čeká několik vyřazovacích kol podobných výcviku astronautů. Zhruba 20 nejlepších pak poletí ve stavu bez tíže ve speciálním letadle. Přihlášky do mise Zero G 2 mohou podávat děti a mladí lidé ve věku 13 až 18 let až do 5. října. Letos vysazené stromky v lesích na mnoha místech uschly. Nevydržely extrémně teplé a suché počasí. Lesníci počítají se ztrátami v řádech 100 milionů korun. Například správci lesů města Brna po zkušenosti s letošním suchem změní postupy při sázení stromů. Hlavní období výsadby přesunou z jara na podzim, kdy se očekává více srážek. Letos ale kvůli suchu desítky procent jarních sazenic nepřežily. A jaké pak nás čeká počasí? Dnešní maxima jsou 21 až 25 stupňů Celsia. No a zítra? Zítra by mělo být jasno až polojasno, večer od západu možnost větší oblačnosti a můžou přijít i srážky. Teploty vystoupí na 25 až 29 stupňů, tak si užijeme ještě tak trošičku toho pěkného letního počasí a povane vítr jižních směrů.

i za 100 let. Otevřeli jsme druhou hodinu našeho živého vysílání, všechny zdraví Klárka. No a už za malou chvilku se můžete těšit třeba na Zvídavec, taky na čtení na pokračování, které se jmenuje Pohoršovna. A od 19 hodin společně s Markétou Voskovou z Českého rozhlasu Plus probereme nejrůznější zajímavosti z českého školství, protože Markéta se věnuje pořadu Reparát a řeší tam třeba i to, jak může vypadat výuka, když se více chodí ven a nesedí se tolik ve školních lavicích. Třeba tento typ výuky já naprosto zbožňuju a kdybych si mohla vybrat, tak bych každý druhý den chodila někde po venku a vůbec neseděla ve školní lavici. Ale kdo ví, možná vy to máte jinak a tak bude určitě fajn si poslechnout náš rozhovor po 19. hodině, kde se dozvíte spoustu dalších zajímavostí o školství a taky o pořadu Reparát, který shodou okolností taky bude na Jičíru městu pohádek, protože tam budou mít speciální živé vysílání, nebo lépe řečeno natáčení z tého dílu pořadu Reparát společně se studenty a bude o tom, jestli se studenti cítí v háji a jaké to je, když se člověk cítí v háji. Tak i to si budete moct poslechnout, ale jak jsem říkala, hlavně všechno se dozvíte po 19. hodině v našem vysílání. No ale teď už si dáme písničku a po ní bude Zvídavec.

0: Zvídavec Evy Sinkovičové.
1: Všechny zvídavky a zvídavci, pozor, je tu další díl a s ním nová zajímavost. Tentokrát si opět představíme jedno povolání snů. Pamatujete si ještě na díl, kde jsem vám představila povolání ochutnávač zmrzliny? Teď tu mám další perličku. Pokud jste milovník zvířat a přírody, možná to bude práce přesně pro vás. Je to pozice s názvem chůva pro pandy. Pandy jsou neskutečně roztomilá zvířata a opravdu existuje povolání, které spočívá v tom, že se celý den o tyhle černobílé chlupáče staráte. Museli byste se sice přestěhovat do Číny, ale myslím, že opravdového nadšence by to nezastavilo. Výběrové řízení na pandí chůvu se vypisuje v Centru pro výzkum a ochranu pandy velké v Číně. Není potřeba mít vystudovanou biologii nebo zoologii. Vaším úkolem je zkrátka udržovat celý rok pandy šťastné a spokojené. Hrát si s nimi, krmit je, hlídat jejich hygienu a dohlédnout na to, aby jim nic nechybělo. Kromě platu dostáváte také stravu a ještě vám centrum hradí cestovné. Stačí vám přitom jen nadšení a pár základních znalostí o pandách. Zní to naprosto ideálně, nemám pravdu? Ale ani chůva pro pandy to nemá pořád jen jednoduché. Například je potřeba mít celkem velkou sílu. Pandí mládě váží přes 30 kilo a zpočátku ho často někam přenášíte. Nosit pandám potravu, to znamená hlavně bambus ve velkém množství, také není úplně lehké. A vyčistit takový pandí výběh, u toho se asi pandí chůva celkem zapotí. Vlastnosti, které pro povolání pandí chůva potřebujete, je tedy láska ke zvířatům, pracovitost a trpělivost, protože také chvíli trvá, než si na vás zvířata zvyknou a mají k vám důvěru. Tak co? Chtěli byste si takovou práci zkusit? Moji milí zvídavci, pokud chcete o tomhle povolání snů někomu vyprávět, ale nestihli jste si všechno zapamatovat, tak nevadí. Už teď si to na webu Rádia Junior můžete poslechnout znovu. Kolikrát chcete. A pokud vás napadá nějaká zajímavost, o které moc lidí neví, tak mi ji určitě napište a třeba se objeví v nějakém dalším dílu Zvídavce. Tak ahoj!

0: Máte rádi historii a pravěk, tak to by vás možná mohla bavit akce, která se uskutečnila v sobotu. Na prostranství před jeskyní Býčí skála v Moravském Krasu se pohybovaly desítky lidí v oblečení, jaké se nejspíš nosilo ve starší době železné. Konal se tam totiž Hallstattský den, akce, při které příznivci archeologie rekonstruují životy lidí z té doby. Přímo v jeskyni pak vědci zájemců představili nedávný unikátní nález 2,5 tisíce let starých ostatků děvčátka s naušnicemi.
1: My tady vaříme pravěkým způsobem. Víme, co jedli z různých zbytků, co tady rostlo.
2: Vysvětluje Milan Kilar u ohniště s kotlíky plnými jídla.
1: Samozřejmě recepty se nedochovaly, experimentujeme.
2: Pravěký nůž zařízne do pravěkého uzeného masa.
1: No, to je krkovička a to je to zase nakládané v česnek šalvy, protože nic jiného nebylo. Takže ochutnejte.
3: Dobrý, já bych se najedla.
2: A to se všechno sní?
1: Budeme hodovat až do rána.
2: Vytavíte železo.
4: Dominik Tala.
2: To je pec? Nízká pec, ne vysoká.
4: Ano, každá pec od této malé až po moderní je ve své podstatě nádoba, která umožňuje do ní hnat vzduch ze spodu.
2: To tady dělá váš kolega pomocí velkého měchu.
4: Ano, a zároveň umožňuje po náležitém předehřátí přikládat tam směs rudy a uhlí v poměru 1:1.
2: Kromě výroby železa si lidé mohli prohlédnout a vyzkoušet taky tkaní nebo pravěké hudební nástroje.
5: Living History dost populární. Česká republika je jednou z velmocí ve výrobě těch předmětů, ověřování postupů, nějakých materiálů, to, co bylo zapomenuto a nikdy písemně to nebylo zaznamenáno.
2: Vysvětluje jeden ze zakladatelů této akce, archeolog z Univerzity Palackého v Olomouci, Martin Golec.
5: To je dneska takový trend historie, aby ti lidi byli vtaženi do děje a pomocí všech možných barev, vůní, ochytání si těch předmětů, aby byli blíž té historii.
2: Na akci se přišel za kolegy podívat taky Zdeněk Tvrdý, antropolog z Moravského zemského muzea v Brně, který se na objevu Hallstattského děvčátka podílel.
6: Já jsem provedl antropologickou analýzu těchto kostěných pozůstatků, určil věk té holčičky mezi 6 a 9 měsíci, zbyly jenom nějaké fragmenty lebky, části dlouhých kostí a pár zoubků. Trpěla nedostatkem vitamínu, pravděpodobně C. Měla na některých kostech zánětlivé změny, které jsou právě příznakem tady té avitaminózy.
2: Zuzana Golec-Mírová mě vede severní odbočkou jeskyně Býčí skála na místo toho nálezu. To byly netopíři. My jsme přišli k balvanu, na kterém sedí panenka. Vy tady máte naaranžovanou v takových šatičkách.
7: Je to volná inspirace, hlavně co se týče vazby té látky, která se nalezla na otisku náušnic železných, který taky můžete vidět. Pro nás je hlavně klíčové, že jde o pohřeb dítěte, protože děti se ve spoustě období nepohřbívají buď vůbec, anebo se nacházejí zcela výjimečně, což je tento případ.
2: Zatímco dnes v jeskyni ukazují pouze repliky, originály lidé uvidí na podzim v muzeu Blanenska.
8: Expozici právě v úseku doby Hallstattské doplníme. O tuhle tu holčičku bude vlastně v blízkosti dnešní princezny z Býčí skály.
2: Potvrzuje mluvčí muzea Taťána Bártová-Pavelková. Z Moravského Krasu Vlasta Gajdošíková, Český rozhlas.

0: Vzkazovna Rádia Junior.
1: A teď už ve vzkazovně máme písničku pro holky ze skupiny Lollipops, protože nám napsala Markétka, že by chtěla poslat písničku od skupiny Lollipops právě holkám z Lollipops. Jestli to náhodou nevíte, tak v neděli byl poslední koncert generace, ve které vystupovala Ami, Anet, Míša a Nelly. Holky právě teď skončily se svým veřejným vystupováním, no a přišla nová generace Gigi, Emča, Anička a Jasmínka, to je ode dneška nová skupina Lollipops, vlastně od včerejška, protože měli takový speciální koncert v Praze, kde se obě dvě generace zúčastnily tohoto koncertu. Tak holky, vám všem, celé téhle osmičce, ať už starší generace a i nové generace, tak vám všem držím palce, ať cokoliv děláte, ať vás to baví, ať jste šťastné a těším se na další písničky od skupiny Lollipops, no a třeba někdy holky i ze té starší generace Lollipops dorazí sem za námi do Rádia Junior, třeba jako spolumoderátorky. Kdo ví, i to je možné, určitě bychom je tady rádi zase někdy viděli a taky se budeme těšit na novou generaci Lollipops, která za námi přijde, a to si napište do kalendáře, už ve středu 23. září v 19 hodin a já se holek budu ptát, jak se jim líbí jejich paruka, jak si užili léto a prázdninové natáčení s holky z Lollipops, tou starší sestavou, co všechno chystají, jak je baví vystupování, a tohle všechno probereme 23. září v 19 hodin, tak si náš rozhovor určitě pusťte. No a teď už je tady písnička od Lollipops, užijte si je, no a přitom můžete hádat, jestli je to nová generace, starší generace, anebo nějaká úplně nejstarší generace. Jsou tady Lollipops.

A máme tady další písničkové přání a tentokrát pro oslavenkyni. Jestli to náhodou netušíte, tak dneska slaví svátek. Víte kdo? Dneska slaví svátek Regina a právě jedné Regince budeme přát. Napsala nám její teta Lenka, že by chtěla popřát Regině všechno nejlepší k jejímu svátku. Regině je 8 let a jak se tak koukám na internet, tak si představte, že Regin není v České republice za stolik, i když zase jich není úplně málo. Představte si, že je jich 1998. Tak kdyby se ještě narodili dvě holčičky Reginy, tak budeme mít 2000 Regin v Česku. Jedná se o 167. nejčastější jméno dle jmenné statistiky. No a co Regina znamená? No, Regina pochází z latiny a vykládá se z latinského slova regina, které v překladu se překládá jako královna. Významem jména Regina je také vládkyně. Dodnes se slovo Regina užívá ve stejném významu i v italštině. Tak to zní docela fajn, když se někdo jmenuje vlastně královna. Tak všem královnám, které nás právě teď poslouchají a jsou to Reginy, přeju ten nejlepší svátek dneska. A kdo bude mít svátek třeba zítra, tak na to se taky může mrknout. Zítra to bude Mariana. A je, ve středu to bude Daniela, což je naše kolegyně v rozhlase, tak to jsem ráda, že jsem se na to podívala, protože jen tak mimochodem, holky a kluci, Danielka vám posílá všechny ty úžasné dárečky, které můžete ve vysílání Rádia Junior získat. Takže když hrajete v nějaké soutěži, tak vám ten dáreček pečlivě zabalí právě naše kolegyně Daniela. Tak Danče, určitě ve středu přinesu taky nějaký dáreček. No a když jsme u toho týdne, tak ve čtvrtek slaví svátek Irma, v pátek Denisa nebo Denis, což vidíte, můžeme rovnou pozdravit naší kolegyni Denisu Kimlovou. V sobotu slaví Marie a v neděli Lubor. Tak to je svátkový výhled na tento týden a vám všem oslavencům právě teď posíláme super písničku.

0: Ukazovna. Celé odpoledne, každou hodinu na Junioru.
1: Jak to máte se čtením? Čtete rádi? No, někomu může třeba čtení dělat tak trošku potíže, zejména když má malou dyslexii, tak čtení nemusí být úplně jednoduché, ale právě od toho je skvělé vědět, že Český rozhlas má spoustu nejrůznějších četeb namluvených, takže nemusíte to číst, můžete si to prostě jenom poslechnout. Spoustu skvělých titulů najdete na aplikaci Můj rozhlas, když si ji stáhnete do mobilu, kde můžete poslouchat živě a nebo taky poslouchat hezky ze záznamu nejrůznější podcasty a taky četby. Dokonce máme i speciální čtenářský deník, to si klidně taky můžete vygooglovat. No a právě teď si pojďte užít s námi super četbu na pokračování, která se jmenuje Pohoršovna. Víte, co to je pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky z Loberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé ježi baby Sudíček, který patří do čeledi zlých Sudíček, a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj, v němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu, pak to snad se všemi dobře dopadne, napsala Daniela Fischerová, režie Josef Kačmarčík, účinkuje Ondřej Brousek.
2: Rádio Junior, čtení na pokračování. Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část šestá. Zábulází zubí zmrzek Zloberta byla moc spokojená. Už chtěla zavolat do Hrka Krkr, pochlubit se svými výchovnými úspěchy, a v tom telefon zazvonil sám. Jen zvedla sluchátko, vyjekla leknutím. Bylo horké a šlehaly z něj drobné plamínky.
3: Tady peklo!
2: Zařvalo tak nahlas, že jí málem praskla hlava.
3: To je paní Škudibertová.
2: Ano, vydechla vyděšeně. Když volá peklo, je to ještě horší, než když volá hradní kancelář.
3: Tak jak se daří vašim svěřencům?
4: Výborně, totiž daří se jim špatně, jak si ostatně zaslouží.
2: Koktala Zloberta a nevěděla, co chce peklo slyšet. Sluchátko žhnulo pořád víc, obalila si dlaň utěrkou.
3: To rád slyším,
2: zahřměl hlas.
3: Mám pro vás dalšího škůdce na pohoršení. Je to ďábel ve vývinu, právě mu vypadly mléčné rohy. To je velmi nebezpečné období, taková... Pekelná puberta na ruby. Lidi v pubertě dělají lumpárny, to se nám líbí. Ale ďábel bez rohu je v pokušení páchat dobré skutky. Tomu musíme zabránit. Doufám, že chápete.
2: Jak to peklo dělá, že umí vyslovit pět vykřičníků? Zloberta se roztřásla. Telefon jí děsně pálil prsty.
4: Chápu.
2: Zablekotala.
3: Posílám vám svého vnuka. Zatím se jmenuje Zábrzek. Až bude mít rohy, pojmenujeme ho Zábulází zubí zmrzek. To jméno dosud nesmí používat. Nechci ho vidět, dokud mu nenarostou rohy dlouhé jako banány. Udělejte z něj ďábla, paní Škudibertová.
2: Teď bylo těch vykřičníků nejméně 10. Peklo zavěsilo. Zloberta otřeseně zírala na sluchátko, které zvolna vychládal.

0: Rozházet si to s králem Krutohlavem je zlé, ale rozházet si to se samotným peklem, peklo neodpouští. Zlobertě bzučela v hlavě všechna ta výhružná zzzz. Seděla a foukala si na zarudlou dlaň. Náhle měla divný pocit, že se jí podlaha pod nohama zhoupla. Parkety zavrzaly. Pak se v nich udělala díra a tou jako raketa vyletěl malý kudrnatý blondýnek. V uchu měl piercing ve tvaru ostrého šípu. Bacil hlavou do stropu a spadl na zadek, ale hned vyskočil a ďábelsky přivřel poměnkové oči. Podlaha se znovu dokonale zavřela. Čau, babo, vybafl chlapácky. Trochu mu přitom přeskočil hlas. Mezi kudrnami byla dvě růžová místa, takové malé mítinky neboli plešky. Tam asi měl donedávna rohy.
1: Ne, že mě budeš prudit, babo. Jen to zkus a já ti udělám peklo.
2: Škudiberte,
0: špitla Zloberta třesoucím se hlasem. Poprvé v životě si přála, aby byl na blízku její muž. Škůdcové po odchodu Škudibertových zaraženě mlčeli. Už aspoň nebylo to strašné dusno. Rozbitým sklem v okně proudil čerstvý vítr a ořech vrhal příjemný stín. Možná jsme nějak divní na druhou. Ono by se tím dost vysvětlilo. Proč trpajzlíci nechtějí jeden druhému škodit? Proč ťápota vodí děti domů? Proč chce vraždožrava léčit pejsky? Proč má Ježi Baby rádo svoji mámu? A proč já věštil dětem štěstí? Rozumoval sudíček. A co já? Zeptal se ublíženě mstižer. Já nechci mít nikoho rád. Já chci být krutý a děsit lidi. Chci být jako náš tatíček a dupat na brouky a říkat psí hovínko a ještě mnohem zprostší slova. Až mě je paní Zloberta naučí. A nebudu se bát ani tygra. Zatímco takhle hrdině mluvil, ťápota se tiše připlížila za něj a udělala bof. Mstižer se tak lekl, že mu od nosu ukápla nudle.
2: Tudle, řekla pohrdavě. Seš máslo a máslem zůstaneš. Nejsem,
0: zahuhlal mstižer.
2: Řekni to ještě jednou a já ti dám pěstí.
0: Tak ho to milý tatíček učil. Když ti někdo bude odporovat, rovnou mu dej pěstí, aspoň pozná, kdo je tady pán. Mstižer ještě nikomu pěstí nedal.
2: Zkus to!
0: Ťápota byla o hlavu větší. Vyzývavě stála proti němu a zlehka se houpala na patách. Mstižerovi se už z toho houpání dělalo mdlo. Ťápoto, nech ho být, zkusil říct sudíček mírně, ale bludička ocekla.
2: Mlč!
0: Ťápota mě asi ráda nemá, pomyslel si smutně sudíček. Mstižer pomalu zvedl pěstičku. Malinko jí kýval, navíc se nezmohl. Ťápota vyndala z kapsy lopuch a vmáčkla mu ho do zrzavých kudrn. Mstižer otevřel pěst a začal si vytahovat pichlavou kuličku z vlasů, ale čím víc se snažil, tím víc se lopuch zašmodrchával. Chtělo se mu brečet. Aspoň poznal, kdo je tady pán, a rozhodně to nebyl on.
2: Srabé, musíš se umět bránit, jinak k ničemu nebudeš, frkla ťápota. To tě doma nenaučili? Váš táta je pako, to už jsme probrali, ale to nemáte žádnou maminu?
0: Rázem jakoby vzduch v místnosti stuhnul. Dvojčata po sobě střelila pohledem a pak mstižer řekl. Ne.
2: Jak to, i škůdci mají mámy. Já se teda vylíhla z vajíčka bludného ptáka v bludném lese, ale vy máte tátu a tetu Škrkavku. No, tak tam přece musela být i nějaká máma, ne?
3: Ale houby, kompletní rodina je pověra. My Ježi Baby zas nemáme táty. Rodíme se jedna druhé a je to v pořádku.
0: Ale vraždožrava věděla, že to není pravda. Kdysi dávno a dávno nějakou maminku měla. Skoro si ji nepamatovala. Doma o tom měli zakázáno mluvit. Jednou se zkusila zeptat tety, ale ta se zatvářila divně. Řekla, že na takové otázky jsou malí. To taky bylo divné. I mstižer musel tušit, že je neporodil milý tatíček. Ježí baby se zamračilo.
3: Já taky dneska měla sen, ošklivý sen. Byli jsme v troubě a v té se něco peklo.
4: Peklo, peklo, co to znamená?
0: Zajímali se trpajzlíci.
3: Peklo znamená peklo,
0: řeklo Batole ponuře. V tom někdo prudce kopnul do dveří. Byl to blonďák s šípem v uchu. Okopané kecky mu hořely a nechávali na podlaze doutnající stopy. Teplota hned stoupla o 2 stupně. Kluk hulákal, až se dělala ozvěna.
5: Jsem zábulází zubí zmrzek.
0: Spod kecek se vyvalilo mračno dýmu. Trochu se otřásl, jako by dostal ránu, ale hned se vzpamatoval a řval dál.
5: Vy mě budete poslouchat, bez odmluvy, všichni. Protože já jsem kdo? Já jsem ďábel.
0: Za ním stáli oba škudibertovi. Zdálo se, že před chvílí dostali výprask, že jim uletěli včely a že jim někdo snědl sušenky. Vypadali jako poražené mužstvo. Zloberta měla na tváři škrábance a tvrdovi ohořel kulich. Bylo dost jasné, kdo je tady pán.
6: Představujeme vám nového spolužáka, kuňkla Zloberta. No, my vás tu necháme, ať se seznámíte sami.
0: A klusali co nejrychleji jinam.
6: Zzz, plivl na zem, plivanec řežavě zasyčel a smrděl.
0: A jsme v troubě, vzdychl sudíček.

Posloucháte vysílání Rádia Junior a už za malou chvíli se na vás nebude těšit jen moderátorka Klára Nováková, ale i další moderátorka, tentokrát ne z Rádia Junior, ale z Českého rozhlasu Plus. Jmenuje se Markéta Vosková a je spoluautorkou pořadu Reparát. O něm si právě budeme povídat, protože Reparát se snaží hledat příklady škol, ve kterých věci fungují trochu jinak. Co Markétu při natáčení nejvíc překvapilo? Jak pozná dobrou školu? A kdyby mohla změnit jednu věc na českých školách, co by to bylo? S Markétou probereme ale i jubilejní stý díl Reparátu, který se bude natáčet na festivalu Jičín město pohádky v kině Biograf Český ráj za přítomnosti žáků druhého stupně a střední škol. A jaké bude jeho téma? Reparát živě, já v háji, aneb když bejt v pohodě prostě nejde. Tak právě o pořadu Reparát si budeme povídat od 19 hodin s Markétou Voskovou, což je spoluautorka tohoto pořadu a taky editorka. Tak se na to těšte a já jsem zvědavá, jestli vás třeba různé Markétiny nápady neinspirují k tomu, abyste dorazili za svými učiteli a učitelkami ve škole a neřekli jim, poničtolko, třeba bychom mohli tohle zkusit udělat trošku jinak. No, tak uvidíme. Za chvilku to už začne. Tak v 19 naslyšenou.

0: Máte mladšího sourozence,
1: který chodí rád do Ušounovy pohádkové školky?
0: Tak mu prosím vás vyřiďte, že Jana Richterová s Ušounem Rušounem se těší na každé ráno, kdy Ušounovu pohádkovou školku vysíláme v 9 hodin a těší se i na odpoledne, kdy je Ušoškolka na rádiu Junior ve 14 hodin.
1: Spolu s malými kamarády zažívají spoustu legrace a dobrodružství.
0: Hádají, cvičí a zpívají. A kdyby váš bratříček nebo sestřička Ušounovu pohádkovou školku nestíhali ve vysílání, ať nevěší hlavu.
1: Všechny díly najdete na webu radiojunior.cz.

0: Klub Rádia Junior.
1: Krásný podvečer z linky důvěry Rádia Junior. Všechny zdraví moderátorka Klára Nováková a mám moc velkou radost, že za námi dneska přišla moje kolegyně z Českého rozhlasu, Markéta Vosková. Ahoj, Markét.
2: Ahoj, Kláro, zdravím tě.
1: Která je spoluautorka a taky editorka pořadu Reparát. No a když se řekne slovo reparát, to spousta dětí a i dospěláků se začne najednou toho děsit, protože co to vlastně znamená, to slovo reparát?
2: Reparát je opravná zkouška, je to druhá šance, je to chvíle, kdy se někomu nepodaří, neuspěje, na konci školního roku dostane pětku a bude muset udělat opravu a dostane druhý pokus, aby přesvědčil vyučující paní učitelku, pana učitele, že se to učivo, které asi neúplně dobře pochopil nebo se mu nepodařilo do něj proniknout tak, jak by měl, jak to vyžaduje škola v tom daném roce, tak by měl přesvědčit vyučující na konci školního roku v srpnu, že se to je schopen doučit a přijde vlastně, udělá opravnou zkoušku a to se říká reparát. Takže to je taková druhá šance udělat věci znovu a lépe.
1: No a reparát je taky název pořadu na Českém rozhlase Plus, který ty spolumoderuješ a taky si jeho editorkou a právě o něm se dneska budeme povídat. Protože nám začal školní rok a vy v pořadu reparát zjišťujete různé zajímavosti, že jo? Jak se učí na různých školách, co by se mohlo zlepšit a tak. Říkám to správně?
2: Říkáš to správně. My jsme stanice Český rozhlas Plus, která teda je jedinou českou stanicí mluveného slova a od rána do večera u nás slyšíte, hlavně teda dospělí posluchači, poslouchají o tom, jaké různé problémy řeší naše země. Mluvíme o politice, o vědě, o tom, co tu společnost pálí nebo co by bylo třeba zlepšit. A my jsme si říkali, že se chceme podívat na to téma školství a vzdělávání nejenom tak, jako že je to plné problémů a nešvarů a nezdarů, ale že chceme najít inspiraci a to, že někdo ty problémy už začal řešit, podíval se na to, jak se věci mohou dělat trochu jinak, takže jsme se začali rozhlížet i ve spolupráci s některými organizacemi, které v České republice se tomu vzdělávání věnují, tak jsme se začali rozhlížet potom po té dobré praxi, to znamená, podívali jsme se přímo do škol na to, jak to dělají někteří ředitelé, učitelé, jak to dělají i sami žáci, rodiče, jak jsou lidi aktivní a jak se snaží měnit ty školy tak, aby se nám tam všem líbilo, nejenom žákům a studentům, ale i pedagogům, aby se proměňovali v duchu toho, jak se proměňuje náš svět, protože, jak víme, máme spoustu možností, jak získávat informace a na to ty školy taky musí reagovat. Máme zároveň různé potíže, které tady ve Vlince určitě často otevíráte, mluvíte o nich s volajícími, takže problémy duševního zdraví nebo kvality života a to všechno se ve škole dnes a děje a ty školy na to nějak reagují a my hledáme právě inspirativní příklady a řešení, které už existují a chceme je prostřednictvím našeho pořadu posílat dál, aby se třeba školy z jiného města nebo z jiné vesnice inspirovaly a zkusily to tak, jak my to třeba jsme schopni popsat.
1: Spoustu příkladů si v dnešním vysílání určitě rozebereme. A ty jenom, Markét, řekni našim posluchačům nebo třeba jejich rodičům, kteří nás právě teď poslouchají, kdy pořád reparát běží.
2: My vysíláme reparát každé pondělí po 14:30 odpoledne na Českém rozhlase Plus a potom kdykoliv si můžete pořád najít na našem webu plus.rozhlas.cz a taky v podcastových aplikacích, takže pořád můžete poslechnout kdykoliv, dokonce běží ještě repríza, ta je po 20:30 večer, takže je to takový čas, když přijdete ze školy, rodiče možná využijí spíš ten večerní čas.
1: No a vás už brzy čeká velká sláva, protože stý díl pořadu reparát budete natáčet na festivalu Jičín město pohádky, na který se chystá i Rádio Junior a o tom si taky budeme v našem vysílání povídat, co tam všechno bude a na co se můžete už vlastně tento týden těšit. Já

0: Dneska si v Lince důvěry povídám s Markétou Voskovou, což je editorka a spoluautorka pořadu Reparát na Českém rozhlase Plus. Všichni srdečně zdraví moderátorka Klára Nováková. No a my se toho slovíčka reparát dneska bát nebudeme, protože reparát přináší opravdu naprosto úžasné příklady toho, co se může ve školství zlepšit. Markét, vzpomeneš si na něco, co tě fakt nadchlo?
1: Musím říct, že hned na začátku, když jsme pořád začali vyrábět, ty si říkala, že už to bude stý díl, to znamená, my už na něm pracujeme 2,5 roku. A hned na začátku mě dvě témata velmi zaujala. První pilotní díl, to se říká tomu prvnímu dílu, který odvysíláme, tak ten jsem věnoval kariérovému vzdělávání. A to je o tom, že vlastně na druhém stupni základních škol existují poradci, učitelé, kteří mají speciální vzdělání, aby dětem dokázali radit ohledně toho, jak vypadá svět práce a jakým způsobem se mohou sami zajímat o to, co by jednou v budoucnu mohli dělat. Protože na konci základní školy čekají děti, kluky a holky zkoušky a rozhodují se, kam by šli a vybírají si tu střední školu. A často teda, co jsme tak slyšeli od našich hostů i od dětí, se kterými jsme o tom mluvili, že rodiče třeba mají nějakou představu, ale dítě má jinou představu. Takže právě proto existuje to kariérové poradenství, které možná znají spíš dospělí, ale ono existuje i kariérové vzdělávání, které může třeba v 6., 7., 8., 9. třídě fungovat jako předmět ve škole. Mm-hmm. A třeba na Ostravsku a v Moravskoslezském kraji mají zkušenosti asi na 40 školách a my jsme právě mluvili s těmi učiteli, kteří se vzdělali v tomhle oboru, předávají ty zkušenosti svým žákům, chodí třeba do nějakých firem, dívají se na to, jak vypadají určité obory a vlastně mluví i jednotlivě s každým z těch žáků o tom, co by mohli dělat, v čem jsou dobří, jaké mají talenty. Takže to je jedno téma, které mě zaujalo. A další, taky jeden z prvních dílů a tomu jsme se pak věnovali i v dalších epizodách reparátu a to je takzvané týmy duševního zdraví, což vlastně v tu dobu před těma 2,5 lety byl takový taky počáteční projekt na začátku, ale dneska už to pokročilo, už se to rozšiřuje po celé České republice. Tenkrát to bylo díky organizaci EduZměna na Kutnohorsku. A tam vznikly týmy odborníků, které fungovaly napříč menším regionem, to znamená nejenom v jedné škole a v jedné obci, ale ve více obcích po celém kraji. A ty týmy byly to nejenom odborníci na vzdělávání, nejenom učitelé, ale právě psychologové, různí poradci, sociální pedagogové a odborníci, kteří nějakým způsobem vystudovali třeba psychologii, nebo to jsou terapeuti, kteří jezdili do škol a zabývali se tím, jak se ve škole ty děti cítí, jak se tam cítí učitelé, jestli ty školy mají nějaké konkrétní potíže, třeba v tom, že se některé děti perou, nebo některé děti jsou z nějakých důvodů nešťastné, řeší vlastní problémy, třeba že se rodiče rozvádí a podobně. My jsme ten díl nazvali citací jednoho kluka, který s námi mluvil v té Kutné Hoře. Ten díl se jmenoval Přestali jsme se prát a hádat. A že vlastně ten tým duševního zdraví mluvil s těmi dětmi, věnoval jim vlastně jednotlivě nějaký čas, probral s nimi, s každým z těch žáků, co je třeba tíží, jak by na to rádi reagovali. A to jsou věci, které běžně ve výuce, ve škole, v matematice nebo v češtině třeba nejde úplně probrat, ale takovýhle tým, který si najde vlastně ta škola, je k dispozici, může přijet, může nějakým způsobem komunikovat nejenom s vedením té školy a s učiteli, ale i s jednotlivými žáky, nabídnout jim nějaké terapeutické nebo podpůrné služby a naučit je třeba zvládat těžké situace, přemýšlet sám o sobě. A to je jenom ten začátek, ten první díl a pak jsme navazovali na tohle téma postupně častokrát a obecně to téma toho, té duševní pohody a toho dobrého bytí a nějakého hledání radosti z každého dne, i když prostě ten den třeba není úplně jednoduchý nebo v okolí něco prožívám, co mě tíží, tak tohle téma se tím pořadem nese hodně, si myslím. A vlastně narazili jsme na to v rozhovorech právě se žáky, ale i s rodiči, i s učiteli, jak je důležité se o těchto věcech umět bavit. A mám dojem, že i si to uvědomuje nejenom teda vedení jednotlivých škol, ale tak nějak se o tom už u nás v Česku bavíme víc a víc, možná i tady na junioru.
0: Určitě, ano.
1: Se to dostává do vysílání víc a víc a to mě moc těší určitě.
0: Takzvaný well-being, aby se nám ve škole líbilo, aby jsme se tam nebáli, aby jsme se tam cítili bezpečně a těšili se tam. Tak to mně přijde jako skvělé, že se tomu věnujete v reparátu a zaujal mě i ten první tvůj nápad, nebo ne nápad, ale spíš to, co tebe zaujalo, což bylo, že existují ty kariérní, to kariérní vzdělávání. To si pamatuju, že já, když jsem byla malá, tak to jsem si říkala, tohle mě přesně na té základce chybělo. Že jsem si představovala, že třeba někdo, přijde učitel a řekne, tak holky a kluci, umíte si představit práci, kdy budete celý den jenom sedět u počítače? Nebo byste radši chodili ven, byli někde v terénu, něco sbírali? Jo? Že vlastně úplně takhle to rozbořit na ty úplně prvočástice, co si člověk od toho života potom v budoucnosti představuje, co bude dělat, protože já, kdybych se nad tím zpětně zamyslela, tak určitě bych nechtěla jenom jednostranou práci, pořád stejnou. Klidně by mě možná bavilo být i nějaký, já nevím, geodet, který jezdí někde po krajině, protože bych byla v té přírodě, něco bych tam měřila, nebo jsem slyšela, že jsou i naprosto jiné úžasné možnosti, co člověk může mít za budoucí práci, ať už je to třeba nějaký odborník na mořskou faunu a flóru, jo, to potom jezdíte k moři a tam prostě sbíráte v moři nějaký kytičky mořský, to by taky jako naprosto fascinující věc. A to dítě to nenapadne, že vlastně může mít i takovouhle práci.
1: Mě právě v tom duchu taky zaujalo, že docela výraznou roli v tomhle můžou ve škole mít rodiče, dětí a žáků, protože mohou nabídnout to té škole, že přijdou a domluví se tedy předtím s paní učitelkou, ale že přijdou a představí nějakým způsobem to svoje zaměstnání, tu profesi, kterou dělá. Třeba teď, jestli nás někdo poslouchá, tak kdyby chtěl, tak může říct svým rodičům, že by se mohl domluvit se školou, že by tam představil svoji profesi, protože některé školy tohle vítají, že se domluvají s rodiči, kteří zase jsou schopni vzít ty děti na túru, třeba jako kdybychom my vzali tady do rozhlasu někoho, jasně, ukázali jim studia, jak vypadá naše práce.
0: Tak můžeme ukázat, jaké to je být moderátor, přesně, co jaké to je být obnáší. Editor. Ale samozřejmě může tam přijít i tatínek, co je kominík, nebo elektroinstalatér, nebo cokoliv jiného, nebo právník.
1: A ukazovat ten skutečný svět práce, že vlastně i to jsme tam měli, protože jsme točili několikrát z Unii rodičů, což jsou zase spolky aktivních rodičů, kteří přispívají třeba k tomu, co ta škola je schopná dělat pro děti ve volném čase, nebo právě jak doplňovat tohleto kariérové vzdělávání.
0: Říká Markéta Vosková, spoluautorka pořadu Reparát na Českém rozhlase Plus.

0: Začal nám nový školní rok. My tady na Rádiu Junior doufáme, že si ho užíváte naprosto skvěle, a to jak moderátorka Klára Nováková, tak i Markéta Vosková, která za námi přišla z horního patra. O jedno patro výš nad Rádiem Junior v Českém rozhlase sídlí Český rozhlas Plus, což je stanice mluveného slova, možná ji poslouchají i vaše rodiče. A s Markétou teď budeme probírat další naprosto úžasné téma, kterým jsou adapťáky. Možná jste na některém z nich byli, než jste teďko vstoupili do dalšího ročníku vaší školní docházky. A Markéta na toto téma taky měla v reparátu minimálně jeden díl.
1: Ano, adapťáky, to je většinou záležitost, která se týká dětí a studentů, kteří nastupují na druhý stupeň základní školy nebo na úplně novou školu, na střední školu. A když si to představíte, možná jste to tedy zažili, ale je to na úvod, jak se mají děti, které se vůbec neznají, jak se k sobě chovat, jak si nastavit ty vztahy, jak se seznámit. Tak my jsme právě věnovali jednu epizodu tomu, jak by mohl vypadat takový kvalitní adaptační kurz, a ta epizoda se jmenovala Začátek školy, jít do lesa bez telefonu. A vlastně mluvili jsme s lektorkou zkušenou, která zase školí další učitele a přímo lidi ze škol, aby dokázali připravit dětem takový program, který bude odpovídat tomu, co je potřeba, aby se v tu chvíli naučili a na co se připravili. To znamená, není to jenom, že se děti vezmou autobusem někam do nějakého pěkného rezortu, kde je o ně opečováno, kde všechno je zařízeno, naservírováno, ale ideální podle tedy odborníků z nadačního fondu dobrodružné výchovy v přírodě, tak je vyrazit do přírody, do divočiny, do, řekněme, i takových neúplně nejkomfortnějších podmínek a společně si prožít to, že něco plánujeme, někam se vypravíme, někde musíme možná řešit i nějaká úskalí, jakože třeba přijde bouřka nebo něco podobného. A vlastně pomalu se učit fungovat v té skupině, se kterou budu fungovat teď třeba několik následujících let. Takže první fáze je samozřejmě nějaké seznámení a na to existují určitě nějaké hry a jasně, legrace, techniky.
0: Icebreakery, jak se tomu říká.
1: Vymyslet právě i pro ty děti, které jsou třeba trochu stydlivější, nějaké momenty, které trošku uvolní právě tu atmosféru, najít cestu, jak se seznámit, a potom společně třeba i prostřednictvím putování v přírodě a jednoduchých výletů, ale i nějakých sportovních her nebo prostě aktivit, které nejsou v tom školním prostředí, ale jsou někde v trošku jiném prostředí, které nám umožní se nějak nehodnotit, ale prostě jsou to aktivity, které jsou vymyslené na to, aby si děti uvědomili, jo dobře, tak teď tady budu fungovat, tak tenhle ten je třeba trochu hlučnější, naučili se, trošku poznali ten nový kolektiv, a zároveň, a to je asi velmi důležitá součást těchhle z těch kurzů, je to, že si každý večer třeba potom sednou k ohni, a nejenom to, že si tam opečou buřty a udělají si večeři sami, ale i si povídají o tom, jaký ten den byl, jestli je něco třeba rozčílilo, jestli jim něco bylo nepříjemné, jestli někdy pocítili tu pomoc druhého, jestli se v něčem prostě necítili dobře, a dali si tu zpětnou vazbu, což je při spolupráci v nějakém týmu i do budoucna, i do toho světa práce a tak, na co by nás ta škola měla připravit, tak je hrozně důležité umět si dávat tu zpětnou vazbu a mluvit třeba o nějakých chybách nebo o nějakých přešlapech a o svých pocitech. Takže tohle třeba můžou ty adaptační kurzy nabídnout, a volně navážu, taky jsme měli epizody, které se věnovaly expedicím, školním expedicím, kdy to vlastně nahrazuje třeba lyžařské výcviky, a jsou to takové dobrodružné akce, na které se mohou třídy vypravovat i během školního roku, nejenom ty adaptáky.
0: Říká Markéta Vosková, která připravuje pořád reparát. Byla ty jsi sama někdy na nějakém takovém adapťáku?
1: Na vysoké škole jsme měli, jsem studovala Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy, a tam vlastně pro první ročníky byl takový zahajovací týden a tam probíhalo seznamování taky mimo Prahu, vyjelo se někam a tam to bylo dost volitelné. Nejdřív jsme se dozvídali něco o tom, co nás čeká během studia a potom neformálně jsme se seznamovali, ale i třeba prostřednictvím her, zpívání a nějakých aktivit, ale dost dobrovolných teda, takže to bylo takové svobodné a příjemné seznamování.
0: Holky a kluci, jestli i vy jste byli na nějakém adaptačním kurzu, tak nám to klidně napište na e-mail radiojunior@rozhlas.cz a klidně nám k tomu můžete připsat i to, co vás třeba ve školství a na škole baví a co vás naopak jako nebaví, netěší. My si to potom s Markétou třeba někdy během dalších týdnů přečteme a uděláme nějaký další pořad, abychom vaše připomínky zhodnotili. Budeme za to moc rádi. Já teda musím říct, že já bych klidně na adaptační kurz jela hned. Myslím si, že to je skvělý a klidně i někam do hor, kde by se chodilo a musel se tam rozdělávat oheň.
1: I v dešti a v bouřce.
0: I v dešti a bouřce s gumákama a kvalitní pláštěnkou.

holky, kluci, rodiče a prarodiče. Druhý týden v září se Jičín mění na velkou pohádkovou říši. Startuje totiž festival Jičín město pohádky. A Rádio Junior u toho nebude chybět. Ať už ve vysílání, nebo přímo na místě. Za Junior se v Jičíně představí rozhlasový skřídek Hajaja, ve vysílání i na místě uslyšíte redaktorku a moderátorku Terezu Rašovou. Těšit se můžete na páteční pohádkový koncert Rádia Junior s Klárou Novákovou a Adélou Křivánkovou. V sobotní Lenivce rozpohybuje rozhlasová rozcvička v režii moderátorů Rádia Junior Jany Richterové a Jiřího Kohouta. Následovat bude koncert Rádia Junior Kája a Bambuláček. A nejen to, mrkněte na stránky festivalu pohádka.cz nebo dorazte do Jičína od 9. do 12. září. Více na radiojunior.cz.

0: Začal nám nový školní rok a my si dneska v Lince důvěry Rádia Junior povídáme s Markétou Voskovou o školství, protože se jako editorka věnuje pořadu Reparát a zároveň ho i spolumoderuje. No a právě jsme si teď povídali během písničky o tom, jaké to je s učením venku, že já třeba musím říct, že já kdybych mohla, tak bych se pořád učila venku. Pro mě je ta příroda neskutečně jako nabíjející a vždycky mě bylo líto, když venku bylo krásně a my jsme seděli ve škole, teď jsme si tam něco psali a učili jsme se o těch kytkách, které jsou venku, namísto toho bychom se na ně šli podívat. Tak třeba za mě, kdybych já na školství měla něco změnit, tak by to bylo právě to chození ven, do přírody, do terénu, a když se učíme o dějepise, tak zajít na hrad, jak si říkala, to kariérní vzdělávání, když se učíme o něčem, tak zajít fakt někam do továrny, jak to tam funguje, se podívat. Vidíš i takovéto příklady škol v pořadu Reparát, kde děti chodí ven?
1: Ano, Kláro, musím říct, že teda v tomhle si úplně notujeme, protože já to mám úplně stejně. Kdyby bylo za mě, tak bych organizovala vyučování většinu času venku. A ono možná, když si představíte matematiku nebo právě historii a chemii, tak si řeknete, ale jak se můžu tyhle předměty učit venku? Ale jak ukázali právě naši hosté, všechno lze, je to možné. Jako jde jenom o to, aby se trochu chtělo, ale historie, tak to asi je zřejmé, že když vyjdete ven, tak ve své obci i ve městě můžete se často setkat s nějakou historickou budovou, se zámkem, se starým hradem a tam samozřejmě už se dají vykládat dějiny, ale stejně tak se tam dá vykládat matematika. Stejně tak se, když se podíváte v přírodě nebo i ve městě, co se tam děje, tak se dá vykládat fyzika, chemie a humanitní vědy, český jazyk, jazyky, všechno si můžete ukazovat a mluvit v kontextu toho předmětu, který zrovna máte. Takže opravdu je to na těch možnostech a snaze asi té školy a učitelů, učitelek. My jsme navštívili několik škol, které takto fungují. Začínají třeba tím, že mají školní zahrady, kde jenom, že se vyjde ze školy ven na ten prostor kolem školy a tam se začíná s výukou, nebo se tam dokonce ta třída i nějak sama aktivně zapojuje do péče o tu zahradu. To znamená, to už je potom nějaká přírodověda, environmentální nauka nebo
0: ekologie. Za nás dřív pěstitelské práce si pamatuju, že jsme měli na základce.
1: Ale i prvouka, i pro ty nejmenší, i mateřské školy mají svoje zahrádky, kde se dá naučit opravdu i ta práce, i to, jak se o tu zahradu starat, i vidět ten cyklus školního nebo cyklus ročních období, jak se svět mění. Za každého počasí se to dá pozorovat, ale samozřejmě je nutné, aby všichni chtěli a jsou třeba i žáci nebo žáky, některé mají nějaké speciální potřeby, tak se jim to musí přizpůsobit, ale dneska už je to vybavení tak skvělé, že si myslím, že ty pláštěnky si můžeme vzít všichni a pozorovat třeba právě to, jak se mění počasí a naučit se něco o meteorologii, takže vždycky je to o tom mít trochu odvahy a budovat si i nějakou odolnost třeba oproti nepřízni počasí a to si myslím, že právě ta škola nám krásně může ukázat a že opravdu veškeré předměty se takto dají vyučovat a jsou v Česku školy, napadá mě právě kutnohorské příklady, tam jsme točili, nebo Centrum Veronika, které udělalo takovou ekologickou vesnici na Moravě, tam se jezdí dívat různé školy a nebo i na Vysočině jsme točili Montessori školu, která se nějakým způsobem více věnuje tomu, že vyráží ven a že je to pro ně naprosto přirozené trávit hodně času venku. Mm-hmm. Taky někteří učitelé mluvili o tom, že mají třídnické hodiny se svými třídami a snaží se je vzít ven aspoň na tu jednu vyučovací hodinu. Takže ty možnosti tam jsou a určitě bych byla ráda, kdyby se dařilo čím dál tím víc učit venku a to v kontextu toho poznávání světa kolem sebe jako z nejpřirozenějšího rozhodnějšího možného pohledu a to na vlastní oči.
0: Říká Markéta Vosková. Já opravdu musím říct, že vždycky, když se řekne, jde se ven, ale pak se nestihne to učivo. Jo? A to mně přijde úplně srandovní, protože pořád se řeší, nemůže se jít tamhle, protože by se něco nestihlo a tak dál. A pak já

0: si vzpomenu na svoji základku a říkám si, jako fakt potřebuju znát všechny ty láčkovce, nebo já nevím, co jsme se tam učili. Proč se pořád jako nervovat tím, že se jako něco nestihne a kvůli tomu si neužít ten život a ten svět kolem nás.
1: Ale já věřím, že se to mění, že pořád přibývá těch škol a těch, kteří ty školy tvoří, kdo vidí to, že se to dá změnit celkem jednoduše, že tam opravdu jde o to, aby lidi chtěli. A jenom ještě poznamenám, že jsme taky hodně viděli, jak důležité třeba ty školní zahrady mohou být proto, aby byl dobrý vztah školy a rodičů, že nejsou jenom klasické rodičovské schůzky, paní učitelka mluví na 30 rodičů, kteří sedí na těch malých židličkách ve třídě, ale že se dají udělat školní besídky nebo zahradní párty, které jsou pro všechny rodiče dětí z okolí školy. Můžou tam přijít i třeba místní lidé, kteří v té obci nemají nebo nemají děti v té škole, ale prostě, že ta škola uspořádá něco pro celou tu komunitu.
2: To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. To je to kouzlo, co my dokážeme. Co my dokážeme.

0: první poprázdninové lince důvěry si moderátorka Klára Nováková povídá s Markétou Voskovou, moderátorkou a editorkou pořadu Reparát. Už jsme toho probrali poměrně hodně, o různých zajímavých projektech jsme si povídali, co se školství týče. A já vím, že vy budete mít už stý díl, a ten se bude točit na jednom hodně zajímavém místě, kam bychom vás rádi taky chtěli pozvat.
1: Já mám velkou radost, že jsme dostali pozvání na festival Jičín město pohádky do města Jičína a to s vystoupením budeme tam živě natáčet ten náš pořad s publikem, což budou studenti středních škol a žáci druhého stupně základních škol a my jsme přemýšleli, jaké téma by je mohlo oslovit a vzhledem k tomu, že celý ten programový blok, kam nás pozvali pořadatelé, se jmenuje Já v háji a věnuje se tomu, jak to vypadá, když prostě se necítíme úplně dobře, když to duševní zdraví zrovna asi je spíš nezdravé a jak právě pečovat o ten well-being, co s tím dělat, tak jsme si říkali, že zkusíme pozvat nějaké mladé osobnosti z českého prostředí, řekněme influencerů, které si s tímhletím tématem trochu výrady, protože se o ně nějak zajímají, anebo protože sami něco prožili a můžou sdílet tu svou zkušenost. A mám velkou radost, že teda ve čtvrtek 10. září v 10:30 v biografu Český ráj se objeví dvě zajímavé mladé ženy. Jedno je Tereza Hodanová, což je bývalá youtuberka, jedna z takových prvních youtuberek. Já nevím, jak dnešní malé děti nebo mladší žáci vlastně, jestli ji znají, protože před asi 15 lety si říkala Terry Blitzen, ale dneska má takovou značku, která říká Aura a najdete ji normálně na Instagramu jako Terezu Hodanovou a ona právě sdílela a bude i s námi v tom pořadu sdílet ten svůj příběh, protože se jako asi 15-letá dívka stala docela úspěšnou youtuberkou. Vlastně to, co tvořila na YouTubeovém kanálu, sledovali 100 000 dětí a mladých lidí a když to řeknu jednoduše, tak vlastně trošku propadla té velké slávě a dostala se do takové situace, jako že měla i potíž s drogami a vlastně měla i velice jako vážné duševní stavy a musela se s tím nějak vyrovnávat. Tak ona o tom bude mluvit, o tom, jak sama prožila tohle období
0: a když byla v háji.
1: Jak se s tím vyrovnala, když byla skutečně v háji a třeba to bylo i dost vidět, anebo naopak se snažila to různě skrývat před tím svým publikem a kam vlastně došla dnes, už asi 10 let poté, jak pečuje o své duševní zdraví a tak dál. A druhá skvělá influencerka nebo publicistka, která přijala naše pozvání, se jmenuje Zuzana Dalibor. Je to publicistka a taky podcasterka, dělá takový podcast, který se jmenuje Vyhonit ďábla, kde hodně mluví o sexu a sexuální výchově nebo taky nějakým způsobem otevřeně o všech věcech, které souvisí s intimitou a nějakým vzděláváním v téhle oblasti, ale také mluví o lidech, kteří žijí s postižením. Sama se tomu věnovala na vysoké škole při svém studiu a píše o tom různé texty, protože sama má nějaký handicap. A tady u nás v Českém rozhlase na rádiu Wave spolu moderovala pořad Postíže, kde se věnovali právě lidem, kteří prožívají život s handicapem. Takže taky umí se vcítit do toho, když člověk se cítí z nějakých důvodů v nepohodě a musí se s tím vyrovnávat a jak na to třeba reaguje okolí a jak ona sama zvládá v dospělosti ty stavy, které to může přinášet.
0: Kdy si tento speciální stý díl pořadu Reparát budeme moct poslechnout?
1: Pokud chodíte do školy v Jičíně nebo okolí, tak můžete přijít se svou třídou, říct panu učiteli, paní učitelce a přijít se svou třídou se na nás podívat do biografu Český ráj, toho 10. září ve čtvrtek od 10:30 a všichni ostatní si mohou záznam toho pořadu poslechnout na Plusu v pondělí 14. září po 14:30 odpoledne, nebo pak kdykoliv na webu plus.rozhlas.cz u pořadu Reparát. Stejně tak v podcastových aplikacích, kde můžete pořad Reparát odebírat. Já za to budu moc ráda.
0: Říká Markéta Vosková, a když už jsme u festivalu Jičí města pohádky, tak já vás tam určitě pozvu i na program Rádia Junior. Budeme odtamtud živě vysílat kluby Rádia Junior ve čtvrtek a v pátek mezi 5:00 až 8:00 večerní. No a taky já tam v pátek v 15:30 budu mít pro vás připravený pohádkový koncert Rádia Junior a společně se zpěvačkou z Hitparády Adélkou Křivánkovou vám tam budeme pouštět nejrůznější pohádkové hity. Vy budete moct hádat, taky si zahrát na moderátory, přečíst si pohádkové zprávy, vyzkoušet si pohádkové jazykolamy a užít si spoustu pohádkové muziky, tak doražte určitě i na koncert Rádia Junior v pátek v 15:30 anebo v sobotu dopoledne, kdy tam budou vystupovat moji rozhlasoví kolegové Jana Richterová a Jirka Kohout. Markéta, já moc děkuji za to, že jsi dorazila sem k nám do klubu Rádia Junior, speciálně do linky důvěry, že jsme se podívali takhle na to školství krásně ze široka a že z těchto různých střípků budeme moct čerpat i v tomto školním roce a určitě se k ním ještě několikrát vrátíme. Je něco, co bys si chtěla říct závěrem našeho pořadu?
1: Já bych všem žákům, žákyním chtěla poděkovat, že se nás poslechli. Chtěla bych vám popřát hlavně, ať se vám dobře daří ve škole, že každý z nás pro to můžeme něco málo udělat. Už jenom to, že třeba budeme milí na své spolužáky, na své učitele a budeme chodit do školy s úsměvem i třeba do práce. A děkuji moc za pozvání do pořadu i za moji kolegyni, spoluautorku Reparátu Danielu Vrbovou. Díky moc a mějte se hezky.
0: Říká Markéta Vosková a loučí se s vámi i moderátorka Klára Nováková. No a teď už předávám slovo Skřítku Hajajovi, který přichází s další krásnou pohádkou.

Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Uspat dítě dá někdy pěknou práci. O tom něco vím. Proto si vážím každého rodiče, který se o to snaží. Třeba tatínek ze seriálu O princezně Rozárce a neb pohádky, kterými jsem neuspal dceru, si pro svou holčičku každý večer vymyslel nové povídání. Nejpovedenější příběhy pak sepsal a natočil. Tak si je pojďte poslechnout. Ten první pojmenoval Úplně nevymyšlená pravdivá pohádka.

0: Dobrý večer, děti. Taky byste chtěli slyšet úplně nevymyšlenou pravdivou pohádku? Tak teda. Táto, pohádku.
1: Jasně. A jakou chceš?
0: Pravdivou.
1: Jakože se to fakt stalo?
0: Jo, nevymyšlenou. A musí být o princezně Rozárce a o loupežníkovi. A o hodných skřících.
1: Nevymyšlená?
0: Ano.
1: To nejde. To si musím trochu vymýšlet.
0: Proč?
1: Protože loupežníků znám strašně moc, ale hodných skřítků málo.
0: Jak to?
1: Protože už jsem dospělý, Rozi. A když jsi dospělá, tak už vidíš jenom samý loupežníky. Ale malé hodné skřítky ty vidí jenom děti.
0: Ale princezna Rozárka je ještě malá holčička a ta zná spoustu skřítků a chodí za nimi do lesa nad zámkem.
1: Ano, to je vlastně pravda. Princezna Rozárka skřítky chodí navštěvovat a nejradši má skřítka Choroše. A to je ten nejupovídanější skřítek, jaký kdy na světě byl a strašně rád si vymýšlí. A rád vaří čaje. A vaří je ze všeho, třeba ze zaječích bobků.
0: Fuj.
1: Vaří taky čaje z pařezů a pavučin. A jednou Choroš seděl a vyprávěl.
2: To bys nevěřila, co všechno tyhle moje čaje dokážou.
1: A co? Co dokážou? Byla Rozárka zvědavá.
2: No, to je veliké tajemství. To se nikomu nesmí říct, protože kdyby se to dozvěděli lidi, tak by bylo zlé. Když třeba vaříš čaj z kamení, třeba z křemene, tak máš sílu, že ten kámen drtíš prsty. Ale když vaříš ze zlata a drahokamů, a v tu chvíli venku za Chorošovou chaloupkou něco zachrastilo. Pšt, zašeptala Rozárka. Venku někdo je. Vyběhla s Chorošem z chaloupky, ale nikdo tam nebyl. A protože už bylo pozdě, musela jít domů.
1: Když přišla druhý den, za skřítkem Chorošem na návštěvu byl skřítek Choroš pryč. Celý domeček byl rozbouraný, všechno zpřeházené a vyvrácené, všechny čaje, koření a kořínky vysypané, bylo jasné, že se stalo něco špatného. Rozárka se otočila a volala na celou skřítčí osadu. Haló, nevíte někdo, co se stalo s Chorošem? Za chvilku se ozvalo takové nesmělé zadupání a Rozárka viděla modrá a růžová králičí ouška. Byly to dva králičci, Ouško a Fufňa, jeden modrý a druhý celý růžový. Ouško, Fufňo, vy víte, kde je skřítek Choroš? Zeptala se rychle Rozárka. Králičci mrkli kukadly a Fufňa drapnul Ouško za pas, hodil si ho na rameno, zadupal a ukázal Ouškem hlouběji do lesa. Někdo ho unesl? Lekla se Rozárka. Králičci mrkli kukadly a přikryli si hlavičky ušima a lehli si na záda a zívli a přehodili nohu přes nohu. Loupežník Valnoha. Za ním, vykřikla Rozárka a sedla na záda králičku Fufňovi a hop, hop, do lesa k Valnohovu doupěti. Připlížila se až na doslech a poslouchala, co se vevnitř děje.
3: Tak hele, Choroše, povídal Valnoha.
1: Ležel přitom v houpací síti a přivázaný skřítek Choroš ho musel houpat.
3: Moc dobře, jsem tě, Choroši, včera slyšel, jak jsi mluvil o těch čajích. Takže za prvý, určitě chci navařit čaj ze zlaťáků, abych byl pořád bohatý. Za druhý, chci odvar z tepláků, aby mi nikdy nebyla zima. A za třetí, chci čaj z paklíče, abych si otevřel jakýkoliv zámek a jakékoliv zabezpečovací zařízení. A koukám, že se k tomu moc nemáš, Choroši. Takže zatím bude stačit, když budeš houpat tak dlouho, než tě to přestane bavit a potom mi ty čaje uvaříš.
1: Valnoha se uvelebil v síti a usnul. Princezna Rozárka na to koukala z úkrytu a pak zašeptala Fufňovi a Ouškovi: potřebujeme čaj. A hop hop, králíčci byli pryč i s Rozárkou.

0: O chvilku později, když se loupežník Valnoha probudil, seděla u něj na návštěvě na čaji princezna Rozárka.
1: O la la,
0: řekl Valnoha. Nazdar, Valnoho, řekla Rozárka. Jdu kolem a koukám, že tu máš navařený nějaký výborný čaj, tak mě napadlo, že se zastavím na hrníček.
1: Cože? Čaj? A pomoc? Chce ukrást můj čaj?
0: Vyskočil Valnoha z houpací sítě a utíkal ke stolu.
1: Opovaž se ho jen dotknout. Srkneš si a oškubu tě jako slepice.
0: Pak ukázal na skřítka choroše, který se tvářil docela vykuleně.
1: Tady skřítek choroš vaří čaje jenom a jenom pro mě, jasný. A já se nikdy o nic s nikým nedělím, to si pamatuj.
0: A Valnoha drapnul konvici s čajem a pil a pil a pil. A na patře převaloval chuť a říkal si, jestli takhle ono nechutná to zlato, jestli už neucítí, jak bohatne. Když tu náhle...
1: Hepčík!
0: Kýchnul pořádně Valnoha, načež dodal.
1: Je to pravda!
0: A najednou si uvědomil, že se s ním děje něco, co nemá ve své moci.
1: Hepčík!
0: Kýchnul znova. Otočil se na skřítka choroše.
1: Co jsi mi to navařil?
0: Ale skřítek jen pokrčil rameny, jakože vůbec neví, co se děje. Ale to už si vzala slovo princezna Rozárka. Loupežníku Valnoho, to, co si vypil, to je čaj, odvar z hrsti rozumu a udělala jsem ti ho pořádně silný. U lidí, kteří mají s rozumem problémy, vyvolává tenhle čaj kýchání, ale neboj, to přejde.
1: Hepčík, je to pravda,
0: kýchnul loupežník a choroš zás jen pokrčil rameny. Takže loupežníku, já myslím, že bys měl nechat loupežničení. Dole ve vesnici na obecním úřadě nabízejí nějaké brigády a pořádná práce je lepší než okrádání dobrých sousedů. Nemám pravdu?
1: Hepčík, je to pravda,
0: řekl loupežník, vzal svůj rozum do hrsti a vyrazil do vesnice.
2: Navařila princezno Rozárko, povídá choroš, když Valnoha odešel. Vždyť já nemám žádný čaj z hrstě rozumu. Vždyť já ani neumím vařit žádné kouzelné čaje. Vždyť já jsem si to všechno o těch čajích vymyslel.
3: Však já jsem mu taky navařila úplně obyčejný bylinkový čaj na odkašlávání, co nám vaří maminka královna, když máme zanesené průdušky. No a zbytek jsem si zase vymyslela já. Choroš se smál, Rozárka taky, a pak si sedli na králíčky, aby je odnesli, a hop hop hopkali k domovu.
4: Tati, tohle byla úplně vymyšlená pohádka, ve které si úplně všichni vymýšleli.
5: Ale to normálně lidi dělají, že si vymýšlej. Takže v tom byla ta pohádka docela pravdivá, ne?
4: A jak to dopadlo s tím loupežníkem Valnohou?
5: Začal pracovat, platit daně a vedl šťastný život.
4: Až budu velká, tak budu taky pracovat.
5: No sláva. Ale teď už zhasnout a spát. Dobrou noc.
6: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
7: Rádio Junior, velká pohádka.
8: Princ Dráček, tak se jmenuje pohádka o tom, že i drak může mít lidské srdce a v boji se zlem je přátelství silnější než ničivé plameny. Tato pohádka s klasickými motivy, beatboxem a současným zvukem se vám na 100% bude líbit. Podle literární předlohy Alfonse Bohumila Šťastného pro rozhlas upravil Jan Herget. Režie se v roce 2022 ujala Izabela Šenková. Hrají Ivana Chýlková, Petr Čtvrtníček, Jiří Lábus a další.

0: Ale ta židle je to nízko. Pustím to ze stolu. Au. Nechce to ještě výš. Na skříň. Tak teď už to musím dokázat. Hop. Au, kruci, já se to tak nikdy nenaučím. Už toho mám plný zuby. Mě z toho švihne. Já se picnu.
1: Chlapče.
2: Co to zase vyvádíš?
0: Tatínku, maminko, to nic, jen jsem zkoušel létat, ale pořád mi to nejde.
3: A tím se netrap, vždyť je ti teprve 10. Až povyrosteš, budou i tvá křídla mohutnější a unesou tě.
0: Ale ty jsi, tatínku, už dospělý a navíc král této země. A žádná křídla nemáš, ani maminka ne.
2: Já? A křídla?
3: Klid, královno, přestaňte, prosím, hysterčit. Jsi výjimečný, dráčku. No. Takový princ se v naší zemi rodí jen jednou za 100 let.
0: Jednou za 100 let?
3: To jistě, slyšel jsi dobře. Jednou za 100 let.
2: Já se zblázním.
3: A my jsme moc rádi, že tě máme. No. Vidíte, má drahá.
2: No, ano, no. Ovšem.
0: Maminka mě ráda nemá. Nikdy mi nedala pusu. Nepohladila mě, ani hrát si se mnou nechce.
3: Ale chce, ano. A právě proto jsme za tebou přišli. Vidíte, má drahá. No pojďte za námi blíž. Maminka má mnoho povinností, víš, ale teď si udělala čas, aby si s tebou trochu pohrála, dráčku.
0: Aby mi dala pusu?
3: Ano.
0: Hurá, jo.
2: No, tak budu si s tebou hrát. To nechlestit tím ocáskem. No, tak. No tak jak si chceš hrát? Na babu nebo na tu schovávanou?
0: Na plivání.
2: Ne.
0: Jo.
2: Já zešílim.
0: Proč? Pojď, mami, zaplivem si.
2: Já vomblim.
3: To by ještě scházelo.
0: Vidíš tamhle ten svícen? Kdo z nás ho první zapálí, vyhrál.
2: Ježiš, to je odporné. Já nemůžu.
3: Vydržte to aspoň chvilku, drahá. No tak, zkus to plivnout.
2: Ne.
3: No tak, zkuste to. Plivněte.
0: Hozí, už hozí. Vyhrál jsem.
2: To je obludné.
3: Dráčku, tady v zámku raději oheň neplivej. Běž si hrát ven. Ale někam do bezpečí, kde nemůžeš nic zapálit.
0: Ach jo, budu zase sám. Jako skoro pořád.
2: Takhle dál nemůžu. Podívejte se na ně, jak je hnusný. Šeredný ty šupiny, žluté skvrny, drápy, netopíří křídla, hlava jako krokodýl.
3: Je to zkrátka malý drak.
2: No, a ten křestivý ocas. Vždycky, když ho slyším, srdce mi puká bolestí. A chci vědět, kde je náš skutečný syn. Nemůžu mít toho draka ráda. Já se ho štítím, no. Nenávidím ho. Fuj.
3: Uklidněte se, královno. Běžte si odpočinout.
2: Děkuji, ale já nedvedu své city předstírat a věšet mu na nos vymyšlené báchorky jako vy.
3: Taky bych chtěl vědět, co je s naším skutečným synem.

0: Ale trápiš se, králi, trápiš? Na svého synáčka myslíš?
1: Černucho, co tady chceš ty, čarodějnice?
0: Chci ti říct, že málo myslíš na svého skutečného syna.
1: Lžeš! Myslím na něj každý den.
0: Ale špatně. Zapomínáš, že se mu daří stejně dobře nebo stejně mizerně jako princi Dráčkovi. Vidím, že se Dráček trápí, křádne a možná zemře, protože ho nemáte rádi. Jestli tahle dračí příšerka smutkem pojde, zemře i tvůj opravdový syn.
1: Babizno, řekni mi, kam se ho ukryla. Co jsi mu udělala?
0: Dál už ani krok. Jestli se mě jenom dotkneš, už mě nikdy nespatříš a svého miláčka nikdy nenajdeš. Zamysli se sám nad sebou a hledej ve svém srdci lásku k dračímu mláděti.

0: Jak se cítíte, má drahá? Už je vám líp?
1: Ano, hra na piano mě uklidňuje. Ale vy vypadáte rozrušeně. Udělal snad něco dráček? Zapálila něco ta obluda?
0: Ne, ne, ne, ne, ne. Ale zjevila se tu ta čarodějnice.
1: Černucha?
0: Ano. Ví.
1: Co ví?
0: No, ví, jak se dráček trápí naší neláskou.
1: Jak na to přišla?
0: Prostě ví, že se vám hnusí a je vám odporný. A připomněla mi, že na jeho životě je závislý i život našeho syna. Dráček nesmí zemřít smutkem. Musíme mu nějak dát chuť do života.
1: Zkoušíme to přece oba.
0: No,
1: marně, no.
0: K upřímné lásce se člověk přinutit nemůže.
1: Tak třeba to, ale není jenom na nás. Co kdyby ho měl rád alespoň někdo jiný?
0: Jak to myslíte, má drahá?
1: Tak nějaký kluk, kamarád, který si s ním bude hrát. Tak děti se přece běžně přátelí s různými zvířaty, pejsky, skůzlaty.
0: Ano, to by nás mohlo zachránit. No. Zkusíme dráčkovi najít kamaráda.
2: Těm podaným na vědomost se dává, že se hledá pobočník pro prince Dráčka. Má to být chlapec odvážný, nebojácný, ale hlavně veselý.
3: Vítejte v mé sluji, paní kolegyně.
4: Děkuji, milý ohněžile. Jen
3: mohl byste, prosím, otěšit to ptactvo? Podobné zvuky mě rozčilují.
4: Ale beze všeho, žár trochu zeslabíme a necháme ptáčky vydechnout. Přestanou se potit. Jejich hremcáním se nabažím později. Tak. A co vás ke mně přivádí?
3: Rozumná nabídka. Tohle království je příliš malé na to, abychom si ve svých čarodějných plánech lezli do zemí. Pokud ovšem spojíme své síly, budeme mocnější.
4: To zní zajímavě.
3: Dobře víte, že s žárem plamenů se zrovna nepřátelím, a tak byste jako pán veškerého podzemního ohně mohl zasáhnout tam, kde já už nemohu.
4: No to bez pochyby. A proč vy vlastně nemáte oheň ráda?
3: Zdejší král mě s ním kdysi dost potrápil. Nechal zabálit mou chatrč, protože jsem uhranula nějaký dobytek. Schořela na popel.
4: To je krásná představa.
5: Vlastně málem i já.
4: Promiňte, nechtěl jsem se vás dotknout.
3: Jen se dotýkejte, mě to nevadí. Unikla jsem z plamenu na poslední chvíli a rozhodla jsem se mu pomstit.
5: Jeho právě narozeného synka jsem unesla a do kolébky místo něj podstrčila dračí mládě.
4: To je smělý kousek. Ani já nemám zdejšího krále v lásce a pokud bychom spojili své síly, mohli bychom mu škodit společně.
5: No přesně, to mám na mysli.
4: Kromě mé síly a vašich schopností je tady i má masařčí armáda. Statečná, chrabrá, odvážná, nemilosrdná, bezcitná.
5: Oni vzdorná. Fantastické.
4: Těší mě, my hledáme. Jste tak už dost, holky. Vždyť kolegyně Černuchu umačkáte a ulechtáte.
3: Jak mě nechte. Krásně mě svými křídly ovívají. Přece je tady maličko hic.
4: Dobrá. Musíme ale vše dokonale promyslet.
3: Dokonale, to slovo hřeje u srdce. A navíc na zámku mají jen samé trápení. Princ Dráček den ode dne chladne.
4: Ovšem pozor, ten královský nápad se hledáním kamaráda není špatný. To by jim mohlo vyjít.
3: O, pochybuji. 999 dětí z tisíce se té skvrnité šupinaté obludy lekne a uteče.
4: No, to je možné, ale co udělá to poslední dítě z tisíce?
2: přichází 999. hoch, který chce být pobočníkem prince Dráčka, vaše veličenstvo.
1: Přestávám věřit, že ho najdeme. Určitě se toho ošklivce lekne a uteče jako všichni před ním.
0: Nevězte, hlavu má drahá. Musíme doufat.
1: Já vím.
0: Jak se jmenuješ, chlapče?
6: Rubin.
0: Vypadáš statečně.
6: Nejsem žádná bábovka.
0: Tohle je náš syn, princ Dráček.
6: Ahoj.
1: Ahoj. Vypadá maličko jinak než kluci u vás v podhradí, že? Je flekatý, šupinatý.
0: No.
1: Prostě jiný. Nereká tě to?
6: Vůbec ne, je to bezva.
1: Ale ty jsi opravdu úžasný.
6: Nechápu, vaše veličenstvo, proč by mě mělo lekat, jak někdo vypadá. Každý jsme nějaký, no ne? Ty máš křídla, jo?
7: Mám, ale ještě s nimi nelétám.
6: To neva, a to číro, co máš na hlavě, to je fakt frajerský.
1: Vypadá to, že byste si mohli rozumět, že?
6: Ty jsi opravdovej drak? To je pecka. A máš nějakou dračí schopnost?
7: Jo. Umím plivat oheň.
6: Hustý.
7: Chceš to vidět?
6: Jasně, že chci.
1: Snad nic nezapálí.
0: Žádnou paniku.
6: Teda, to je skvělý. Ty máš úplně kouzelnou tlamu.
7: Tlamu? Já nemám pusu?
6: No to nemáš. Tu mám já a pěkně prořízlou. Něco ti ukážu. Poslouchej.

0: hnusný, jako bys měl v puse schovaný nějaký bubínek a trubku. A taky trochu syčíš jako já, když se naštu, hrozně funím a právě takhle syčím.
1: Ukaž!

0: bylo skvělý. To se mi líbí.
1: Ano, mě taky. To bylo úžasný.
2: Dráčku, ty se směješ.
1: Co směješ? Ty se raduješ.
0: Tatínku, že tu Robin se mnou může zůstat.
1: No tak tohle.
0: Chtěl bys to, Robine?
3: Jasně, dole v podhradí je stejně nuda. A víš co? Budu ti říkat Drakeu, protože to k tobě víc sedí.
0: Jo, konečně mám svoji přezdívku.
4: Tak dobře, Robin se dobrovolně přihlásil jako princův pobočník, od této chvíle jim tedy je.
3: Ha, ha! Pobočník prince, co je víc?

0: jsem s tebou na zámku. Jsme si užili fakt hodně legrace. Ale tohle lítání je bezkonkurenční.
1: Tak pozor, teď zatočím doleva. Takhle, ují! Pozor, Robine, budeme klesat, nespadni.
0: Aha, ne, v pohodě, držím se pevně, neboj. Kam máme namířeno?
1: Tamhle k tomu jezeru. Zkusíme průlet těsně nad hladinou, pozor.
0: Jakeu?
1: No,
0: dotkneš se nohama vody?
1: Zkusím to.
0: Hustý. Jsi fakt dobrý.
1: Pozor, blížíme se ke břehu. Zvedám to nahoru.
0: Jsme hodně vysoko. Odsud je vidět snad celé království. Hele, zámek. A tamhle je vesnice. A hraniční hory už jsou jenom kousek.
1: No, tam jsme ještě nikdy nebyli, prozkoumáme je.
0: Jasně. Teda, takhle si lítat, to nám můžou všichni kluci z Podhradí jenom závidět. Než ti narostla křídla, bavil jsem hlavně já tebe. A teď zase bavíš ty mě, jo.
1: Přesně, a tak to má být, ne? Jednou jeden a pak druhý. Hele, přistanu tamhle na té skále. Bude z ní dobrý rozhled.
0: Tak co? Není ti to nepříjemný, když ti pořád sedím za krkem?
1: Ne, vždyť moc nevážíš. No, ale možná by to chtělo nějaké držadlo. Víš, abys mohl sedět zpříma a měl lepší výhled.
0: A? Můžem zkusit splést pár tenčích větví tamhle z toho stromu. Vypadají docela ohebně.
1: Dej pozor, ty balvany budou asi dost kluzké.
0: Prosím tě, neboj, neměj strach.
2: Neměj strach, umím rapovat, není čeho se bát. Umím i beatbox, umím si prostě hrát. Strach, tak to slovo neznám, nejsem strašpitel. Neboj se kámo, jsem odvážného srdce majitel. Já mám super hlas a ty na hlavě trny. Já odvážného ducha, neboj, budu opatrný.
1: No to vidím. Robine, kam jsi zmizel? Kam jsi zmizel?
0: Tady, Drakeu, tady jsem. V nějaké skalní průrvě nebo co?
1: Zkusím tě vytáhnout.
0: Počkej, nefuň tak. Že tě tady přidusíš.
1: Nedostanu se tam. Otvor je moc malý.
0: Drakeu, něco mě táhne dolů. Níž a níž. Pomoc! Pomoc!
1: Robine! Vydrž! Robine! Sledím úpatí skály a zkusím se do ní nějak dostat. Musím nabrat větší rychlost. To tak povol, ty skálo! Jasně, plameny.
3: To pálí!
1: Hej, kdo jsi? Neschovávej se tam za tím balvanem, pojď sem.
3: Nespálíš mě na uhel? Vypadáš jako zlá dračí obluda.
1: Mě se bát nemusíš. Spíš mi můžeš pomoct. Kdo vůbec jsi? Nějaký trpaslík nebo skřet?
3: No dovol! Ani jedno, ani druhé. Jsem vládce skalních skřítků a hlídám naše skály před vetřelci.
4: A kdo jsi ty?
1: Já? Já jsem princ Dráček. Jediný syn zdejšího krále.
3: Jediný syn zdejšího krále. Dobře.
4: A co tu chceš?
1: Můj přítel Robin spadl nahoře na skále do nějaké průrvy a zmizel v její hlubině. Musí být uvnitř skály. Chci ho zachránit.
4: Tak. Není první ani poslední, komu se to stalo.
3: Že ale přicházíš od našeho krále,
4: pomohu ti. Ustup kousek dál od skály.
1: Cože? S tímhle malým kladívkem chceš vytesat průchod pro tak velkého tvora, jako jsem já? To bys musel kutat nejmín 200 let.
4: Neposmívej se mi, když ti chci pomoct. A dívej se.
1: No ne, otvor jako vrata. Jsi mocný vládce.
4: No, pojď rychle za mnou. Skála se za chvilku opět zacelí.
1: Všech plamenů, kde to jsme?
4: Tady uvnitř pracují skřítkové. No, musíme kopat dnem i nocí, aby naše jeskyně byla stále větší.
1: Proč?
4: Proč? Vidíš tamhle vzadu tu černou stěnu? Za ní je druhá část jeskyně. Žije v ní čaroděj. Ohnižil? Svou sluji žáru a ohně neustále zvětšuje a posouvá stěnu, která nás dělí.
1: To si necháte líbit?
5: A co máme dělat?
6: On je pánem plamenů.
7: No, bojíme se.
4: Spálil by nás, kdybychom ho přestali poslouchat. Také mu musíme pravidelně přinášet zvláštní potravu.
1: Zvláštní? Čím se takový ohnivý čaroděj živí?
4: Vždy, když ve skalní průrvě uvízne nějaký dvounohý tvor, musíme ho ohnižilovi přivést. Nejčastěji jsou to ptáci. No, je to tak. Jejich pot a křik je jeho největší životabudič.
1: Stejnou cestou se sem k vám dostal i můj kamarád Robin. Odvedli jste ho také k ohnižilovi.
5: Jasně,
6: to
5: si
6: píš, to víš, jo.
4: Ale protože je to silák, čaroděj ho do plamenů nehodil. Musí pro něj kopat hořlavý kámen a přikládat do ohně.
1: Ten bídák. Však já už s ním zatočím. Jak se dostanu přes tu černou stěnu?
4: Ty jsi odvážný. Využij svých křídel a vyleď až úplně nahoru ke stropu. Tam, ne, tam, jak je ten mělký otvor, kterým občas problesknou plameny.
1: Proletím ho jako nic.
4: Počkej. Neukvapuj se. Nejdřív do sluje jen nahlédni a počkej si na ten nejlepší okamžik.
1: Dobrá. Díky, skřítkové.
4: Pak na hlavu.

0: Patrzcie, ptaczki! A pojďte se! Ano, to je rajská hudba pro mé uši. To je doslova a do písmene óda na radost.
1: Já se na to nemůžu koukat, jak je trápíte.
0: Ty mlč, pohůnku, a koukej přikládat. Co to je?
2: To je konec tvého krutého běsnění, čaroději.
3: Drakeu, ty jsi mě našel.
0: Kdo se opovažuje mi vyhrožovat?
2: Já, princ Dráček, jediný syn krále naší země.
3: Dej pozor, umí kolem sebe udělat ohnivý kruh.
0: Tyže jsi královský syn? Taková zelenožlutá šupinatá oblůda. Vždyť máš hlavu jako krokodýl. Královská koruna by se na ní ani neudržela.
2: Jsem výjimečný. Takový princ se rodí jenom jednou za 100 let.
3: Dobře, Drakeu, dobře. Neboj se ho. Jsi přece drak. Tobě plameny ublížit nemůžou. Jen do ně.
0: Král i královna tě lhali. Nejsi jejich syn. Když se jim narodilo dítě, čarodejnice Černucha ho unesla a do kolébky podstrčila dračí mládě.
2: Vymýšlíš si.
0: Ne, mluvím pravdu. Řekla mi to sama Černucha, která ukrývá pravého prince.
2: Spálím tě na uhel.
0: Ty mě, pána ohně, tak to zkus. Plamen z tvé tlamy má stejnou sílu jako plameny z mých očí. Nikdy mě nepřemůžeš. A taky mám v záloze svou statečnou armádu skládající se z 2257 masařek. Děvčata, nástup na něj.
3: Co teď? Dočernost těch odporných much je děsivá.
0: Jen udejte masařinky a nebojte se použít všechny zbraně. No to je ono.
3: Až Drakeovi dojde dech a bude se muset znovu nadechnout, ohnížilovi plameny ho přemůžou. Co teď? A zdá se, že většina much padla nebo aspoň omdlela. Mám toho! Pomůže hrst, popela! Drakeu, zavři oči!
0: Ale to ne! Moje oči! To pálí, to štíp!
2: Robine, jak jsi to dokázal?
3: Hodil jsem mu do očí hrst popela.
2: Robine, pozor!
3: Tak, ty chceš ještě bojovat? Pojď si taky pro hrstičku. Pojď ty zlocilá moucho.
0: Mé oči jsou slepé. Moje tělo se mění v popel.
2: Viděl jsi to, Robine? Ten popel musel mít v sobě tolik zla, že se mu podařilo zlikvidovat i vlastního pána. Je po čarodějovi!
3: I po masařce! Podívej. Plameny pohasínají a žár ustává.
2: Ani vzduch už není tak horký.

0: my taky jdeme, Drakeu. Vezměš mi na záda?
1: Polez, kamaráde!
0: Co podnikneme teď?
1: To, co říkal Ohnížil o uneseném princi, je strašné. Ale aspoň už chápu, proč mi máma nerozuměla. Proč se mě vždycky tak štítila. Robine, musíme jejího pravého syna najít a vysvobodit.
0: Ale kde chceš hledat Černuchu?
1: To nevím. Ale můžeme se zeptat Skřítku. Skřítkové, už nemusíte dál kopat.
0: Z Ohnížila je popel.
1: Celé skalní podzemí je teď už jenom vaše.
2: Děkujeme ti za pomoc, princi Dráčku. Podzemní žár zeslábnul a my ho budeme moci využít k ohřívání léčivých horských pramenů.
0: No, dobrý nápad.
2: Jak se ti za tvou pomoc odvděčíme?
3: Hopla! Jo, dáme mu hopla!
1: Hopla! Na to zapomeňte. Radši mi poraďte, kde najdu tu čarodějnici Černuchu.
3: No, nebezpečno, nebezpečno.
2: Před časem navštívila Ohnížila a domlouvali se na spojení svých čarovných sil.
1: Toho se mi nezalekneme. Ohnížil jí už přece pomoct nemůže.
0: Ani jeho odporná masařčí armáda.
2: Dobrá. Poradím vám, kde Černuchu najdete. V Černých horách, které se lesknou jako sklo, je její černý zámek.
3: Ani okna nemá, ani
4: bránu. Vypadá jako velká černá koule.
0: Počkejte, jak se teda dostaneme dovnitř?
2: To vám nesmíme prozradit.
1: Ne. Tak co teď?
2: No to nevím.
3: Amulet.
2: Amulet. Já hlava děravá, dám vám zázračný omelet.
4: Omelet.
2: Amulet, co jsem zdědil po svém pradědovi, ukrývá v sobě sílu ohně. Možná vám v pravou chvíli pomůže.
1: Díky, vládce Skřítku. Pustíš nás teď ven?
0: Děkujeme.
1: Naschledanou, Skřítkové.
2: Abacha na hlavu. Už zase.

0: Králi, královno, právě se vrátili poslové zahraničních oblastí naší země. O princi Dráčkovi ani jeho příteli Robinovi nemají žádnou zprávu.
1: Díky, moří muže, Kiko.

0: a za ta léta jsem si už konec konců také trochu zvykla.
1: Mám o něj strach. Žije s námi už skoro 17 let. Za tu dobu mi přirostl k srdci.
0: Taky mám o něj obavy. V poslední době mi přijde takový...
1: Jaký?
0: Ličtější? Možná je to i díky přátelství s Robinem.
1: Možná. Musíme doufat, že se oba v pořádku vrátí.
0: Doufejme.
2: Černá koule. To musí být zámek Černuchy.
3: Tak do toho. Zkus napodobit hlas ohnížela, jak jsme se domluvili.
4: Jste doma, paní kolegyně? Mám cestu kolem, tak jsem se rozhodl vás navštívit.
3: No konečně, milí ohnižile, přicházíte mi říct, jak jste se rozhodl spojit se mnou síly proti králi?
4: Přesně tak, Černucho. Mám pro vás prima plán.
3: Oh, výborně. K zámku se ale víc nepřibližujte, výjdu za vámi.
2: Je to dobré, Drakeu, připrav se.
4: O, zajisté, můžeme si popovídat tady na planině, ale víte, že mým plamenům vítr moc nesvědčí, mohl by je uhasit.
3: Cože? Bojíte se mírného vánku?
2: Drakeu, na ní!
3: O, podvodníci, rychle zpátky!
5: A pozdě, puklina se zavřela. Byl jsem moc pomalý.
3: Jak se opovažujete strojit na mě takové ubohé lsti? Co vůbec pohledáváte v mých černých horách?
5: Já jsem princ Dráček a přicházím tě potrestat za všechno zlo, které si způsobila mým rodičům.
3: Dobře vím, nosy, ale ty asi nevíš, že nejsi synem svého otce.
5: Vím všechno. Uneseného prince vysvobodím z tvého zajetí a dovedu ho zpátky domů.
3: To si moc nepomůžeš. I kdyby se ti to třeba povedlo, nic s tím nezískáš. Král s královnou budou šťastným bez sebe. Tebe už nebudou potřebovat. Znusíš se jim ještě víc a kdo ví, třeba tě uvěsím nějaké vlhké kopce nebo prodej komediantům jako pouťovou obludu.
5: Mlč, čarodějnice! Tvá zlá slova mě ani na chvíli nezvyklají. Můžeš kouzlit, jak chceš, ale my dva teď jdeme dovnitř.
3: Tvých plamenů se nebojím. Jsem mocnější než ohnižil a můžu tě o tvůj žár snadno připravit.
5: Kruci. Robine, to nejde. Kde je můj ohnivý plamen?
2: Drakeu, podívej. Místo, kam jsi mířil, už není tak lesklé. Hřeje a barví. To je uhlí. Ten zámek je celý z uhlí.
5: Ale Robine, bez plamenů ho nezapálíme.
2: No jo, ale co teď? Co teď? Drakeu, amulet. Amulet. Vládce skalních skřítků říkal, že je v něm ukrytá síla ohně.
5: Máš pravdu, Robine, ale a neřekl nám, jak ji probudit.
2: Ukaž, dej ho sem, Drakeu. Třeba bude stačit s ním jenom mrsknout ohradní stěnu. Podívej. Praskl a lezou z něj ohnivý hadi. Stovky hadů, Drakeu! Tisíce hadů!
5: Obmotávají celý zámek. Podívej, už začíná hořet.
2: Drakeu, dokázali jsme to, jo!

0: czar, plameny, co se mi hozí střecha nad hlavou, ty draky z rudo.
1: Máš, co si zasloužíš, babizno.
2: Robine, uvnitř je i princ. Musíme ho vysvobodit dřív, než zámek schoří.
1: Podívej, tamhle nahoře už cena trochu prohořela.
2: Letíme tam. Dělej, Robine, skoč mi na záda.

0: Je princ Černucho.
1: Prozradím ti to, až uhasíš můj zámek.
0: Nevěřím ti. Prohledám každý kout, dokud prince nenajdu.
1: Budu ti v tom bránit, seš mi síly stačí.
0: Robine, postarej se o ní. Jdu na to.
1: Jak ty mě chceš ohrozit, holobrátku?
2: Takhle. Odpovím ti, babo.
1: Co to je?
2: To jsou moje tajné zbraně.
1: Co se to...
2: Holobrádek vzkazuje, co má se stát, se stane.
1: Jo, přestaň s tím, z těch pazvoků mi praskne hlava.
3: Jo, máš citlivá ouška, tak dobře poslouchej.
1: To bolí, nechlepí.
0: Robine, našel jsem prince, poběž sem!
3: Jasně, už běžím, ale ještě jednu dávku.

0: Princi, tady jsi konečně!
1: Chceš mě sežrat? Pomoc, drák!
2: Ten bude asi po mamince. Neblázni, princi, pojď, přišli jsme tě zachránit. Tohle je princ Dráček, bezvadný kámoš.
0: Nemáme čas, zámek se začíná bortit.
1: Jak se chcete dostat ven?
2: A to je fakt, za krk se ti oba nevejdeme a plameny už by nás spálily.
0: Mě neublíží, víte co? Vlezte si oba ke mně do tlamy.
1: No, neříkal jsem to, chce mě sežrat.
2: A nebuď bačkora, princi, pojď, polezu první, podívej.
1: Dobře, mám tady schořet nebo se nechat zblajznout drakem, no.
2: Dělej, princi.
1: No tak vždyť je to jedno. A hop.
3: Vyhráli jsme na tebe, Černucho.
1: To ne.

0: Brejku! Otevři trošku tlamu! Nedá se tady dýchat!
1: Taky to tady maličko zapáchá!
0: To víš, Drejku! Vezeš prince! Že ty jsi nevyčistil zuby, co?
2: Aha. Robine?
0: Aha.
2: Jseš tady?
0: Drak.
2: A Robin?
0: Drejku!
2: Jdem na to, pojď! Hej!
0: S Bohem, babo!

0: vaše výsosti, dobrá zpráva. Princ Dráček se vrací.
1: Sám?
2: Sám?
0: Viděli ho ze zámecké věže. Nikoho dalšího nenesl.
2: Takže bez Robina?
0: Podívejte, už slétá na zámeckou zahradu.
1: Dráčku, milý Dráčku, jsme tak rádi, že jsi zpátky. Proč nic neříkáš?
3: Veličenstvo?
2: Robine, ty ses také vrátil. To je dobře, ale...
1: Dobrý den. Dobrý den. A vy ráčíte být kdo?
4: Já jsem, prosím pěkně...
5: Promiň, princi, že ti skáču do řeči. Králi a královno, vím, že nejsem váš syn. A vím, jak jsem se ocitl tady na zámku. Spolu s Robinem jsme vypátrali čarodějnici Černuchu a potrestali ji. A z jejího zajetí vysvobodili vašeho pravého syna.
2: Mé dítě. Mé jediné dítě.
1: Synku.
4: Maminko. Tatínku.
1: No, jistě.
2: Netvář se tak zaraženě.
1: Ano, jsme tvoji rodiče.
2: Ano, tak šup, obejmi nás.
4: No tak.
3: To je dojemný.
1: Dráčku, vůbec nevím, jak ti poděkovat.
4: Já tak ne.
1: A jak vysvětlit, proč jsme ti neřekli pravdu?
5: Neomlouvej se, můj králi. I já jsem konečně pochopil, proč jste se mě tak štítili. A i když vím, že teď už nemám v zámku co pohledávat, budu vás mít pořád v srdci jako rodiče.
1: Ale my nechceme, abys nás opustil.
2: Odpust, milý Dráčku, prosím. Tím, co jsi udělal, se dokázal, že máš v sobě lidskou duši. I když ukrytou v šupinatém, flekatém, těle, no. Nic, já jsem tě začala mít ráda. Skloň ke mně hlavu a tě můžu konečně pohladit a políbit.
1: Opravdu?
3: Drejku, co se to s tebou stalo?
5: Mé tlapy jsou pryč, křídla taky a mám lidské ruce a nohy.
3: A uši.
2: A překrásnou tvář. Proměnil ses v okouzlujícího mladíka.
5: Ale ani zachřestit oca jsem už nedokážu.
2: Nevadí.
3: Protože už nejsi drák.
1: Dráčku, dnešek je nejšťastnějším dnem v našem životě.
2: Ano.
1: Prince Dráčka prohlašujeme od této chvíle za našeho druhého syna.
2: Ano, ano. A Robina za našeho třetího.
3: O, tak to beru. Ve třech přece užijeme zábavy a dobrodružství ještě víc.
1: Vždycky jsem si přál mít velkou rodinu.
2: Já taky.
1: A proto že je dneska tak výjimečný den.
2: Připravíme velkou oslavu.
5: A pozveme všechny kamarády.
3: Starý i mladý, tlustý i hubený, z hradu i z podhradí.
4: Ano, ano. A já se alespoň se všemi seznámím.
1: No, a to je skvělý nápad. Komozí?

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: A teď už máme pro vás parádní premiérové čtení. Víte, co je to pohoršovna? No přece nápravné zařízení pro příliš hodná malá strašidla. V jedné třídě ředitelky a učitelky Zloberty Škudibertové se sejde bludička Ťápota, sourozenci Vraždožrava a Mstižer Krutohlavovi, zlatovlasé Ježi Baby, sudíček, který patří do čeledi zlých sudiček a několik hyperaktivních trpaslíků. Čeká je nejen tvrdý režim, ale i tuhý boj. V němž to s nimi chvílemi bude dost nahnuté. Musí držet spolu. Pak to snad všechno dobře dopadne. Premiérovou 15-dílnou pohoršovnu napsala Daniela Fischerová. Dramaturgie Renata Venclová. Režie se v roce 2023 ujal Josef Kačmarčík. Mistr zvuku Jonáš Rosůlek. Účinkuje Ondřej Brousek.
0: Daniela Fischerová, Pohoršovna. Část šestá. Zábulází zubí zmrzek z... Zloberta byla moc spokojená. Už chtěla zavolat do Hrka Krkr, pochlubit se svými výchovnými úspěchy, a v tom telefon zazvonil sám. Jen zvedla sluchátko, vyjekla leknutím. Bylo horké a šlehaly z něj drobné plamínky.
2: Tady peklo!
0: Zařvalo tak nahlas, že jí málem praskla hlava.
2: To je paní Škudibertová.
0: Ano, vydechla vyděšeně. Když volá peklo, je to ještě horší, než když volá hradní kancelář.
2: Tak jak se daří vašim svěřencům?
3: Výborně, totiž daří se jim špatně, jak si ostatně zaslouží.
0: Koktala Zloberta a nevěděla, co chce peklo slyšet. Sluchátko žhnulo pořád víc, obalila si dlaň utěrkou.
2: To rád slyším,
0: zahřměl hlas.
2: Mám na vás dalšího škůdce na pohoršení. Je to ďábel ve vývinu, právě mi padly mléčné rohy. To je velmi nebezpečné období, taková... Pekelná puberta na ruby. Lidi v pubertě dělají lumpárny, to se nám líbí. Ale ďábel bez rohu je v pokušení páchat dobré skutky. Tomu musíme zabránit. Doufám, že chápete.
0: Jak to peklo dělá, že umí vyslovit 5 vykřičníků? Zloberta se roztřásla. Telefon jí děsně pálil prsty.
3: Chápu.
0: Zablekotala.
2: Posílám vám svého vnuka. Zatím se jmenuje Záblesk. Až bude mít rohy, pojmenujeme ho Zábulází zubí zmrzek. To jméno dosud nesmí používat. Nechci ho vidět, dokud nenarostou rohy dlouhé jako banány. Udělejte z něj ďábla, paní Škudibertová.
0: Teď bylo těch vykřičníků nejméně 10. Peklo zavěsilo. Zloberta otřeseně zírala na sluchátko, které zvolna vychládalo. Rozházet si to s králem Krutohlavem je zlé, ale rozházet si to se samotným peklem? Peklo neodpouští. Zlobertě bzučela v hlavě všechna ta výhružná Seděla a foukala si na zarudlou dlaň. Náhle měla divný pocit, že se jí podlaha pod nohama zhoupla. Parkety zavrzaly. Pak se v nich udělala díra a tou jako raketa vyletěl malý kudrnatý blondýnek. V uchu měl piercing ve tvaru ostrého šípu. Bacil hlavou do stropu a spadl na zadek, ale hned vyskočil a ďábelsky přivřel poměnkové oči. Podlaha se znovu dokonale zavřela.
4: Čau, babo!
0: Vybafl chlapácky. Trochu mu přitom přeskočil hlas. Mezi kudrnami byla 2 růžová místa, takové malé mítinky neboli plešky. Tam asi měl donedávna rohy.
4: Ne, že mě budeš prudit, babo. Jen to zkus a já ti udělám peklo.
3: Škudi, Berte,
0: špitla Zloberta třesoucím se hlasem. Poprvé v životě si přála, aby byl na blízku její muž. Škůdcové po odchodu Škudibertových zaraženě mlčeli. Už aspoň nebylo to strašné dusno. Rozbitým sklem v okně proudil čerstvý vítr a ořech vrhal příjemný stín. Možná jsme nějak divní na druhou. Ono by se tím dost vysvětlilo. Proč trpajzlíci nechtějí jeden druhému škodit? Proč ťápota vodí děti domů? Proč chce vraždožrava léčit pejsky? Proč má Ježi Baby rádo svoji mámu? A proč já věštil dětem štěstí? Rozumoval sudíček. A co já? Zeptal se ublíženě mstižer.
3: Já nechci mít nikoho rád. Já chci být krutý a děsit lidi. Chci být jako náš tatíček a dupat na brouky a říkat psí hovínko a ještě mnohem zprostší slova. Až mě je paní Zloberta naučí a nebudu se bát ani tygra.
0: Zatímco takhle hrdině mluvil, ťápota se tiše připlížila za něj a udělala bof. Mstižer se tak lekl, že mu od nosu ukápla nudle.
3: Tudle, řekla pohrdavě, seš máslo a máslem zůstaneš. Nejsem,
0: zahulal mstižer.
3: Řekni to ještě jednou a já ti dám pěstí.
0: Tak ho to milý tatíček učil.
4: Když ti někdo bude odporovat, rovnou mu dej pěstí, aspoň pozná, kdo je tady pán.
0: Mstižer ještě nikomu pěstí nedal.
3: Zkus to!
0: Ťápota byla o hlavu větší. Vyzývavě stála proti němu a zlehka se houpala na patách. Mstižerovi se už z toho houpání dělalo mdlo. Ťápoto, nech ho být, zkusil říct sudíček mírně, ale bludička ocekla.
3: Mlč!
0: Ťápota mě asi ráda nemá, pomyslel si smutně sudíček. Mstižer pomalu zvedl pěstičku. Malinko jí kýval, navíc se nezmohl. Ťápota vyndala z kapsy lopuch a vmáčkla mu ho do zrzavých kudrn. Mstižer otevřel pěst a začal si vytahovat pichlavou kuličku z vlasů, ale čím víc se snažil, tím víc se lopuch zašmodrchával. Chtělo se mu brečet. Aspoň poznal, kdo je tady pán, a rozhodně to nebyl on.
3: Srabé, musíš se umět bránit, jinak k ničemu nebudeš, frkla ťápota. To tě doma nenaučili? Váš táta je Pako, to už jsme probrali, ale to nemáte žádnou maminu?
0: Rázem jakoby vzduch v místnosti stuhnul. Dvojčata po sobě střelila pohledem a pak mstižer řekl:
3: ne.
4: Jak to, i škůdci mají mámy. Já se teda vylíhla z vajíčka bludnýho ptáka v bludným lese, ale vy máte tátu a tetu Škrkavku? No, tak tam přece musela být i nějaká máma, ne? Ale houby, kompletní rodina je pověra. My, Ježi Baby, zas nemáme táty. Rodíme se jedna druhé a je to v pořádku.
0: Ale vraždožrava věděla, že to není pravda. Kdysi dávno a dávno nějakou maminku měla. Skoro si ji nepamatovala. Doma o tom měli zakázáno mluvit. Jednou se zkusila zeptat tety, ale ta se zatvářila divně. Řekla, že na takové otázky jsou malí. To taky bylo divné. I mstižer musel tušit, že je neporodil milý tatíček. Ježi Baby se zamračilo.
4: Já taky dneska měla sen, ošklivý sen. Byli jsme v troubě a v té se něco peklo.
5: Peklo, peklo, co to znamená?
0: Zajímali se trpajzlíci.
4: Peklo znamená peklo, řeklo Batole ponuře.
0: V tom někdo prudce kopnul do dveří. Byl to blonďák s šípem v uchu. Okopané kecky mu hořely a nechávaly na podlaze doutnající stopy. Teplota hned stoupla o 2 stupně. Kluk hulákal, až se dělala ozvěna.
6: Jsem zábulází zubí zmrzek.
0: Spod kecek se vyvalilo mračno dýmu. Trochu se otřásl, jako by dostal ránu, ale hned se vzpamatoval a řval dál.
6: Vy mě budete poslouchat, bez odmluvy, všichni, protože já jsem kdo? Já jsem ďábel.
0: Za ním stály oba škudi Bertovi. Zdálo se, že před chvílí dostali výprask, že jim uletěli včely a že jim někdo snědl sušenky. Vypadali jako poražené mužstvo. Zloberta měla na tváři škrábance a Tvrdovi ohořel kulich. Bylo dost jasné, kdo je tady pán.
3: Představujeme vám nového spolužáka, kuňkla Zloberta. No, my vás tu necháme, ať se seznámíte sami.
0: A klusali co nejrychleji jinam.
3: Plivl na zem, plivanec řežavě zasyčel a smrděl.
0: A jsme v troubě, vzdychl sudíček.

Rádio Junior.

Nikdy nemávnu ruku, a kde co není mi jedno. Nikdy se nezvládnu zasmát, nikdy se nezvládnu zvednout. Nikdy se dívám na seriál, pořád na další díly. Radši než abych se snažila být blíž svému cíli. Třeba te

jen s tebou, a to nejlíp třeba hned. A ty mi nevěříš a já tě neposlouchám.

A další písnička je... Hele, tady něco bzučí, ne? Pojď sem. Počkej, já ti dám. Chytu tě. No, a už tě mám. Jo.

je most, kráčím horskou plání nebo k pramenu. Vždy krásný se zdá mi můj les, můj dům. Na stromě roj včel zabřučel, od rána hned sbírají mě med, když kámen se ti jen zvednout chce a

základ života. Když meloun chtěl by slavit, či kaktusu plot, tak vynech své tlapy, zub ti přijde vhod. S kaktusem na tlapku pozor dej, to raději zpátky hned vycouvej. Však někdy nám ta síla má při tom česání velmi

jen si lehni. Oh, krásné, snaž se protáhnout, najdi si kout. Něco ti povím, přítelíčku, když jsi pilný jako ta včelka.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Po prařece plavili se na pramici. V praškole neznali

0: Ahoj.
1: Ahoj.
2: Rádio Junior.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Pozval jsem svoji tetu na výlet do Tibetu, až tam, kde ptáci svoje hnízda mají. Žijou tam bezva mniši a vůbec žádný myši, tibetský kočky všechny vychytaj. Tibetská kočka mňau, mňau, má šikmý očka mňau, mňau, a kdo si počká mňau, mňau, koťat se dočká mňau, mňau, mňau. Tahle ta moje teta viděla už kus světa, jenomže v kočkách moc se nevyzná. Čmajzla tam jedno

dočká mňa. A kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Když se to dozvěděl láma, povídá Buda s náma, koťata musí zůstat v Tibetu. Meditování nechal, hned na letiště spěchal, aby si v Čechách došláp na tetu. Tibetská kočka mňa, má šikmý očka mňa, a kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Lámovi moje teta, co viděla kus světa, slíbila, že dá pokoj navždycky. Jenže já vím, že ona čmajsla by klidně slona, anebo aspoň slůně indický. Tibetská kočka mňa, má šikmý očka mňa, a kdo si počká mňa, koťat se dočká mňa. Tibetská kočka mňa, má šikmý očka mňa,

0: máme energii, buďme na ní hodní.
1: Ano,
0: od koho je?
1: Je vodní.
0: Je vodní.
1: A nezapomeň zhasnout na záchodě. Šetři elektřinu.